0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtiškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme to už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to stoprocentní, občas se může něco nepovést, ale doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papali ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát. Zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15. Teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty, a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě nějaká meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívej, to je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojtu?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm lecos zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřeže se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější. I když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněnej, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Zpálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš. Jo. Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tady jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si ji trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: Ano, ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta představa je hrozná.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v trubě, a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem, a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten jejich špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě, a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám, a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovirok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou od teď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovirok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéf-kuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď.
1: Co tě znám?

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

a také brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned v úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petru, varmužovou cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: mimochodem, co k folkloru váže vás?
1: My se tady vyrůstáme od dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky a nebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takový, který u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takový lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
2: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
1: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury. Tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky a

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalu je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a když projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní, dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat v budoucnu? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí...

0: dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michalem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž, to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu? Kdo to ví?

0: A po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severo-západ a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají já tým lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořad. Je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo svý...

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu.
1: Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
2: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
1: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
2: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
1: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
2: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přece jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, prostě takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbál u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem na to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám. No.
1: A co chystáte dalšího?
2: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
1: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
2: Protože to je dobře, no.
1: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
2: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
1: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
1: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, je to otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, že jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: Určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzičná a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění je typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, když se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou

0: první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci, vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstraní ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekt té léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás lajky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Mateřská škola v Ostravě Vítkovicích je před začátkem školního roku opravená. Do Příbora přijede mobilní odběrové místo, zve i pravodárce k darování krve. Dnes nás čeká tropická neděle, odpoledne bouřky, teploty až 35 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc míň. Vyplývá to z aktuálních dat mapy pro zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konsorcia dluhu. Poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přimělo v minulých letech několik odlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy na ulici Erbenova ještě před začátkem školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Obvod do oprav investoval 16 milionů korun.
3: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Příbora budou mít možnost v polovině září darovat krev přímo v tamním kulturním domě. Mobilní odběr pro novojičínskou nemocnici Agel bude možný 15.9. od 8 do 11 hodin. Krev a její složky se využívají při léčbě, operacích, úrazech nebo dalších závažných zdravotních stavech pacientů. Před odběrem je nutná registrace. Sport. Lourdes Gloria Manuel na medaili na atletickém evropském šampionátu nedosáhla. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá ve svém nejhorším čase v sezóně 50,86 sekundy. Pokračuje Manuel.
4: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro které jsem si přijela a chtěla jsem zabojovat co nejlíp o medaile a to nevyšlo. Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá a pak se to ukázalo na posledních 100 metrech. Prostě... Občas to vyjde, občas ne.
1: Zvítězila Norka Jägerová. Medaily nezískal ani oštěpař Jakub Vadlej, který v Birminghamu obsadil pátou příčku. Od bronzu ho dělilo 9 cm. Zlato bral Němec Weber. Počasí. Ráno čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Od západu pak bude postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 31 až 35 stupňů, na horách naměříme okolo 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je nyní poklidný. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vám po Lucii Kociánové přeje také Pavla Daňková. 4 minuty po 5. hodině startujeme nedělní vysílání s datem 16. srpna. No a hned z kraje se podíváme do směru nebo ve směru Bruntál. Stříbrný důl v Horním Městě na Bruntálsku má sice blíštivé stěny, ale stříbro to není. Hornoměstské podzemí láká na surovost a stáří. Prohlídka nicméně není pro každého. My vás tam ale vezmeme už za chvíli a dozvíte se dopodrobna proč. Kromě toho nás čeká pravidelné kalendárium. Podíváme se dopodrobna na předpověď počasí, protože kromě toho, že má být dneska extrémní horko, tak zítra se to zase docela razantně změní. No a čekají vás také tipy, jak trávit dnešní den. Buďte s námi a mějte krásné ráno.

0: Neděle 16. srpna, svátek mají všichni Jáchymové, takže se zamyslete, jestli ve svém okolí nějakého nemáte, komu by třeba udělala radost jenom nějaká obyčejná zpráva. No a pokud ne, tak to nechte být a pojďte si společně s námi poslechnout kalendárium, které se vrací právě k datu 16. srpna.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagry chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
4: Vyplit to slepejš, dělej!
3: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
5: Já myslím, že se to zase časem spraví.
3: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později, 4. září, Mirek Topolánek.
6: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
3: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
7: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
3: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.
8: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dnešek se bude se včerejškem hodně tykat, protože bude moc podobný. Zátěž teplem očekávejte i v rámci neděle. 35 stupňů, to jsou denní maxima, na které dnes vystoupají teploměry. Jinak bude jasno nebo skoro jasno. Od západu postupně, hlavně v průběhu odpoledne, bude přibývat oblačnost a ojediněle se mohou vyskytnout také přehánky nebo bouřka. Na horách bude až 28 stupňů.
2: Haló, haló, veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a veselice Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jedním z neznámých skvostů naší republiky je nepochybně i stříbrný důl v Horním Městě na Bruntálsku. Podzemí vznikalo stovky let. První zmínky pochází už ze 14. století a prohlídka nabízí sondu do dob, kdy se vše dělalo hlavně rukama. Na předměty strohá expozice nabízí syrový pohled na těžbu stříbra v naší zemi.
1: Radovan Kukuč už mi podal helmu, můžeme jít do hlubin.
2: Zamčeno jest. A teď půjdeme tady po těch slepičích schůdkách.
1: Už samotný vstup je poměrně působivý, protože ty schůdky vypadají, že vidíte jejich konec, ale není to pravda.
2: Těch hlubních schůdků, schůdečka a stupinku je mimořádně hodně, včetně žebříku nějaký 256.
1: Ty stěny nejsou tak uhlazené, jak to známe třeba z muzea na Landeku v Ostravě, protože tady se chodby razily ručně, takže jsou takové surové. Helma je tady opravdu potřebná, už dvakrát bych se praštil do hlavy.
3: Ten denní postup, to nebyly žádné stachonovské výkony, jo, to byly 2 cm, že, což jako hluboce pod normou, jak to známe z dob ještě ne tak dávno minulých.
1: Podle Radovana Kukuče touto rychlostí horníci udělali zhruba 1,5 km chodeb.
3: Plus ještě hromada něčeho, o čem my vůbec nevíme, protože tady existuje svět opuštěných komor, dobývek a chodeb.
1: Ono se v těch stěnách přeci jen něco leskne.
3: Návštěvníci mají za to, že to je stříbro. Kdyby to bylo stříbro, tak tady nikdo z nás, kdo tady v tohle podzemí působí, už by nebyl, ale samozřejmě je to pouze voda.
1: My jsme se vyšplhali zpátky na povrch a začínám si uvědomovat, proč je návštěvnost víceméně konstantní.
3: Víme, že eliminujeme dost ty nejpočetnější skupiny, co jsou ty mladé rodiny s dětmi nebo případně prarodiče s noučaty. To nejde. Děti mohou až od 10 let a vždycky se v rámci prohlídky ptáme, jestli všichni všechno zvládají a podobně, protože víte, že když se musíte s někým vracet, tak nikdo z toho nemá radost.
1: Muzeum by do budoucna chtělo rozšířit prohlídkový okruh, prostor na to je. Dokonce prázdnin u vstupu do dolu přibude i stará důlní lokomotiva z dolu Paskov z Horního Města. Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli tropickým teplotám platí pro dnešek výstraha před ohrožením zdraví pro téměř celé Česko. Hrozí přehřátí a dehydratace, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Teploty dnes mohou podle předpovědi vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Dále také platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až pondělí, kdy se objeví deště a ochladí se. Po dvou dnech se v sobotu plně obnovil provoz vlaků u Studénky na Novojičínsku. Oznámil to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na železničním koridoru v úseku mezi Studénkou a Jistebníkem jezdily vlaky od čtvrtečního večera pouze po jedné koleji kvůli strženému trakčnímu vedení. Ovlivnilo to desítky spojů, včetně rychlíků, které kvůli omezení nabíraly zpoždění. Ostravská fakultní nemocnice vyzývá lidi k darování krve. Zdravotníkům chybí všechny krevní skupiny. Stávající dárci i prvodárci se mohou do krevního centra objednat telefonicky nebo online prostřednictvím internetových stránek. Letní prázdniny jsou období zvýšené spotřeby krevních transfuzí. Obce na Olomoucku chystají žaloby proti akceleračním zónám k výstavbě solárních a větrných elektráren, řekl to nezávislý starosta Moravského Berouna Jan Hic. Obcím vadí, že by v jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků. Ministerstvo pro místní rozvoj k zónám vyřídilo 31 tisíc připomínek, žádnou žalobu ale podle mluvčí Petry Roubíčkové zatím neregistruje. Nováčci druhé nejvyšší fotbalové soutěže z České Lípy dál čekají na první výhru v této sezóně. Ve čtvrtém kole šance Národní ligy Severočeši doma podlehli Karviné 2-5. V dalších sobotních zápasech Jihlava zvítězila v Kroměříži 4-0, Táborsko doma zdolalo Opavu 3-0 a Příbram hrála s Prostějovem nerozhodně 2-2. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude jasno až polojasno, odpoledne postupně od západu oblačno a ojediněle se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes překročí 30 stupňů, maxima dosáhnou 35.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Hradci nad Moravicí je dnes uzavřena ulice Stránka. Koná se tam kulturní akce, objížďka je značena pro všechna vozidla, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hezké ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, 5 hodin 40 minut. Pokud vás zajímá, jak to dneska bude vypadat na obloze, už jsme nastínili, že dnešek bude velmi teplý a lidé, kteří mají třeba nějaké kardiovaskulární problémy, by měli počítat s velkou zátěží teplem. Tak vydržte, protože za chviličku vytáčíme číslo Českého hydrometeorologického ústavu, kde se dozvíme podrobnosti o počasí nejen dnes, ale také zítra, kdy se nám má hodně ochlazovat. Hned po písničce.

0: kraji je teď jaká? Tady v centru Ostravy vymetená obloha, teploty se začínají zvedat. Je to všude podobné?
1: Tak je to podobné, na celém území máme jasnou, nebo většinou jasnou oblohu, teploty jsou nejčastěji od 17 do 13 stupňů Celsia, v údolích ale může být i o něco chladněji až k 10 stupňům, naopak na horách, na kopcích a také tam, kde nám začíná pofukovat vítr, je už o něco tepleji, například město Albrechtice, tak tam máme stanici, kde už je téměř 25 stupňů Celsia. Vítr ten je slabý, místy mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Přes ten den se to bude posouvat jakým směrem?
1: Tak přes den by mělo začít od západu přibývat oblačnosti, zejména v těch odpoledních hodinách, a výjimečně se také mohou vyskytnout přeháníky. Teploty ty budou ještě poměrně vysoké, a to od 31 do 35 stupňů, na horách kolem 26 stupňů Celsia, a vítr bude mírný, jihozápadní až jižní od 2 do 6 metrů za sekundu, a odpoledne se bude měnit na severozápadní až severní.
0: Přijdou odpoledne nějaké bouřky, nebo jak to vlastně bude vypadat v noci a také zítra?
1: Tak ty bouřky budou pravděpodobnější během toho zítřejšího dne. Zpočátku teda, začneme teda tou nocí, tam bude oblačno až zataženo, od západu se lokálně také vyskytnou přeháníky, výjimečně i bouřky. Minimální teploty budou od 18 do 14 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra bude převažovat velká oblačnost, na většině území se postupně vyskytnou přeháníky nebo déšť, lokálně se můžou objevit i bouřky. V průběhu večera očekáváme od západu ubývání srážek. Zítřejší maximální teploty už budou výrazně nižší než ty dnešní, to znamená 21 až 25 stupňů, na horách kolem 18 stupňů, a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, přehodně místy mírný, západní až severozápadní, od 2 do 6 metrů za sekundu, a v bouřkách bude zesilovat.
0: Václave, děkujeme za informace, přejeme krásné ráno, naslyšenou.
1: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: vím.
1: Do Frýdku-Místku vás pozveme na promenádní koncert, tentokrát v obsazení Harťas Bandu. Akce začíná v 16 hodin v Altánu ve Smetanových sadech. Koncert se koná pouze za příznivého počasí. Na zámku Štáblovice si užijete dětské prohlídky s princeznou. Ta vás provede historickými komnatami a vydáte se po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. Čeká na vás taky sladká odměna a zábavné úkoly. Prohlídky začínají v 10 hodin. Hadi a jejich svět, to je prázdninová pozvánka do Fauna parku ve Frýdku-Místku. Povídání o hadech si vyslechnete ve stodole v areálu od 16 hodin. Zájemci si hady budou moci i pohladit a dozví se, jak si z hada udělat domácího mazlíčka. Pozveme vás také na koncert do Štramberku, koná se na prostranství u staré školy od 17 hodin. Vystoupí kytarista Jakub Jalůvka a harfenistka Denisa Chromá. V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále kulturního domu.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Místopředseda hnutí STAN Dvořák připravil návrh na zavedení manželství pro všechny. Radnice hledá cestu, jak zachovat poštu ve starém Bohumíně. Novodvorské arboretum pořádá indiánské léto pro děti. Dnes bude tropická neděle, teploty se vyšplhají až na 35 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Poslanci opozičního hnutí STAN a Pirátů chtějí znovu otevřít otázku manželství mezi dvěma ženami nebo muži. Návrh zákona připravil Karel Dvořák z hnutí STAN. Podle něj by mělo Česko zrovnoprávnit heterosexuální i homosexuální páry. Podporu chce Dvořák hledat i v koalici, hlavně v hnutí ANO. SPD je proti dlouhodobě. Změny podle předsedy Petra Macinky nepodporují ani motoristi. Ve starém Bohumíně na podzim končí stávající provozovatelka pošty Partner, která funguje v místní Sokolovně. Běžná pobočka České pošty v městské části přitom nefunguje už víc než 8 let. Radnice proto jedná s Českou poštou i tělovýchovnou jednotou Viktorie a má příslib, že poštu Partner převezme nový provozovatel, dodává mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Pro obyvatele starého Bohumína by šlo o citelnou ztrátu. Městskou část odděluje od centra města dálnice a každá služba, za kterou místní nemusí cestovat do nového Bohumína, jim usnadňuje každodenní život.
2: Arboretum v Novém dvoře u Opavy pořádá každoroční indiánské léto. Celý areál botanického parku se o víkendu proměnil na svět divokého západu. Jak potvrdil mluvčí Slezského zemského muzea David Váhala, návštěvníci uvidí, jak vypadaly tehdejší tábory lovců kožešin a jak se například vyráběly indiánské ozdoby.
5: Pro návštěvníky máme připraveny nejen ukázky života indiánů, ale celou řadu aktivit, zejména pro dětské návštěvníky. Máme taky připravené komentované prohlídky parku a také nově otevřeného zámku a jeho expozice Kvído příběh arboreta v Novém dvoře. Sport.
2: Oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá ve svém nejpomalejším čase v letní sezóně 50,86 sekundy. Vadlejch obsadil pátou pozici hodem dlouhým 82 metrů a 88 centimetrů.
6: Bojoval jsem do samého konce posledního, jsem cítil už lépe, bohužel 9 centiáčků chybělo a na tu medaili, no, tak to mě samozřejmě velmi mrzí. Ale prostě nebylo to tak daleko, jak bych samozřejmě chtěl, ale po téhle sezóně to musím brát, protože obě dvě kolena zlobily dost a myslím si, že i teď to budu chviličku muset řešit.
2: Soutěž oštěpařů vyhrál Němec Weber v rekordu šampionátu 90 metrů a 40 centimetrů. Čtvrtku žen ovládla Norka Jägerová.
3: Počasí.
2: Ráno čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Od západu bude postupně hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 35 stupňů, na horách naměříme okolo 26.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku je uzavřena ulice Vodárenská. Probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 4. září, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Třinecké dřevěnky na Borku si návštěvníci mohou nově projít sami s audio průvodcem. Dřevěnky na Borku stojí hned za Třineckými železárnami. No a ve druhé polovině 19. století právě vznikla dělnická kolonie z 20 roubených domů tehdy. Dnes je ze dvou dochovaných chalup unikátní skanzen, který připomíná život lidí z hutnického průmyslu. No a na prohlídku jste samozřejmě srdečně zváni. Více podrobností přineseme za chviličku v reportáži. Pokud byste nevěděli, jak se tam dostat, jak se objednat, tak rádi poskytneme informace, kromě toho podrobnosti o počasí a také písničky, které nestárnou, třeba Iveta Bartošová nebo Pet Shop Boys.

0: Naše ostravská Věrka Špinarová. Hej lásko, nečekej ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 6 hodin 12 minut před námi pravidelná rozcvička.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedláhve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, ruce pokrčené u ramen drží pedláhve. S výdechem jdeme vpřed do výpadu do pokrčených kolen a zároveň vytlačíme obě ruce nad hlavu. S nádechem jdeme zpět a vystřídáme nohy. Celý pohyb opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatímco dneska ještě pořád varování před velkým teplem, protože teploty mají dosahovat až k 35 stupňům Celsia, tak v pondělí přijde celkem razantní obrat, bude oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, místy také bouřky. Denní maxima na Moravě a ve Slezsku 26 stupňů, v 1000 metrech na horách opět 15. Tak pozor na to, nebo pozor, možná, že to pro spoustu lidí bude úleva, ale jak jsem říkala, tohle to je pondělí. Dneska velká zátěž teplem opět a maxima kolem 35 stupňů.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Třinecké dřevěnky na Borku si návštěvníci mohou nově projít sami s audioprůvodcem. Lidé tak mohou zvolit vlastní tempo nebo se k výkladu v mobilní aplikaci vrátit. Unikátní skanzen vznikl ze dvou dochovaných roubenek dělnické kolonie hned za tamními železárnami. Původní chalup tady byly dvě desítky a pak se začaly stavět i zděné budovy. Velká část jich ale musela k zemi kvůli stavbě plynujemu na vysokopecní plyn.
1: Není to obývák. Lezeme do obytné ložnice.
2: Obytné ložnice.
1: No, když se podíváte na ten nábytek, tak vidíte, že je skoro veškerý nábytek ve stejném dizajnu. V konci 40. let se vyráběly velké nábytkové sety.
3: Karin Sikorová provádí malou skupinu návštěvníků dřevěnkou postavenou v roce 1878.
1: V každém bytě byste našli nějakou fušku. Víte, co to je fuška?
4: Vrchouška,
1: vyroběno na rychlo. A co to je? Fuška je to, co si dělník bez vědomí majitele, ale na jeho náklady, vyrobí dílo sám pro sebe nebo pro někoho jiného.
3: Často šlo o odlitky, třeba forem na pečení, kastrůlky, pánvičky. V jedné dřevěnce jsou 4 byty a každý z nich je vybavený podle jiného období. Nejstarší byt ukazuje, jak dělníci žili ve 20. a 30. letech. Poslední nájemníci odsud odešli v roce 2018. Některé věci doma ještě používal pan Jan se ženou.
5: Trouba, to si pamatuju, že to jsme doma teď měli ten problém, že to nějak peklo, nepeklo, připalovalo se na vrchu.
6: Byla stará.
5: No, byla stará, no ale... Ale bylo to, no, celkem byla taková užitečná, jakože.
3: Novinkou letošní sezóny je to, že si lidé mohou projít dřevěnku sami s aplikací v mobilu, říká průvodkyně Karin Sikorová.
7: Svým vlastním tempem pouštět si na jednotlivých zastaveních, která jsou označená takovou ikonkou sluchátek, poslouchat vlastně ten výklad k jednotlivým expozicím a předmětům. Kromě češtiny tady máme i polštinu a angličtinu.
3: Od letošní sezóny jsou dřevěnky na Borku taky součástí takzvané technotrasy, která v Moravskoslezském kraji propojuje technické a řemeslné památky. Některé jsou ještě funkční, jinde už se stroje zastavily na pořád. Střince Natálie Janišková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. Na silnici 1/57 mezi Skřípovem a Kajlovcem na Opavsku začne v pondělí oprava za zhruba 37 milionů korun. Rekonstrukce přibližně 2 kilometry dlouhého úseku potrvá do října. Provoz bude celou dobu veden kyvadlově. Objízdná trasa proto nebude nutná, uvedl to Miroslav Mazal z ředitelství silnic a dálnic. Poslední 2 týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Uklidíme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnášejí plastové láhve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisté. Lidi můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k němu přidat. Uklízecí maraton je naplánovaný na 18. až 20. září. Mladí lidé v Kopřivnici budou mít možnost předvést svůj talent na akci Zapoj se. Bude 21. srpna na tamním Novém náměstí. Skončí tak letošní série akcí s názvem Někdo ven, které Kopřivnice organizovala pro mladé lidi. Smyslem je, aby aktivně trávili léto a seznámili se i mezi sebou. Cyklista Václav Ježek byl 4. v královské etapě největšího etapového závodu v zemi Czech Tour. Celkově mu patří 7. místo. 3. etapu s cílem na dlouhých stráních opět vyhrál Američan Andrew August, který zopakoval čtvrteční i páteční triumfy z úvodních 2 zkoušek a upevnil si celkové vedení. Ježek na něj v průběžném pořadí ztrácí 52 sekund. Czech Tour zakončí dnešní etapa z Kroměříže na Beskydské pustevny. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude jasno až polojasno, odpoledne postupně od západu oblačno a ojediněle se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes překročí 30 stupňů, maxima dosáhnou 35.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 na 334. kilometru u Studénky ve směru na Brno je porouchané auto. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na vrcholu Lysé hory chybí dlouhodobě pitná voda, její nedostatek pociťují na Bezručově chatě letos opravdu výrazně. Na kontrolu prameniště, které zásobovalo už i původní vyhořelou Bezručovu chatu, se Romana Kubicová, redaktorka, vydala v doprovodu chataře Robina Kukučky.
1: Teď se na tom špatně, je vyschlý už několik měsíců. Totiž mi tady ještě je druhý zdroj na Lysé hoře a ten vlastně na Zimném a ten patří vedlejší chatě AK-1324, chatě Maraton. A vlastně veškerá voda, co se ti bere na Lysou horu, tak se bere tam z toho vrtu. A my jsme na nich vlastně existenčně závislí. A teď momentálně voda není, tak nám musíme vzít cisternou.
0: A vrt je výdatnější, tam voda je?
1: Teď už taky právě mají problém, ten samý. Takže cisterny taky asi v brzké době neminou.
0: Kolik litrů vody takhle týdně musíte obstarat pro provoz celé chaty?
1: U nás je to něco málo přes 20 kubíků.
0: Pojďme se podívat, vy vlastně jste přišel na inspekci, jestli se aspoň něco stalo, ale žádné deště. Takže tento vrt vody ještě patřil bývalé Bezručově chatě, té původní, jestli tomu dobře rozumím.
1: Ano, ano. To je vlastně takové spíš prameniště, ano, to není vrt, spíš prameniště, tady vlastně z toho kopce teče voda dolů a to takové.
0: Jediné, co tady je krásná ozvěna, tak jak to hodnotíte?
1: No, nic. Ten přítok je úplně, to je žalostné, to je vůbec nic, to je.
0: A jak to bylo letos se sněhem? Stačilo vás zásobit nějak uspokojivě?
1: Vůbec. Slabá zima, co se týče srážek, no a pak byl průser, že vlastně v tom květnu začalo mrznout a ten sníh de facto vůbec nedostal do té půdy. Takže skončila zima a my jsme museli vozit cisterny. To se v životě nestalo.
0: Zároveň tam je výzva k přispění nějaké finanční částky, která by vám pomohla vyřešit tuto situaci. Jak by se to dalo řešit?
1: Tady je tak, že přijde prostě vrtná souprava a dělá se tady klasický vrt. V pátek tady mají přijet nějací vrtáři, se tady oblídnou, tak uvidíme, jak to dopadne. Bude tady vedení KČT, tak uvidíme, na čem se domluví, kdy začne probíhat tady tahle ta výstavba. To vrtání, doufujeme, že to bude co nejdříve.
0: Dodává chatař na Bezručově chatě na Lysé hoře Robin Kukučka. Od prameniště, které zásobuje vodou Bezručovu chatu, Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Podrobnosti o počasí nám řekne Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Václave, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak situace v Moravskoslezském kraji je teď jaká? Tady v centru Ostravy vymetná obloha, teploty se začínají zvedat. Je to všude podobné?
2: Tak je to podobné, na celém území máme jasnou, nebo většinou jasnou oblohu, teploty jsou nejčastěji od 17 do 13 stupňů Celsia, v údolích ale může být i o něco chladněji až k 10 stupňům, naopak na horách, na kopcích a také tam, kde nám začíná pofukovat vítr, je už o něco tepleji, například město Albrechtice, tak tam máme stanici, kde už je téměř 25 stupňů Celsia. Vítr ten je slabý, místy mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Přes ten den se to bude posouvat jakým směrem?
2: Tak přes den by mělo začít od západu přibývat oblačnosti, zejména v těch odpoledních hodinách a výjimečně se také mohou vyskytnout přeháníky. Teploty, ty budou ještě poměrně vysoké, a to od 31 do 35 stupňů, na horách kolem 26 stupňů Celsia, a vítr bude mírný, jihozápadní až jižní, od 2 do 6 metrů za sekundu, a odpoledne se bude měnit na severozápadní až severní.
1: Přijdou odpoledne nějaké bouřky, nebo jak to vlastně bude vypadat v noci a také zítra?
2: Tak ty bouřky budou pravděpodobnější během toho zítřejšího dne. Začneme tou nocí, tam bude oblačno až zataženo, od západu se lokálně také vyskytnou přeháníky, výjimečně i bouřky. Minimální teploty budou od 18 do 14 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra bude převažovat velká oblačnost, na většině území se postupně vyskytnou přeháníky nebo déšť, lokálně se můžou objevit i bouřky. V průběhu večera očekáváme od západu ubývání srážek. Zítřejší maximální teploty už budou výrazně nižší než ty dnešní, to znamená 21 až 25 stupňů, na horách kolem 18 stupňů, a vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, přehodně místy mírný, západní až severozápadní, od 2 do 6 metrů za sekundu, a v bouřkách bude zesilovat.
1: Václave, děkujeme za informace, přejeme krásné ráno, naslyšenou.
2: Děkuji, hezkou neděli, naslyšenou.
0: Haló, haló, veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin, Kobeřice a veselice Českého rozhlasu Ostrava.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V bazilice Navštívení Panny Marie na Mariánském náměstí ve Frýdku Místku si poslechnete varhaní letní koncert. Začíná v 16 hodin. Cyklus Hodinka s varhanami pořádá spolek Vox Organum v rámci Mezinárodního varhaního festivalu. Dnes se představí Miroslav Maňousek, Pavel Valenta a Zdislava Přátková. Poslechnete si varhany a housle v kombinaci s tenorem. Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje do 23. srpna výstavu slovenského umělce Matúše Maťátka s názvem Bratříčku drž sa. Jde o kolekci malé reliéfu a grafik, které zaznamenávají zlomové historické události a krizové momenty našich státotvorných dějin. Na hradě Hukvaldy si prohlédnete unikátní výstavu kostýmu a rekvizit z české pohádky Princezna zakletá v čase. Nahlédnete do zákulisí natáčení a poznáte atmosféru míst, kde film vznikal, včetně malebných Hukvald. Výstava je přístupná do konce listopadu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Nejlepší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vsetínská nemocnice teď nabízí víc termínů na gastroskopii i kolonoskopii. Město Jablunkov vybralo zhotovitele pro nové parkoviště. Plavec Čejka znovu posunul český rekord na krátké polohovce a je ve finále mistrovství Evropy. Bude tropická neděle s teplotami až 35 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Vsetínská nemocnice má během prázdnin víc volných termínů na gastroskopické a kolonoskopické vyšetření i na zavedení žaludeční sondy. Co vyšetření obnáší, popisuje mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
3: Pacienti obdrží recept na přípravek k očistě střeva, podrobné pokyny k přípravě i další potřebné informace k vyšetření. V indikovaných případech je možné absolvovat vyšetření v analgosedaci nebo po předchozím absolvování interního a anesteziologického předoperačního vyšetření, také za asistence anesteziologického týmu.
1: Objednat se dá telefonicky nebo osobně přímo na pracovišti. Jablunkov vybral firmu, která postaví nové parkoviště u tamního hřbitova. Záchytná plocha vznikne v blízkosti cyklostezky a pěší trasy a bude sloužit především turistům. Stavební práce by mohly začít už v září, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
4: Vyřizujeme nějaké požadavky od inženýrské sítě. Nad tímto parkovištěm vede velmi vysoké napětí, takže vím, že se tam nějaké úpravy dělaly. Mělo by tam vzniknout nějakých 39 parkovacích míst, takže věřím, že to bude sloužit jako záchytné parkoviště nejenom pro návštěvníky města.
1: Evropu dál sužují rozsáhlé lesní požáry. Hasiči v Belgii bojují s plameny na východě země. Veřejnoprávní stanice VRT píše, že oheň v největší belgické přírodní rezervaci od Faně spálil přes 2000 hektarů půdy. S požáry se potýkají taky hasiči ve Francii nebo Španělsku. Řecko podle místních úřadů zůstává ve stavu vysoké pohotovosti.
2: Sport.
1: Plavec Jan Čejka postoupil do finále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Čejka znovu vylepšil český rekord, tentokrát o skoro 1,5 sekundy na hodnotu minuta 58 sekund a 33 setin. Hlavní rozdíl byl v prsařské části. Čejka ani nevěřil tomu, jak dobře ji zvládl.
5: Jo, zkusil jsem si to trošku na rozplavání, na vyplavání ty prsa. Přišlo mi, že když se tam jako víc zpevním a vytáhnu se, že mi to jede trošku líp. Teďka mě docela nakoplo, že se mi fakt dobře jela ta první stovka, přišlo mi, že jsem hodně vepředu, tak jsem se cítil jako, že úplně vedu, tak jsem do těch prsou šel a jenom jsem si říkal, jo, hlavně ať mě nedojedou a jako plavil se mi dobře.
1: Čejku čeká finále v neděli v 18 hodin a 40 minut.
2: Počasí.
1: Ráno čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Od západu pak bude postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 35 stupňů, na horách naměříme okolo 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli poklidný a nehody nemáme. Pokud ale víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné nedělní ráno na vlnách s Českým rozhlasem Ostrava, pokud možno, to by bylo pro nás ideální. Máme pro vás tradiční seriál, už za chviličku dvakrát měř a jednou hřeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme na krtonožky, které ničí vaši úrodu. Přiznám se, nemám zahradu, nevím, co to je krtonožka, ale už teď se těším na podrobnosti právě o tomto zvířeti. Kromě toho se podíváme na tipy pro trávení dnešního dne a zaměříme také k Bruntálu, protože jedním z neznámých skvostů právě naší republiky je nepochybně i Stříbrný důl v Horním Městě na Bruntálsku. Co se tam děje, jak se tam objednat, všechny podrobnosti zjistíte v naší reportáži, takže buďte s námi a my už přejeme jenom pohodovou neděli.

0: jsme tady s kolegyní Lucií Kociánovou hledali ty krtonožky a skonstatovali jsme, že to teda nejsou úplně pěkná zvířátka. No ale dá se s nimi zatočit údajně. Máme pro vás tradiční seriál Dvakrát měř a jednou hřeš, tedy dobré rady všeho druhu. No a tentokrát právě kutil Artur Kubica řekne a zaměří se na krtonožky, které mohou ničit úrodu.
1: Dvakrát měř, jednou hřeš, dobré rady všeho druhu. Máte na zahradě krtonožky a nevíte, jak na ně? Tak jeden náš posluchač Hobby magazínu mi poslal návod jeho souseda a ten prý jich v jednom roce nachytal 360. Potřebujete prkna široká asi 10 cm, skleničky na větší víčka, objem asi 4 až 6 deci, nebo plechovky od leča, od kompotů a podobně. Na záhon dáme prkna kolmo hranou do země do hloubky 4 až 5 cm. Na začátek a na konci prkna dáme do země skleničku tak, aby byla 2 až 3 cm pod zemí. Krtonožky lezou kolem prken a spadnou do skleničky, do plechovky. Plechovky by měly být uvnitř hladké, jinak krtonožka vyleze. Na záhoně to vypadá například tak. Sklenička, prkno šikmo zleva doprava, sklenička, prkno šikmo zprava doleva, sklenička, prkno šikmo zleva doprava a tak dále. V některé skleničce nebo plechovce vedou dvě prkna. Prkna by měla vyčnívat nad zemí alespoň 3 cm. Krtonožky u nás nejsou chráněné, takže když je chytíte, tak je nemusíte likvidovat. Odneste je mimo zahradu, mimo ornou půdu. Krtci a ptáci si na nich pochutnají. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Pozor, pozor, dneska opět výstraha před velkým teplem 35 stupňů, to jsou maxima, která jsou hlášená v Moravskoslezském kraji a která budou reálná pro ten dnešní den. Na horách má být až 28, nicméně v pondělí přijde změna, to už bude oblačno až zataženo na většině místa s přeháňkami nebo bouřkami, no a denní maxima ty vystoupají na 19 až 23 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Meloun nebo třeba mango, v létě hledáme osvěžení, kde se dá. Kromě koupališť schladí i zmrzlina, nebo třeba právě studené ovoce. Někdo si ho dá jen tak a jiný ho použije třeba k dochucení jogurtu nebo koktejlu. Podlehli jste sezóně melounů nebo raději sáhnete po jiném ovoci? Na to jsme se vás ptali v dnešní anketě.
1: Jablíčka zavařuji na zaviny, že ještě takové ty. Jinak mám zahradku, tam mám rajčatka, mrkvičku, borůvky, hlavně pro vnuky, že? Takže asi tak.
2: Já bych řekl, že asi jahody, a to je nejlepší jahodový sorbet.
3: Letní ovoce, co máš rád, Kuby? Jaké ovoce máš rád?
4: Asi meloun, určitě v létě, protože v zimě si ho nedávám.
5: Letní ovoce, asi jahody a mám je rád jenom s cukrem, možná meloun ještě, ten se nemusí upravovat nijak.
6: Mango a dělám si z něho různé pyré k ovesným vločkám.
7: Jahody.
8: Většinou, když je to čerstvé, tak syrové čistě, anebo když je toho víc, tak prostě, nevím, s jogurtem nebo s tvarohem a prostě rozmixovat a vypít.
6: Asi jablko, jahody, banán, ráda se je nakrájím a potom si je dám do misky a s ním tak nějak žičkou nebo čímkoliv jiným.
9: Banán momentálně asi, jenom tak klasicky, nepřipravuji nic speciálního.
10: No asi meloun, z toho dělám nějaké pro děti koktejly, takže meloun, jahody, to je tak nejvíc vody a nejlepší.
11: Tak meloun, většinou tak jenom.
12: Asi jahody možná, a tak asi nějaký desert nebo jen tak na svačinu, čistě.
13: Letní ovoce, asi hroznové víno bych to viděl. Asi hroznové víno a většinou, hlavně teda na večeři, ať se člověk ještě zavodní trošku na večer, jenom tak nějaký obložený talíř s pečivem a k tomu kousek hroznového vína.
14: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Obyvatelé Příbora budou mít možnost v polovině září darovat krev přímo v tamním kulturním domě. Mobilní odběr pro novojičínskou nemocnici Agel bude možný 15. září od 8 do 11 hodin. Krev a její složky se využívají při léčbě, operacích, úrazech nebo dalších závažných zdravotních stavech pacientů. Před odběrem je nutná registrace. Dřevěnky na Borku v Třinci mají nově audioprůvodce. Netradiční skanzen tvoří dvě roubené stavby z roku 1878. Jsou pozůstatkem z původních 20 dřevěných domů dělnické kolonie Třineckých železáren. Podle průvodkyně Karin Sikorové si mohou návštěvníci vybrat, jestli expozici projdou sami s aplikací v mobilu. Americká zpěvačka Madonna dnes slaví 68. narozeniny. Po celém světě prodala stovky milionů kusů nahrávek a vysloužila si přezdívku Královna popu. Madonna nedávno vydala svou v pořadí 15. studiovou desku Confessions 2. Ta navazuje na album z roku 2005 Confessions on a Dance Floor, které je považováno za jedno z jejich nejlepších a obsahuje hity jako například Hang Up nebo Sorry. Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v 15 hodin ve čtvrtém kole šance ligy na domácím stadionu proti Artisu Brno. Domácí potřebují proti nováčkovi naplno bodovat, protože poslední dva zápasy se Slávií a v Hradci Králové prohráli. Navíc inkasovali 6 gólů. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude jasno až polojasno, odpoledne postupně od západu oblačno a ojediněle se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes překročí 30 stupňů, maxima dosáhnou 35.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz je v tuto chvíli poklidný a nehody v regionu nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jedním z neznámých skvostů naší republiky je určitě i Stříbrný důl v Horním Městě na Bruntálsku. Podzemí vznikalo stovky let, první zmínky pocházejí už ze 14. století a prohlídka samotná nabízí sondu do dob, kdy se vše dělalo hlavně rukama. Na předměty strohá expozice nabízí syrový pohled na těžbu stříbra v naší zemi.
1: Karavan Kukuč už mi podal helmu, můžeme jít do hlubin.
2: Zamčeno jest. A teď půjdeme tady po těch slepičích schůdkách.
1: Už samotný vstup je poměrně působivý, protože ty schůdky vypadají, že vidíte jejich konec, ale není to pravda.
2: Těch hlubních schůdků, schůdečku a stupinku je mimořádně hodně, včetně žebříku nějakých 256.
1: Ty stěny nejsou tak uhlazené, jak to známe třeba z muzea na Landeku v Ostravě, protože tady se chodby razily ručně, takže jsou takové surové. Helma je tady opravdu potřebná, už dvakrát bych se praštil do hlavy.
3: Ten denní postup, to nebyly žádné stachonovské výkony, jo, to byly 2 cm, že, což jako hluboce pod normou, jak to známe z dob ještě ne tak dávno minulých.
1: Podle Radovana Kukuče touto rychlostí horníci udělali zhruba 1,5 km chodeb.
3: Plus ještě hromada něčeho, o čem my vůbec nevíme, protože tady existuje svět opuštěných komor, dobývek a chodeb.
1: Ono se v těch stěnách přeci jen něco leskne.
3: Návštěvníci mají za to, že to je stříbro. Kdyby to bylo stříbro, tak tady nikdo z nás, kdo tady v tohle podzemí působí, už by nebyl, ale samozřejmě je to pouze voda.
1: My jsme se vyšplhali zpátky na povrch a začínám si uvědomovat, proč je návštěvnost víceméně konstantní.
3: Víme, že eliminujeme dost ty nejpočetnější skupiny, co jsou ty mladé rodiny s dětmi nebo případně prarodiče s noučaty. To nejde. Děti mohou až od 10 let a vždycky se v rámci prohlídky ptáme, jestli všichni všechno zvládají a podobně, protože víte, že když se musíte s někým vracet, tak nikdo z toho nemá radost.
1: Muzeum by do budoucna chtělo rozšířit prohlídkový okruh, prostor na to je. Dokonce prázdnin u vstupu do dolu přibude i stará důlní lokomotiva z dolu Paskov. Z Horního Města Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Počasí tentokrát probereme s Petrem Drobkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Petře, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak moc krásné je v Moravskoslezském kraji?
2: No, zatím je krásné, slunečné, máme jasnou oblohu, teploty už stoupají, jsou ale v širokém rozmezí, většinou někde kolem 20 stupňů, ale třeba v Žárech u města Albrechtice nebo v Moškově je kolem 25 stupňů, naopak chladněji třeba na Rýmařovsku, tam je teplota kolem 17 stupňů zatím. Na horách, na Lysé hoře máme taky 17 stupňů a podobná teplota je i na pradědu v Jeseníkách. Vítr ten je slabý, proměnlivý nebo z jižních směrů fouká s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Přes den nám ta jasná obloha vydrží nebo se to začne kazit?
2: Postupně se to začne kazit, ale přesto ještě dopoledne bude jasno nebo skoro jasno. A od západu začne přibývat oblačnosti, zejména v odpoledních hodinách a později se mohou přidat i výjimečné přehánky. Teploty, dneska nás čeká poslední velmi teplý den, teploty budou stoupat na 31 až 35 stupňů, na horách na 24 až 28 a vítr ten povane zpočátku slabý, v průběhu dne většinou mírný, jeho západní až jižní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a odpoledne se potom bude měnit na severozápadní až severní.
1: Co se týká zítřejšího dne, tam už asi přijde to ochlazení?
2: Ano, přijde ochlazení, v noci teplota klesne na 18 až 14 stupňů a zítra přes den budeme mít o 10 stupňů přibližně nižší teplotu než dnes, to znamená maxima od 21 do 25 stupňů, na horách jenom do 20. No, v noci bude dále přibývat oblačnosti, bude oblačno až zataženo a od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Zítra bude převažovat velká oblačnost a na většině území se postupně vyskytnou přehánky, případně déšť a lokálně se mohou vytvářet i bouřky. Až potom v průběhu večera očekáváme od západu ubývání srážek. O teplotách jsem mluvil, budou nižší než dneska a vítr ten zítra povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní. Přechodně v průběhu dne může foukat i od západu až severozápadu s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a v případných bouřkách může vítr přechodně zesilovat.
1: Poslední informace, která nesmí chybět v tomto čase, vlhkost a tlak?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a relativní vlhkost relativně nízká v tuto denní dobu od 30 do 70%.
1: Děkujeme za informace, Petře, přejeme krásný víkend. Naslyšenou.
2: Pěknou neděli, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Do Frýdku Místku vás pozveme na promenádní koncert, tentokrát v obsazení Hardia z bandu. Akce začíná v 16 hodin v Altánu ve Smetanových sadech. Koncert se koná pouze za příznivého počasí. Na zámku Štáblovice si užijete dětské prohlídky s princeznou, ta vás provede historickými komnatami a vydáte se také po stopách rytíře Kašpara, který na zámku ukryl svůj poklad. Čeká na vás také sladká odměna a zábavné úkoly. Prohlídky začínají v 10 hodin. Hadi a jejich svět, to je prázdninová pozvánka do Fauna parku ve Frýdku Místku. Povídání o hadech si vyslechnete ve stodole areálu od 16 hodin. Zájemci si hady budou moci i pohladit a dozví se, jak si z hada udělat domácího mazlíčka. Pozveme vás na koncert do Štramberku, koná se na prostranství u staré školy od 17 hodin. Vystoupí kytarista Jakub Jalůvka a harfenistka Denisa Chromá. V případě nepříznivého počasí se akce koná v sále kulturního domu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Rezort zahraničí propustil velvyslance, který neoprávněně prodal služební auto. Ten se teď brání u soudu. Do oprav škol v Karviné letos míří přes 40 milionů korun. Také dnes se můžou lidé vypravit do Rožnova pod Radhoštěm na starodávný jarmark. Dnes bude slunečný den, teploty až 35 stupňů. Dobré nedělní ráno přeje Lucie Kociánová. Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server i rozhlas, se brání ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Rezort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrutu. Doležel se teď ohrazuje proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání. Mluvčí pražského městského soudu Julie Haluzová potvrzuje, že se správními žalobami zabývají. Rozsudky zatím nepadly. V karvinských školách vrcholí prázdninové opravy. Část prací ale bude pokračovat i po začátku školního roku. Město letos počítá s investicemi a opravami za více než 40 milionů korun. Oprav se dočkala také základní škola Dělnická, která prošla obnovou víceúčelová sportovní hala, včetně povrchu kurtu a nové vzduchotechniky. Potvrzuje ředitel školy Petr Juras.
4: Jsem velmi rád, že došlo i opravě fasády, která byla před 20 lety jenom jemně přetřena a vlastně první velká generální oprava od roku 1961, to znamená po 25 letech.
2: V Rožnově pod Radhoštěm je dnes druhým dnem starodávný jarmark. Lidé můžou v dřevěném městečku Valašského muzea ochutnávat místní speciality a získat informace o tradičních řemeslech, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
5: Starodávný jarmark ukazuje, jak pestré bývalo jarmareční veselí, patřila k němu řemesla, hudba i divadlo a samozřejmě nejrůznější atrakce. U nás teď zazní středověká hudba, návštěvníci si vyzkoušejí zapomenuté hry a děti si užijí program v dětském koutku.
6: Sport.
2: Oštěpář Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá, Vadlejch obsadil páté místo. Do finále v Birminghamu prošla v běhu na 1500 metrů Kristýna Sasínek-Meky. O jejím postupu rozhodl fotofinish a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z šestého místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
7: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečila v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš osmej než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není no.
2: Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Meky ve 21 hodin a 13 minut.
6: Počasí.
2: Ráno čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Od západu pak bude postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřka. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 31 až 35 stupňů, na horách naměříme okolo 26.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Havířově je uzavřena ulice na nábřeží mezi křižovatkami ulic Radniční a Svornosti. Objížďka je značena pro všechna vozidla. Uzavírka potrvá do zítřejšího večera. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: K Krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, 4 minuty po 8. Startujeme další hodinku, kterou budeme trávit společně a také s písničkami, které nestárnou. Například od Báry Basikové anebo Celine Dion. Hned za chviličku se podíváme na naši speciální rubriku Co v učebnicích nebylo. Víte, co jsou to mofety? Jestli ne, počkejte si, už za chvíli se to dozvíme společně od Martina Pisaříka. No a hned potom zamíříme do Třince, kde vás pozveme do Dřevěnek na Borku. Ty stojí hned za Třineckými železárnami. Ve druhé polovině 19. století tam vznikla dělnická kolonie z 20 roubených domů. Dnes je ze dvou dochovaných chalup unikátní skanzen, který připomíná život lidí z hutnického průmyslu. Na prohlídku jejich bytů se teď návštěvníci nově mohou vydat i sami, a to s audioprůvodcem. A taky vás tam vezmeme my na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Mějte krásné ráno.

0: Co v učebnicích nebylo, to je další pořad, který nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. A nevím, jestli mám, ale přiznám se, že taky nevím, co to jsou mofety, takže se to dozvím společně s vámi. Těším se. Jste s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dneska bude krásně, teploty na maximu kolem 35 stupňů, platí opět varování před vysokými teplotami, no a bouřek, těch se asi tady v Moravskoslezském kraji nedočkáme, nebo nějakého ochlazení na večer, protože to se týká spíše té části Čech, takže počítejte s tím, že celý ten dnešní den bude teplotně nadprůměrný i na horách, kde má být 28 stupňů. Změna přijde v pondělí, kdy bude převažovat velká oblačnost na většině území, budou přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, maxima 21 až 25 stupňů.
2: Halo, halo, Veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Třinecké dřevěnky na Borku si návštěvníci mohou nově projít sami s audioprůvodcem. Lidé tak mohou zvolit vlastní tempo nebo se k výkladu v mobilní aplikaci vrátit. Unikátní skanzen vznikl ze dvou dochovaných roubenek dělnické kolonie hned za tamními železárnami. Původních chalup tady byly dvě desítky a pak se začaly stavět i zděné domy. Velká část jich ale musela k zemi kvůli stavbě plynujemu na vysokopecní plyn.
1: Není to obývák. Lezeme do obytné ložnice.
2: Obytné ložnice.
1: No, když se podíváte na ten nábytek, tak vidíte, že je skoro veškerý nábytek ve stejném designu. V konce 40. let se vyráběly velké nábytkové sety.
3: Karin Sikorová provádí malou skupinu návštěvníků dřevěnkou postavenou v roce 1878.
1: V každém bytě byste našli nějakou fušku. Víte, co to je fuška? Fuška je to, co si dělník bez vědomí majitele, ale na jeho náklady vyrobí dílo sám pro sebe nebo pro někoho jiného.
3: Často šlo o odlitky, třeba forem na pečení, kastrůlky, pánvičky. V jedné dřevěnce jsou 4 byty a každý z nich je vybavený podle jiného období. Nejstarší byt ukazuje, jak dělníci žili ve 20. a 30. letech. Poslední nájemníci odsud odešli v roce 2018. Některé věci doma ještě používal pan Jan se ženou.
4: Trouba, to si pamatuju, že to jsme doma teď měli s tím problém, že to nějak peklo, nepeklo, připalovalo se na vrchu.
5: Byla stará.
4: Byla stará, ale... Ale bylo to celkem byla taková užitečná, jakože.
3: Novinkou letošní sezóny je to, že si lidé mohou projít dřevěnku sami s aplikací v mobilu, říká průvodkyně Karin Sikorová.
6: Svým vlastním tempem pouštět si na jednotlivých zastaveních, která jsou označená takovou ikonkou sluchátek, poslouchat vlastně ten výklad k jednotlivým expozicím a předmětům. Kromě češtiny tady máme i polštinu a angličtinu.
3: Od letošní sezóny jsou dřevěnky na Borku taky součástí takzvané technotrasy, která v Moravskoslezském kraji propojuje technické a řemeslné památky. Některé jsou ještě funkční, jinde už se stroje zastavily na pořád. Z Třince Natálie Janišková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví počítá s povinnými elektronickými žádankami na zobrazovací vyšetření nebo rehabilitace do července 2027. O půl roku později pak na všechna laboratorní vyšetření. Povinné vedení zdravotnické dokumentace elektronicky chce zavést od roku 2029. Vyplývá to z materiálu pro pondělní jednání vlády. Hospodářská, lékařská a stomatologická komora žádají přechodné období bez pekut. Kvůli tropickým teplotám platí pro dnešek výstraha před ohrožením zdraví pro téměř celé Česko. Hrozí přehřátí a dehydratace, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Teploty dnes mohou podle předpovědí vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Dále také platí pro celou zemi výstraha před rizikem vzniku požárů. Změnu přinese až pondělí, kdy se objeví deště a ochladí se. V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy na ulici Erbenova ještě před začátkem školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Obvod do oprav investoval 16 milionů korun. Přesně před 31 lety americká společnost Microsoft představila první verzi internetového prohlížeče Internet Explorer. Explorer si postupem času získal dominantní postavení mezi prohlížeči. V roce 2002 jeho podíl v počítačích uživatelů dosáhl ve světě i v Česku přes 90%. Microsoft už nicméně podporu Exploreru ukončilo před několika lety. Jan Čejka poplave o medaili na mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant v semifinále polohové dvoustovky obsadil v součtu času 8. místo. Navíc vylepšil vlastní národní maximum. Jeho nová hodnota je minuta 58 sekund a 33 setin. Finále čeká Čejku v neděli v 18 hodin a 40 minut. No a jaké nás dnes čeká počasí? Ráno bude ještě jasno až polojasno, odpoledne pak postupně od západu oblačno. Ojediněle se objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes překročí 30 stupňů a maxima dosáhnou 35.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez komplikací a nehod. My vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na vrcholu Lysé hory dlouhodobě chybí pitná voda. Její nedostatek pociťují na Bezručově chatě letos opravdu výrazně. Na kontrolu prameniště, které zásobovalo už i původní vyhořelou Bezručovu chatu, se redaktorka Romana Kubicová vydala v doprovodu chataře Robina Kukučky.
1: Teď se na tom špatně, je vyschlý už několik měsíců. Totiž mi tady ještě je druhý zdroj na Lysé hoře a ten vlastně na zimném a ten patří vedlejší chatě AK-1324, chatě Maraton. A vlastně veškerá voda, co se ti bere na Lysou horu, tak se bere tam z toho vrtu. A my jsme na nich vlastně existenčně závislí. A teď momentálně voda není, tak nám musíme vzít cisternou.
0: A vrt je výdatnější, tam voda je?
1: Teď už taky právě mají problém, ten samý. Takže cisterny taky asi v brzké době neminou.
0: Kolik litrů vody takhle týdně musíte obstarat pro provoz celé chaty?
1: U nás je to něco málo přes 20 kubíků.
0: Pojďme se podívat, vy vlastně jste přišel na inspekci, jestli se aspoň něco stalo, ale žádné deště. Takže tento vrt vody ještě patřil bývalé Bezručově chatě, té původní, jestli tomu dobře rozumím.
1: Ano, ano. To je vlastně takové spíš prameniště, ano, to není vrt, spíš prameniště, tady vlastně z toho kopce teče voda dolů a to takové.
0: Jediné, co tady je krásná ozvěna, tak jak to hodnotíte?
1: No, nic. Ten přítok je úplně, to je žalostné, to je vůbec nic, to je.
0: A jak to bylo letos se sněhem? Stačilo vás zásobit nějak uspokojivě?
1: Vůbec. Slabá zima, co se týče srážek, no a pak byl průser, že vlastně v tom květnu začalo mrznout a ten sníh de facto vůbec nedostal do té půdy. Takže skončila zima a my jsme museli vozit cisterny. To se v životě nestalo.
0: Zároveň tam je výzva k přispění nějaké finanční částky, která by vám pomohla vyřešit tuto situaci. Jak by se to dalo řešit?
1: Tady je tak, že přijde prostě vrtná souprava a dělá se tady klasický vrt. V pátek tady mají přijet nějací vrtáři, se tady oblídnou, tak uvidíme, jak to dopadne. Bude tady vedení KČT, tak uvidíme, na čem se domluví, kdy začne probíhat tady tahle ta výstavba. To vrtání, doufujeme, že to bude co nejdříve.
0: Dodává chatař na Bezručově chatě na Lysé hoře Robin Kukučka. Od prameniště, které zásobuje vodou Bezručovu chatu, Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dneska vysoké teploty kolem 35 stupňů a také varování meteorologů před teplým počasím a před tím, že byste to mohli mít náročné, zejména pokud patříte mezi starší lidi, malé děti a nebo lidi s kardiovaskulárními problémy. Nicméně úleva, tak ta by měla přijít už v rámci zítřejšího dne, kdy bude převažovat velká oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky nebo déšť, lokálně potom také bouřky, ale spíše v těch odpoledních hodinách. V průběhu večera potom budou naopak od západu srážky ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 16 až 20.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát Petr Vitula ze Včelařského spolku pro Frýdek a Dobrou. Řeč bude o medu, letošní snůžce i o tom, co mají teď včelaři aktuálně na práci. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V bazilice Navštívení Panny Marie na Mariánském náměstí ve Frýdku Místku si poslechnete varhaní letní koncert, pakliže budete chtít, začíná v 16 hodin. Cyklus Hodinka s varhanami pořádá spolek Vox Organum v rámci Mezinárodního varhaního festivalu. Dnes se představí Miroslav Maňousek, Pavel Valenta a Zdislava Přátková. Poslechnete si varhany a housle v kombinaci s tenorem. Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje do 23. srpna výstavu slovenského umělce Matúše Maťátka s názvem Bratříčku drž sa. Jde o kolekci malé reliéfu a grafik, které zaznamenávají zlomové historické události a krizové momenty našich státotvorných dějin. Na hradě Hukvaldy si prohlédnete unikátní výstavu kostýmů a rekvizit z české pohádky Princezna zakletá v čase. Nahlédnete do zákulisí natáčení a poznáte atmosféru míst, kde film vznikal, včetně malebný Hukvald. Výstava je přístupná do konce listopadu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci se budou znovu zabývat možností zavedení manželství pro všechny. Do Příbora přijede mobilní odběrové místo krve, zve i prvodárce. Fotbalisté Baníku Ostrava se v lize střetnou s Artisem Brno. Dnes bude tropická neděle, teploty až 35 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Poslanci budou opět řešit možnost zavedení manželství pro všechny. K tématu zasedne na konci srpna pracovní skupina. Tu iniciovala pirátská poslankyně Lenka Martinková-Španihelová. O tom, aby páry stejného pohlaví mohly uzavírat manželství se všemi právy jako heterosexuální dvojice, hlasovala sněmovna naposledy v roce 2024. Tehdy nakonec prošel kompromisní návrh na zavedení partnerství s posílením práv, ale bez možnosti adoptovat děti. Poslankyně Lenka Martinková Španihelová tvrdí.
2: 2/3 Čechů podporují manželství pro všechny, včetně adopce dětí. Dle odborných výzkumů nemá výchova dětí homosexuálními páry žádný negativní vliv na děti.
0: Jednání pracovní skupiny se zúčastní i poslankyně koaličního hnutí ANO Jana Pastuchová. Naproti tomu třeba motoristé účast odmítli. Obyvatelé Příbora budou mít možnost v polovině září darovat krev přímo v tamním kulturním domě. Mobilní odběr pro novojčínskou nemocnici AGEL bude možný 15. září, a to od 8 do 11 hodin. Krev a její složky se využívají při léčbě, operacích, úrazech nebo dalších závažných zdravotních stavech pacientů. Před odběrem je nutná registrace. Ve Španělsku dostali po 10 dnech konečně pod kontrolu požár v provincii Uelva na jihozápadě země. Z 38 tisíci hektary zhořelého lesního porostu je to nejhorší požár v historii regionu Andaluzie. Plameny pohltily eukalyptové stromy, borovice i korkové duby. Z oblasti úřady evakuovali na 700 místních obyvatel.
3: Čo do počtu zhorených hektárov pôdy, najrozsiahlejší požiar v histórii Andalúzie vznikol len 40 kilometrov od pobrežia Atlantického oceánu. Do prímorských turistických oblastí, ktoré sú teraz plné dovolenkárov, sa ale oheň vďaka nasadeniu hasičov nedostal. Španielsko zažíva jednu z najhorších sezón lesných požiarov za posledné 10 ročia. V krajine zhorelo najmenej 250 tisíc hektárov lesnej pôdy a porastu. Je to už viac ako polovica celkovej zhorenej plochy v celej Európskej únii. O život prišlo tento rok následkom požiarov 14 ľudí, boli medzi nimi i cudzinci. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas. Sport.
0: Ve čtvrtém kole šance ligy se dnes střetnou fotbalisté Baníku Ostrava s nováčkem soutěže Artisem Brno. Zápas na městském stadionu ve Vítkovicích začne v 15 hodin. Domácí trenér Roman Skuhravý má zatím Baníku bilanci 1-2.
4: Já si myslím, že se to jakoby posouvá. Samozřejmě jsem trenér, který chce zpětnou vazbu jakoby oddat, takže pro mě to je zpětná vazba jako pro mou práci. Jo. Já se nebojím vlastně kritiky, já se nebojím toho, že něco dělá špatně nebo něco, že nefunguje. To prostě jde za mnou. Myslím si, že se to jakoby vyvíjí možná pomaleji, než jsem si přál, ale vyvíjí se to zcela standardně. Počasí.
0: Ráno čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Od západu bude postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 35 stupňů, na horách naměříme okolo 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě je uzavřena část ulice Jaromíra Matuška od parkovacího domu k odbočce na rampu k mostu přes ulici Horní. Uzavírka potrvá do 15. září, tak s tím počítejte. A jiné dopravní komplikace hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A je to tady pomalu, ale jistě jsme se překulili do nedělního dopoledne, do té dopolední části. Máme 4 minuty po 9. hodině. 16. srpna svátek mají všichni Jáchymové, takže pokud nějakého znáte, nezapomeňte napsat alespoň zprávu. No a my se podíváme, co nás v této hodině čeká a nemine, například pravidelná nedělní čítárna. Fenomén Stará Karviná, to je název knížky, kterou si už za chvíli představíme. Jejím autorem je mladý badatel a průvodce Jan Polakovič z Karviné. Nechte se překvapit, buďte s námi a mějte krásné dopoledne. Za chviličku se ještě podíváme do Krnova na takzvaný zapomenutý Krnov.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ten kratičký

0: Přes 80 pohledů na Starý Krnov Krnovské muzeum láká návštěvníky, aby objevili, jak se známá místa proměnila v průběhu let. My se právě teď do zapomenutého Krnova podíváme. Lidé na černobílých snímcích objeví už dnes neexistující domy, ulice i celá zákoutí právě tohoto slezského města. A čeká je i malé pátrání, a to poznat, kde byly jednotlivé fotografie pořízeny. Výstavu Zapomenutý Krnov 2 si z historie Alexandrem Mich Bernardem prošla redaktorka Iva Havlíčková.
1: Tady se návštěvníci Městského muzea v Krnově, Flemichově vily, mohou zadívat na to, jak vypadal Krnov desítky let zpátky?
2: Je to tak, to rozmezí 40, 50, 60, 70 let zpátky. No. Tohle zajímá opravdu asi spíš hlavně Krnovany a spíš bych typoval víc takové ty střední, starší generace, z nich, kteří vlastně takto ten Krnov pamatují, jo, nebo pamatují si některé události tam zachycené, jo, a je to se ten efekt, kdy prostě přijdeme a řekneme, jo, tohle si pamatujeme, jo, a u tohle jsme byli. Pro ně to bude se taková ta srdcovka, nostalgická záležitost. A opravdu je to napříč Krnovem a jsou to takové ty kousky, kdy třeba na první pohled není úplně jednoduše rozpoznatelné, pokud to neznáte, o jakou část Krnova se jednalo, protože dneska to vypadá úplně jinak. Jo? Ty budovy tam zachycené třeba vůbec nestojí, nebo prodělali nějakou zásadnější přestavbu a je to prostě zmizelý Krnov, který zapomenutý, jo? Který opravdu už takhle nenajdete.
1: Oni to nejsou jenom ty budovy, ano, ale jak jste říkal, ty události, lidé zachycení při procházkách v ulicích, tady nějaký průvod, myslím si, ale že nejde tedy o 1. máj.
2: Ty fotografie jsou učíslované a je to zároveň s tím spojená soutěž, že mají lidi hádat prostě, které části Krnova to jsou, takže zase spíš jako zacílené na ty Krnováky, když opravdu si to projít může každý. Já jsem právě teď tady chtěl říct tu ulici a pak jsem se zarazil, že bych to asi neměl prozrazovat pro jistotu, ale vlastně ani já sám bych to ještě před nějakou dřívější dobou nepoznal, jak se říká, člověk se učí pořád, ale jak děláme ty výstavy Palit na Krnov a už jsme vydali ty dvě publikace, tak člověk to začíná získávat se tady další jako náhled na ten Krnov a v tom mi právě pomohl pan Jiří Křiva, který nám tam vlastně digitalizoval celou sbírku fotografií a pohlednic, který je jednu z velice stěžejních postav těch výstav i všeho, co se kolem toho dělá. Tuhle výstavu taky chystal především on.
1: Že si tady projedu kolem těch starých černobílých fotografií dětí na procházce se školkou, nějaká velká voda.
2: Ano, přesně tak, to je vlastně povodeň z roku 1958 nebo 59 v červenci a to nenapáchalo takové škody jako před 2 lety, jo, nebo před těmi 29. Tady ještě to nějak zůstalo v nějakých mezích ta voda.
1: Takže lidé musí pátrat, přemýšlet, ano. Zkoumat.
2: A je fakt teda, že když jsme to už zkusili jednou, je to vlastně Zapomenutý Krnov 2, tady jsme to jeli poprvé, tak to mělo poměrně dost ohlas a i ta soutěž vyvolala velký zájem. Pro těch účastníků, kteří se toho zúčastnili, bylo velké množství a je těch odpovědí bylo hodně, takže a někdy takové docela kuriózní, jo, že to bylo pak zajímavé to vyhodnocovat, ale každopádně věc, která určitě byla pro ty návštěvníky zajímavá.
1: Dodává historik Alexandr Michl Bernard, z Krnova Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Je to žena, která žije nejen svou profesí, ale intenzivně se věnuje i řadě dalších věcí, které jí ohromně baví. Zkrátka, žije život naplno. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jana Polakoviče můžete znát jako místopředsedu spolku Stará Karviná a také jako průvodce tímto zaniklým městem. Na svém kontě má však i úspěšnou publikaci nazvanou Fenomén Stará Karviná. Redaktorka Romana Kubicová se zajímala o to, jaká byla jeho cesta právě k psaní.
1: Je to pěkné teda, že mě knižní redaktorka paní Avingarová oslovila s tím, že hledá někoho, kdo by napsal knižku o Staré Karviné. No a když jsem víceméně, ještě se stále považuji za mladého teda, takže já se o to zajímám, o to místo tady asi víc než 15 let, takže chodil jsem tady ještě, když tady byly ty poslední pozůstatky těch domů, takže tady to mám všechno propátrané, sbírám i vzpomínky pamětníků, historické fotografie a tak, takže něco málo, něco hodně o té Staré Karviné vím.
0: A našel byste odvahu, kdyby to nebyl impuls paní redaktorky, abyste napsal tu knihu? Uvažoval jste i z vlastní iniciativy, že byste do toho šel?
1: Uvažoval jsem, ale byla tam trošku překážka v tom, že bych si sám musel najít právě toho vydavatele, tu tiskárnu, sazeče a podobně. Takže v tomto mi to opravdu nakladatelství úžasně usnadnilo, že to všechno dalo dohromady sami.
0: Kniha je tedy na světě. Kdy vlastně vyšla?
1: Vyšla loni v červnu, takže v roce... Vyšla v červnu 2025, byla v nákladu 3000 kusů, je teda k dispozici ve všech knihkupectvích tady v České republice, no a v říjnu už mi paní redaktorka hlásila, že se prodávají poslední kusy, takže vyšla až do dalších 1500 kusů, takže celkem zatím 4500 kusů koluje.
0: Tak vy se tak spokojeně usmíváte a to chápu proč. Kniha se tedy jmenuje Fenomén Stará Karviná, poznejte kouzlo ztraceného města. Tak a když do ní... nahlédnu, ano, tak vidím, že předmluvu vám napsala Karin Lednická, vy teda jste autorem úvodu a dalšího textu, tak požádal jste Karin, aby něco přidala svého?
1: Přesně tak, to byla vlastně taková revanš, jelikož já jsem pomáhal právě s tím třetím dílem Šikovného kostela, tak jsem Karin právě požádal, jestli by nenapsala mi nějakou krátkou předmluvu, ona s radostí souhlasila, že za to jsem velmi vděčný. Tím ta knížka vlastně začíná a napotom v 10 různých kapitolách tam se můžou zájemci a turisté a i také pamětníci dočíst něco, jak to tady kdysi vypadalo. V 10 kapitolách popsaných formou procházek, tak se procházíme po těch dnešních ulicích a tam vlastně vyprávím, co tam stálo, kdo tam bydlel, je tam víc než 700 fotografií, jak současných dobových srovnávacích map, takže je to... Myslím si, že je na zorientování asi to nejlepší možné, co teda může být. Takže můžu se tam lidi dočíst i o těch různých významných osobnostech města, jsou tam jejich medailonky, takže stačí se tam napsat nebo dát tam co nejvíce možných informací o tom zaniklém městě.
0: A samozřejmě hned začínáte u kostela svatého Petra z Alcantary, stejně tak, kde máte šikmý stánek a odkud vycházíte na většinu těch komentovaných procházek, takže to je opravdu středobod tady všeho.
1: Ano, přesně tak, to je vlastně centrum té Staré Karviné, takže tady přijíždějí ty návštěvníci, tam je to nejlepší místo na parkování, tam autobusová stávka, takže odsud se různými směry dá vydat právě na ty procházky.
0: Je tady spousta historických fotek, ale vidím i novodobé, takže fotil jste si i sám do té knížky?
1: I sám, využíval jsem taky kamarády, co mají třeba drony, takže fotili třeba snímky z dronů, ale většinou těch současných jsem fotil většinou já.
0: Jaká to byla práce? Protože vy vlastně, pokud vím, ano, tak literární vzdělání vlastně nemáte, takže psalo se vám lehce nebo těžce?
1: No já jsem velký perfekcionista, takže pro mě to bylo opravdu těžké, že jsem napsal nějaký text a byl jsem schopen i třeba 30krát upravovat. Ale jelikož já jsem častý návštěvník archivu už od roku 2020, měl jsem nafocených opravdu 1000 dokumentů, takže jakmile mě paní Avingarová oslovila s tou knížkou, takže já už jsem spoustu těch věcí měl jsem napsané ty rešerše, že stačilo to dát nějak dohromady, takže to pro mě bylo obrovským usnadněním. Takže kdybych začal to vlastně sbírat informace od píky, jak se říká, tak to bych psal možná tak 10 let.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V momentě, kdy přišla nabídka na napsání knihy o staré Karviné, už měl téměř všechny materiály sezbírány. Alespoň to před písničkou prozradil badatel a autor knihy Fenomén stará Karviná Jan Polakovič. Redaktorka Romana Kubicová se jej dále ptala.
1: Bylo něco, co jste třeba ještě musel dostudovat nebo dohledat při psaní té knihy, nebo opravdu všecko bylo hotovo, vybádáno?
2: Většinou jsem třeba musel dohledávat například různé učitele z těch tady českých i polských škol, jelikož hlavně téma českých škol a českého školství vůbec nebylo nikdy zpracované, takže já jsem opravdu dohledával od pamětníků jména těch učitelů, protože kroniky se z velké části nedochovaly, takže jsem z toho ústního vyprávění a z opravdu zlomku dokumentů jsem získával ty jména, protože jsem chtěl, aby u každé školy alebo nějaké prodejny potravin bylo nějaké jméno, kdo tam učil nebo třeba prodával ty potraviny. Protože to je právě to, co si ty lidi pamatují, nejenom ty budovy, ale i ty lidi.
1: No, ono už je to pomalu jako nejvyšší čas zaznamenat, protože pamětníci mizí, že ano?
2: Přesně tak, pro mě bylo je třeba hrozné zjištění realita, že třeba za 10-15 let už nemusí žít vůbec nikdo, kdo by pamatoval třeba radnici, zámek Souce a podobně. Takže jak se říká, dokud ještě ti pamětníci žijou, tak snažit se o nich získat co nejvíc informací, ty paměti, vzpomínky, aby to bylo předáváno v těch generacích dál a dál.
1: Myslíte si, že jste vlastně tou jednou publikací úplně vyčerpal téma stará Karviná? Nebo jste si otevřel vrátka třeba ještě k něčemu?
2: Já jsem to právě snažil napsat tak, aby to bylo srozumitelné jak pro ty pamětníky, tak pro ty turisty, protože je tam alespoň zmínka o něčem, ale to téma staré Karviné, kde žijou 20 000 lidí, to je opravdu nepřeberná množství informací, takže je tam stále ještě co pátrat, o čem psát, takže ještě přemýšlím o další knize, takže určitě to nebude moje jediná knížka, ale určitě v budoucnu ode mě můžete očekávat něco dalšího.
1: A opět takto zaměřené předpokládám, protože vy tím žijete vlastně.
2: Určitě o té staré Karviné něco ještě bude, ale bude to trošičku jiné téma, nebo to forma procházek, ale chtěl bych něco zpracovat o těch lidí, vzpomínek pamětníků a nebo těch významných osobnostech. Ještě to trošičku přemýšlím o tom, jak to pojmout.
1: Takže jestli dobře rozumím, tak toto je spíše jako na místa zaměřená a tam víc zapracujete osudy lidí?
2: Ano, přesně tak. Ty lidské osudy, co si pamatuju, co všechno tady zažil, jak se jim vyrůstalo. Takže něco pojmo to vlastně od těch lidí a ne od těch budov.
1: Vzhledem k tomu, že jich tady žilo přes 20 000, tak máte doživotně o práci vystaráno.
2: Jo, já předpokládám, že několik tisíc lidí ještě stále musí žít z těch původních 20 000, co si to všechno ještě pamatujou, ale je bohužel tady někdy těžké ty pamětníky se. Takže většinou to jde třeba formou různých kontaktů. Někdo zná někoho a také se spojuju s těma pamětníkama.
1: No a zažil jste někdy odmítavou reakci, že někdo třeba nechtěl vzpomínat, že to má za uzavřenou kapitolu, nebo zhořkl, že mu třeba právě vzala ta důlní těžba domeček?
2: Většinou je to jenom, jsou to výjimečné případy, takže většina lidí je opravdu zděných, za což velmi děkuji. Jako vždycky je přijali opravdu, jak se říká, s otevřenou náručí, vyslechy mě, já jsem ukazoval nějaké fotografie, něco si vzpomněli, takže většina pamětníků mě zatím neodmítla, takže doufám, že to také bude fungovat i dál.
1: No a jak vlastně dlouho vám trvalo, než jste napsal tuhletu knihu?
2: No, ta knížka má 368 stránek a psal jsem ji, myslím, že zhruba asi půl roku. Psal jsem ji potom ke konci opravdu usilovně, jako už mi tačil termín, ale myslím si, že nebo co jsem chtěl, tak ten maximum těch informací jsem tam podařilo vložit.
1: Vy jste, pokud si dobře vzpomínám, ještě v té době i byl zaměstnán, takže jste to vlastně dělal kdy? V nějakých jako vzácných pauzách nebo po nocích?
2: Ano, taky v pauzách prostě, tak jsem něco psal, také po nocích prostě, když se dalo, takže bylo to velice těžké, ale podařilo se mi to, nebo aspoň v mých očích se to podařilo, jestli to podařilo i v očích čtenářů, to už musí ohnoutit oni sami.
1: No, já si myslím, že když už je teďka dotisk, tak se asi líbí.
2: Asi jo, a jsem za to rád.
1: Říká místopředseda spolku Stará Karviná, průvodce a také spisovatel a autor zatím první knihy Fenomén Stará Karviná Jan Polakovič. Z Karviné Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, písni

Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.

0: muzejního depozitáře.
1: Ostravsko má historii těsně propojenou s uhlím a s jeho dolováním. Dokladem je i taková drobnost, jakou je malba na skle s vyobrazením patronky havířů svaté Barbory, kterou ve svých sbírkách opatruje Ostravské muzeum. S etnografkou Anou Pohořálkovou si ji v instalované expozici prohlédla redaktorka Petra Štrimplová.
2: Malba na skle, takové specifické vlastně odvětví toho lidového umění. Etnografka Anna Pohořálková z Ostravského muzea teď přiblíží jednu, která vyobrazuje svatou Barboru, což je vlastně stěžejní patronka tady regionu.
3: Je to velmi cenná malba na skle. Ona je specifická tím, že patrně

0: Z nějaké kapličky staršího data na dole Trojice. A ta Barbora, ona nejenže byla patronkou horníků, ona byla patronkou nenadálé smrti. Nedávno jsem si o tom povídala s jedním knězem a on mi vlastně vysvětloval, že my, když dneska si představujeme tu dobrou smrt tak, jakože člověk třeba umře ve spánku, jo, a aby o tom ani nevěděl, tak toho se dřív lidé velmi báli. Oni se báli, že umřou nezaopatření. A u těch nebezpečných povolání, jako je hornictví, nebo třeba dělostřelci, taky měli za patronku, dneska třeba i pyrotechnici, tak to riziko, že člověk náhle nezaopatřený umře, bylo velké a lidé se ho velmi obávali. A já mám v rodinné historii pradědečka i dědečka, kteří na Trojici pracovali. Takže já vím, že skutečně ti katolíci mezi těmi havíři všichni šli, když nastupovali na tu směnu, se pomodlit k té svaté Barboře. A bylo to právě z toho důvodu, z té obavy před tou nenadálou smrtí, kdyby člověk byl nezaopatřen.
1: Takže lze čekat, že takovýto obrázek visel někde v tom prostředí toho dolu.
0: Ano.
1: My popíšeme, co na něm vlastně je.
0: To je taky velmi zajímavé. Tak je tam svatá Barbora, tak jak ji známe, s tím kalichem. Pak je tam symbol toho želízka a mlátku,
1: ano.
0: Co si lidi myslí, že jsou dvě kladívka, ale prostě je to ten hornický znak. Pod ní je rumpál, to je taky zajímavé, protože to odkazuje k velmi starému způsobu těžby. Mm-hmm. To musí být odkaz spíš na první polovinu 19. století, mm-hmm. nebo možná i starší dobu. Jsou tam dva klečící havíři v krásných uniformách, mají zlatou sponu na páscích,
1: ano.
0: kteří se modlí k té svaté Barboře. Vedle nich i vidíme ty čáky s kohoutím peřím, takže opravdu je to slavnostní oděv. A dole je německý nápis Glück auf, ihr Brüder, zdař Bůh, bratři.
1: No a tady ještě pod tím rumpálem je taková, jakoby, mě to evokuje nějakou hromádku jakoby zlata, ale co to může být?
0: Já si myslím, že to je to uhlí pozlacené.
1: Je to uhlí a je to jako černé zlato, tak to vyvedeno.
0: Ano, černé zlato.
1: No a kolem Barborky je vidět ta sloj uhelná, je to tak?
0: Přiznám se, že si nejsem jistá, jestli tohle to není nějaká degradace.
1: Tak, degradace, ale vypadá to, jakoby to bylo záměrné. No nutno říci, že ještě Barbora má vlastně bohaté roucho lemované, to je hermetické. Melín, ne?
0: Je to velmi hezky vyvedená.
1: S korunou na hlavě,
0: ano,
1: a se svatozáří. Toto bylo velmi důležité pro každou tu šichtu. Teď to dělá parádu u vás v muzeu. Anna Pohořálková z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Počet žáků na základních školách klesne, naopak studentů středních škol přibyde. Ještě přibližně dva týdny mají lidé na to, aby se přihlásili do akce Uklidíme svět. Novodvorské arboretum pořádá indiánské léto pro děti. Dnes bude jasno, později oblačno, možná i bouřky, teploty až 35 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Od září by podle ministerstva školství mělo do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 tisíc žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat víc než 493 tisíc žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet zroste zhruba o 1800. Už jen do konce srpna se lidé můžou přihlásit do akce Uklidíme svět, která bude od pátku 18. do neděle 20. září. Jejím cílem je uklidit v lesích nebo městských parcích pedlahve, igelitové sáčky nebo plechovky, které tam mohly zbýt po letních turistech. Zájemci můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat, vysvětluje koordinátorka akce Uklidíme svět Veronika Zitková-Andrlová.
3: Na našem webu najdou mapu úklidů, kde by měly být všechny úklidy, které jsou veřejné, a je tam vždycky kontakt na organizátora, na kterého můžou zavolat a domluvit se s ním, že dorazí na úklid.
1: Vsetínská nemocnice má během prázdnin víc volných termínů na gastroskopické a kolonoskopické vyšetření i na zavedení žaludeční sondy. Co vyšetření obnáší, popisuje mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
4: Pacienti obdrží recept na přípravek k očistě střeva, podrobné pokyny k přípravě i další potřebné informace k vyšetření. V indikovaných případech je možné absolvovat vyšetření v analgosedaci nebo po předchozím absolvování interního a anesteziologického předoperačního vyšetření, také za asistence anesteziologického týmu.
1: Objednat se dá telefonicky nebo osobně přímo na pracovišti. Arboretum v Novém Dvoře u Opavy pořádá každoroční indiánské léto. Celý areál botanického parku se o víkendu proměnil na svět divokého západu. Jak potvrdil mluvčí Slezského zemského muzea David Váhala, návštěvníci uvidí, jak vypadaly tehdejší tábory lovců kožešin a jak se například vyráběly indiánské ozdoby.
5: Pro návštěvníky máme připraveny nejen ukázky života indiánů, ale celou řadu aktivit, zejména pro dětské návštěvníky. Máme taky připravené komentované prohlídky parku a také nově otevřeného zámku a jeho expozice Kvído příběh arboreta v Novém Dvoře.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Od západu bude postupně hlavně v průběhu odpoledne přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 31 až 35 stupňů, na horách naměříme okolo 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Bruntálu je částečně uzavřena ulice Opavská. Probíhá tam oprava vozovky. Počítejte na místě s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu mís na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi s někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky je to 100%, občas se může něco nepovést, ale doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila je, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí. Proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme?
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mhm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a to těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkovej knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečné zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřeže se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce.
1: Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
2: Márou Semcovou, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
1: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
2: Nedočkavá.
1: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
2: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
4: Chleba taky.
1: To pak nadýmá, ale...
3: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
1: Spálila jste si někdy pusu teda?
3: No ježiš.
1: Jo.
3: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
1: Vy jste si jedla takovou práskací kuličku trochu.
3: Ano.
2: Ale vařicí.
3: Vařicí, ne, nedělejte
2: to nikdo. Už je
3: hrozná.
2: Ne.
3: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
2: Ano.
3: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
2: Jo, a čili je pečeš?
3: No, v peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
2: A dělá se z toho to pyré, že jo?
3: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
2: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
3: Ano, jsou to Maďaři.
2: Já tam miluju ty tvarohy, teda fleky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
3: No jo, špíček, no.
2: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
3: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
2: No,
3: musí se zajet.
2: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
3: Přesně
2: takhle.
3: Tak.
1: Co takový maďarský Dobošův dort?
3: Je to, co neznám tady.
1: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají Doboš.
3: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
1: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
3: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí. Mm-hmm.
1: Slanina visí někde v komoře?
3: Tam je kočka. Ne.
2: To by nešlo.
3: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
2: A může být opravdu hodně bezkrát.
3: Může být úplně vynikající.
1: Jo, jednou teď mě to jde.
3: Ne, to je opačně, ale...
1: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
3: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného.

Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám?

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Resort zahraničí propustil velvyslance, který neoprávněně prodal služební auto. Ten se teď brání u soudu. Radnice hledá cestu, jak zachovat poštu ve starém Bohumíně. Baník Ostrava se ve fotbalové lize utká s Artisem Brno. Dnes bude jasno, později oblačno a bouřky. Teploty vystoupají na 35 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server i rozhlas, se brání proti ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Resort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrútu. Doležel teď ohrazuje se proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání. Mluvčí pražského městského soudu Julie Haluzová potvrzuje, že se správními žalobami zabývají. Rozsudky zatím nepadly. Ve starém Bohumíně na podzim končí stávající provozovatelka pošty Partner, která funguje v místní Sokolovně. Běžná pobočka České pošty v městské části přitom nefunguje už víc než 8 let. Radnice proto jedná s Českou poštou i tělovýchovnou jednotou Viktorie a má příslib, že poštu Partner převezme nový provozovatel, dodává mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Pro obyvatele starého Bohumína by šlo o citelnou ztrátu. Městskou část odděluje od centra města dálnice a každá služba, za kterou místní nemusí cestovat do nového Bohumína, jim usnadňuje každodenní život.
0: Obce na Olomoucku chystají žaloby proti akceleračním zónám k výstavbě solárních a větrných elektráren, řekl to nezávislý starosta Moravského Berouna Jan Hic. Obcím vadí, že by v jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků. Ministerstvo pro místní rozvoj k zónám vyřídilo 31 tisíc připomínek, žádnou žalobu ale podle mluvčí Petry Roubíčkové zatím neregistruje. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v 15 hodin ve čtvrtém kole šance ligy na domácím stadionu proti Artisu Brno. Domácí potřebují proti nováčkovi naplno bodovat, protože poslední dva zápasy se Slavií a v Hradci Králové prohráli. Navíc inkasovali 6 gólů. A právě ke hře obrany se vyjadřuje trenér Roman Skuhravý.
3: Bejt sebevědomý obránce, prostě potřebujete být silný v těch osobních soubojích a v předvídavosti. A největší problém ze Slávy bylo, že jsme měli dlouhé hřiště. A ještě tam jsou věci, které nám prostě takový hráči, když jim dáte prostor jakoby pod linií v boxu, prostě vyřeší. A to jsou takové věci, které nás teď jakoby potkávají.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Od západu pak bude postupně, hlavně v průběhu odpoledne, přibývat oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 31 až 35 stupňů. Na horách naměříme okolo 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kozlovicích u mostu přes řeku Ondřejnici je nehoda dvou cyklistů a osobního auta. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak s tím počítejte a projíždějte tam opatrně. A další nehody a komplikace na cestách hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A je to tady, startujeme poslední dopolední hodinu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 4 minuty po 11. máme tady neděli s datem 16.8. Svátek mají všichni Jáchymové bez výjimky, takže pokud nějakého znáte, nezapomeňte poslat SMS-ku přání nebo zavolat, prostě popřejte jim hezký svátek, tak jako to děláme teď my, a také Jáchymům posíláme úvodní písničku této hodiny už za pár okamžiků. Za chvíli také Chaloupka strýčka Artura, náš pravidelný nedělní pořád, no a písničky, které nestárnou, třeba Pavel Bobek nebo Marie Rotrová. Buďte s námi, Pavla Daňková vám přeje krásné nedělní dopoledne.

Vážení přátelé, začíná Chaloupka strýčka Artura. Je to speciální pořad Českého rozhlasu Ostrava pro vás, milovníky dobré muziky a trochu i toho lechtivého humoru. A to se manžel pěkně umije, potom se navoní, obleče, vezme batoh s udicemi a povídá své manželce. Aničko, miláčku, přijdu až večer, jdu na ryby. A ta manželka se tak podezřívavě zaculí a povídá. Ty chodíš na ty ryby nějak často, pěkně navoněný a pěkně oblečený. Před chvíličkou ale volala nějaká ryba, že s tebou čeká jikry, co s tím budeme dělat? Vtip nic moc, samozřejmě, znám ho ještě v jiné verzi, jak manžel povídá, že si jde zajezdit na kobylce a ta manželka říká, tak to už nemusíš, volala tvoje kobyla, že s tebou čeká hříbátko. No ale může se vám to stát, pokud máte pytlácké úmysly, jak se říká. No a začneme polečkou Jana Slabáka s Moravankou, co to před časem naspívali Ivana Slabáková, Dana Češková, Bedřich Osička a Franta Uher a má to název Naša vrátka vrzajů. A tu písničku máme také v sobotní mezinárodní hitparádě Chtěl bych mít kapelu a tu vysíláme 5 minut po 18. hodině. Příjemný poslech Chaloupky strýčka Artura vám všem přeje Artur Kubica.

Je sucho. A to ani ty rostlinky nedají moc nektaru, tak je jasné, že včelaři už teď naříkají nad málou snůškou medu ve svých včelstvech. Já mám jednoho muzikanta, co má včely, a ten říkal, že už teď med zdražuje, protože když ho je tak málo, tak proč by ho prodával levně? Já mám na to podobný názor. Takže letos dodám mým kamarádům a kamarádkám, co jsem jim slíbil, tedy med, který mám, a příští rok uvidím, jak se to bude vyvíjet. Včelky už připravuju na zimu. To se odeberou všechny zbytečné plástve, med se vytočí a do úlu už včelaři dávají jenom roztok cukru a vody, to aby včelky měly dostatečné zásoby na celou zimu, aby mohly sedět u té své spišky a pojídat. To jim tam nalijete velkou sklenici od okurek plnou, dáte na to takové děrované víčko, obrátíte to dnem vzhůru, tedy vzhůru nohama, a dáte to do úlu a normálně slyšíte, jak ty včelky si pochutnávají, jak tak jemně chrochtají. Neuvěřitelné. Je tam klid, pohodička. Jenže to jim také musíte zúžit hlavní vchod do úlu, to aby se jim tam na ten cukerný roztok nehrnuli cizí včely. Takové slabší včelstvo dokáží ty cizí lupičky vyrabovat za několik dní a vy si toho málem ani nevšimnete. Takže včelaři teď chodí okolo svých úlů a pozorují česna, tedy ty vstupy, jestli se tam neděje nějaká nepravost. A objevil jsem jeden zvířecí vtip. To přijde kamarádka na návštěvu ke spolužačce a jak si tak povídají, tak do toho pokoje vejde taková velká černá kočka a povídá: nemáte dnešní noviny? A ta kamarádka na té návštěvě je z toho úplně vyjevená a ta její spolužačka jí povídá: vůbec si toho nevšímej, naše Číča přehání, číst neumí, jenom si v těch novinách prohlíží obrázky. Nevím, kdo to vymyslel. A my si dáme od slovenské Lieskovanky lidovou polečku Darmo na mě a zpívají to Martina Košútová, Gabriela Košútová, Pavol Košút a Marian Dobroděnka.

to jezdí po parku děda s kočárkem a to děcko furt řve, vřízká. A ten děda se nad ten kočárek nakloní a tak pomaloučku a srozumitelně povídá. No tak, Jindřišku, to chce klid. Šetři se, pijánko, šetři si své nervičky. V životě je budeš ještě hodně, hodně, hodně potřebovat. No a okolo jde nějaká paní, co je psycholožka, tak to poslouchá a povídá, to se mi líbí, vážený pane, jak s tím miminkem mluvíte. Je vidět, že to berete zodpovědně. A to miminko se jmenuje Jindřišek a ten pán povídá, kde pak, mladá paní, ten uřvaný, rozmazlený fracek, to je Evička. Já jsem Jindřišek. A to přijde unavený, stresovaný manžel domů z práce a povídá, drahoušku, co je k večeři? A ta paní říká, nic není k večeři, neměla jsem čas něco uvařit. A ten manžel se tak zamyslí a říká, tak já si asi něco udělám. A ta paní povídá, klidně si něco udělej. A ten manžel se opravdu rozplakal a vyskočil z okna. To se může přihodit. Však si vzpomeňte třeba, když doma s partnerem, když se hádáte na ostří nože, jak vás to potom mrzí a jak je vám z toho smutno, že jste se pohádali. Ne, počkejte, to mluvím o nás, o chlapech. U ženských to tak nefunguje. Tam je některým dokonce dobře, když toho svého chlapa zaženou do kouta a on se nemá jak bránit. A mám tady jeden dovolenkový vtip. To policisté zastaví řidiče, obejdou auto a ten jeden policista povídá, nesvítí vám zadní světlo. A ten řidič vystoupí z auta, koukne na to auto zezadu, klekne na zem a začne usedavě plakat. A ten policista povídá, co blázníte člověče, přece kvůli nesvítícímu zadnímu světlu nebudete brečet, vždyť je to prkotina. A ten řidič povídá, tady nejde o zadní světlo, ale někde jsem ztratil přívěs i s dětmi, i s manželkou a i s tchýní. Dáme si polečku. Koštéři, hraje to Hračovianka a zpívají Pavla Staníková, Martina Šilhavíková, Jirka Prachman a Roman Prachman.

A to přijde primář za pacientem a tak udiveně se ho ptá. Pane Dostále, říkali mi sestřičky, že prý stále vzdycháte a voláte nějakou zubatou. Vy už tady s námi nechcete být nebo co? A ten pacient se tak zazubí a povídá, ale to je nedorozumění, pane primáři. Já myslel na tu zubatou sestřičku, co má po každé ranní směnu. Tak to se přece zpívalo v písničce. Generál Laudon jede přes vesnici a tam byla část zubatou, tu já mám nejradši. Já ji pomiluju, ona zase mě škoda, že tu písničku nemám na nějaké nahrávce, nějaké dechovky, to by aspoň byla pěkná skladba. A ještě jeden vtip jsem si vzpomněl, ten je pěkný, je to výrok školáka o lásce k divadlu. A já bych řekl, že je to docela pravdivý výrok a mnozí se v tom určitě poznají. Takže ten kluk povídá, divadlo mám moc rád, protože tam chodí pravidelně moji rodiče. Tím pádem je doma klid, můžu si dát nejen cigárko, tátovu slivovičku, ale můžu se dívat do noci na televizi, hrát na počítači a vůbec nikdo k tomu nemá takové ty protivné dospělácké keci. A teď pozor, dáme si gratulační valčík, všetci se ptají, komu to hraju a hraje to pro nás beskydská muzika Vladimíra Studničky.

Je, a tady to se vám bude líbit, to je takový pěkný příběh. Já mám staršího bráchu. No a teď mu nějak nebylo dobře, tak si ho vzali na pár dní do nemocnice. A jak má na sobě plno těch přísavek na kontrolu srdce a na prstě takový ten snímač tepu, nebo co to dělá, tak ten snímač, ten v noci svítí červeně. A ten můj brácha mi povídal, že okolo půlnoci nebo tak okolo jedné nad ránem přišla k němu do pokoje sestřička zkontrolovat přístroje, jak to u něj vypadá, a že se dívala do těch přístrojů. No a tak ten můj bratr jakože se probudil a začal do ní šťourat tím svítícím prstem a volat: i ty chce domů, i ty chce domů. No a ta sestřička se prý nejprve zděsila, koukala zděšeně, nechápala, no a pak jí to došlo, tak se z toho sesypala. Tady vidíte, že my jsme pěkně vyšinutá rodina. A to si kamarádka stěžuje kamarádce. Aničko, ti chlapi jsou pořád více a více drzejší. Představ si, včera mě dokonce jeden takový strašně drzý chlap v takové tmavé, ale úplně tmavé uličce políbil. No dokážeš to pochopit? A ta kamarádka se na ní podívá, na tu svou kamarádku, a jedovatě povídá: tak to tam asi opravdu musela být tma tmoucí, protože jinak to přece není vůbec možné. A to se dvě sousedky baví a ta jedna povídá: koukám na ty tvé karbenátky, to je moc pěkný příběh, je to pro hospodyňky. Takže ta jedna povídá: koukám na ty tvé karbenátky a nechápu, proč je děláš ve tvaru krychle. A ta druhá povídá: víš, to je tak, manžel si pořád stěžoval, že má na talíři pořád to samé na oběd. Tak jsem se rozhodla, že udělám konečně po létech změnu. Dáme si valašskou muziku a právě takovou tady mám. Je to polka Sladké lhaní a pro posluchače Chaloupky strýčka Artura to hraje Lidečanka až z Lidečka.

0: Tak to jsme si zase užili světa, vzpomínáte si na ten výrok? Říkal ho malý Radovan ve večerníčkovi Radovanovi Radovánky. A mi se to líbí, já to mám rád a pokaždé, když jdu spát, tak si také říkám, no to jsem si zase užil světa. A když připravuju chaloupku strýčka Artura, tak to dělám se stejným cílem, to proto, abychom si alespoň na chvilku užili světa a zapomněli na problémy, které některé z nás děsí. Je a na to se nám hodí tento vtip, to se může opravdu stát. A to píše tatínek svému synovi zpátky na vojnu. Je to z času, kdy se ještě chodilo na 2 roky na vojnu, takže je to strašně starý vtip. A ten tatínek mu píše, milý synu, vím, že se nemáte na vojně nejlíp a tak ti posílám peníze, o které jsi mě prosil. Jenom mám prosbu, dávej si na to příště velký pozor, vím, že jsi měl s matematikou ve škole problémy. Uvědom si, že za 100 korunou se nepíšou 3 nuly, ale jenom 2. Tvůj tatínek a dáme si šťastný let od Frštátské Javořiny a je to paso doble, odsuňte stoly, odsuňte židle, právě teď se můžete vrtět a tančit s Českým rozhlasem Ostrava, s tím nejveselějším rádiem a příjemný den vám všem přeje Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kok.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Nezapomeňte, že dnes platí výstraha před vysokými teplotami, které mají dosahovat až k 35 stupňům Celsia, takže určitě buďte opatrní, myslete na sebe, občerstvujte se a dejte si třeba nějaké dobré ovoce. V létě hledáme osvěžení, kde se dá, kromě koupaliště, schladí třeba i zmrzlina nebo studené ovoce, to je asi ideálnější. Někdo si ho dá jen tak a jiný ho použije třeba k dochucení jogurtu nebo koktejlu. Podlehli jste sezóně melounů nebo raději sáhnete po jiném ovoci? Tak na to jsme se vás ptali v dnešní anketě, kterou společně uzavřeme mé působení tady ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pro dnešní den, neděli 16. srpna. Po 12. hodině vás čeká hudební pošta, také Iveta Dadamová, no a Pavla Daňková se s vámi loučí. Mějte se krásně, pokud si sluníčko budete chtít ještě nějakým způsobem užít, tak dnešek je ideální den, protože zítra už se nám má opět ochladit. Hezkou neděli a nejen tu a brzy opět naslyšenou.
1: Jablíčka zavařuji na zaviny, že ještě takové ty. Jinak mám zahradku, tam mám rajčatka, mrkvičku, borůvky, hlavně pro vnuky, že? Takže asi tak.
2: Já bych řekl, že asi jahody, a to je nejlepší jahodový sorbet.
3: Letní ovoce, co máš rád, Kuby? Jaké ovoce máš rád?
4: Asi meloun, určitě v létě, protože v zimě si ho nedávám.
5: Letní ovoce, asi jahody a mám je rád jenom s cukrem, možná meloun ještě, ten se nemusí upravovat nijak.
6: Mango a dělám si z něho různé pyré k ovesným vločkám.
7: Jahody. Většinou, když je to čerstvé, tak syrové čistě, anebo když je toho víc, tak prostě, nevím, s jogurtem nebo s tvarohem a prostě rozmixovat a vypít.
8: Asi jablko, jahody, banán, ráda se je nakrájím a potom si je dám do misky a s ním tak nějak žičkou nebo čímkoliv.
9: Banán momentálně asi, jenom tak, klasicky, nepřipravuji nic speciálního.
10: No asi meloun, z toho dělám nějaké pro děti koktejly, takže meloun, jahody, to je tak nejvíc vody a nejlepší.
11: Tak meloun, většinou tak jenom.
12: Asi jahody možná, a tak asi nějaký desert nebo jen tak na svačinu, čistě.
13: Letní ovoce, asi hroznové víno bych to viděl. Asi hroznové víno a většinou, hlavně teda na večeři, ať se člověk ještě zavodní trošku na večer, jenom tak nějaký obložený talíř s pečivem a k tomu kousek hroznového vína.
14: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
15: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

0: kytky jsou. Co se tady mohlo stát?
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Hasiči likvidují požár lesa na kopci Skalka na Frýdecko-Místecku. Sněmovna by měla jednat o možnosti zavedení manželství pro všechny. Fotbalisté Baníku Ostrava se v lize střetnou s Artisem Brno. Počasí chystá změnu, zítra bude oblačno s přeháňkami a teplotami 21 až 25 stupňů. Hezké poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Hasiči likvidují od dnešního rána požár lesního porostu na kopci Skalka v obci Košařiska na Frýdecko-Místecku. Vzhledem k silnému větru bylo na místo vysláno větší množství jednotek požární ochrany a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Řekl to mluvčí hasičů Petr Andráško. Na místě aktuálně zasahuje 14 jednotek. Hasiči prolévají svažitý terén a likvidují skrytá ohniska požáru. Využívají bezpilotní letoun a ruční termokamery. Příčina požáru zatím jasná není a předběžná škoda je 50 tisíc korun. Poslanci by se mohli po více než 2 letech vrátit k návrhu manželství pro páry stejného pohlaví. Tentokrát ho připravil místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák. Než ho předloží, chce vyjednat širokou podporu mezi různými stranami. Například chce spolupracovat s Piráty, kteří už nakonec srpna svolali ve sněmovně jednání pracovní skupiny, kam přizvali zástupce z koalice i opozice. Podle Dvořáka je právě široká podpora důležitá k tomu, aby projednávání návrhu bylo důstojné.
5: Téma manželství pro všechny za mě bude součástí politické debaty prostě do té doby, dokud v Česku nebude skutečně rovné postavení heterosexuálních i stejnopohlavních párů.
4: V hnutí ANO byla v minulosti řada poslanců pro zavedení manželství pro všechny, naopak motoristé jsou proti. V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v ulici Erbenova ještě před začátkem školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Obvod do oprav investoval 16 milionů korun.
6: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
4: Ve čtvrtém kole šance ligy se dnes střetnou fotbalisté Baníku Ostrava s nováčkem soutěže Artisem Brno. Zápas na městském stadionu ve Vítkovicích začne v 15 hodin. A domácí trenér Roman Skuhravý má zatím v Baníku bilanci 1 výhra a 2 porážky.
7: Já si myslím, že se to jakoby posouvá. Samozřejmě jsem trenér, který chce zpětnou vazbu jakoby oddat, takže pro mě to je zpětná vazba jako pro mou práci. Jo. Já se nebojím vlastně kritiky, já se nebojím toho, že něco dělá špatně nebo něco, že nefunguje. To prostě jde za mnou. Myslím si, že se to jakoby vyvíjí možná pomaleji, než jsem si přál, ale vyvíjí se to zcela standardně.
4: Utkání Baník Ostrava Artis Brno odvysílá v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport.
1: Počasí.
4: V noci bude oblačno až zataženo, místy přeháňky, ojediněle v noci bouřky, nejnižší teploty 18 až 14 stupňů. Přes den bude velká oblačnost, na většině území se vyskytnou přeháňky nebo déšť, lokálně i bouřky. V průběhu večera od západu ubývání srážek, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 16 až 20. A vítr bude slabý, proměnlivý, přechodně místy mírný severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách pak zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Aktuální nehodu teď máme nahlášenou z Ostravy. V Rudné ulici ve směru na Havířov, Ostravě jihu, je zablokovaný provoz a je tam kolona. Dejte na to pozor.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přeji vám krásnou neděli, 4 minuty po 12. hodině. To máme právě teď, posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a startujeme naši polední hudební poštu. Svátek má Jáchym, tak Jáchymu vše nejlepší. A všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 16. srpna. A také vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. 59 611 22 66, to už je telefonní linka. K nám dávám ji k dispozici a přeji krásné nedělní odpoledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V té naší nedělní polední hudební poště už vítám paní Zdeňku. Krásné poledne přeji, dobrý den.
2: Příjemné nedělní odpoledne vám, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: A všem posluchačům. Dnešní písnička je pro Marušku Muroňovou do Krnova k krásným narozeninám a pro dvě Helenky k svátku Hesovou na Horní Bečvu a Kulovou do Havířova. Přeji vám, oslavenkyně, hodně štěstí, zdraví a pohodové další roky. Písničku posílám také k nám na pečovatelský dům, na ulici Karvinskou a celé rozhlasové rodince a všem pracovníkům do rozhlasu. Taky vám, paní Ivetko,
1: moc děkuji
2: a těším se zase, když se zase tak lehce dovolám, jak jsem se dovolala teď. Děkuji.
1: Tak přeji, ať to vyjde často. Já děkuji za přání pro nás, pro všechny oslavenkyním. Jen to nejlepší, písnička, ať udělá radost. A vám pohodovou neděli, paní Zdeňko. Mějte se moc pěkně.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také vaše polední hudební pošta, do které se dovolala paní Jarmila. Vítám vás, hezké poledne přeji.
2: Hezké poledne i vám, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: Tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička letí do Nitku u Třince ke krásným narozeninám pro paní Emilku Turijovou. Milá Emilko, krásné narozeniny. K tvým krásným narozeninám přejeme jen to krásné, protože co je krásné, je i vzácné. Lásky a radosti ať máš nejvíce, protože život bez nich je jako knot bez svíce. Peníze jsou také potřeba, ale ke štěstí jich tolik netřeba. Že jsi o rok starší, komu to vadí, vždyť tě máme pořád všichni rádi. Snad tohle naše přáníčko potěší tvoje srdíčko. Vše nejlepší, pevné zdraví, boží požehnání, radost tvé rodinky a pohodu ti ze srdce přeje celá tvá rodina. A připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Moc krát vám, paní Ivetko, děkuji za vyhledání písničky a budu se zase těšit příště naslyšenou. Děkuji moc.
1: Rádo se stalo, hvězdičku v podobě písničky už posílám oslavenkyni jen to nejlepší a vám oběma krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji moc.

0: Českým rozhlasem Ostrava.
1: 59 611 22 66. Vytáčíte si tuto telefonní linku teď v polední hudební poště. Vítám paní Věrku, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já vás zdravím, paní Vetko.
1: Děkuji.
2: A zdravím Radio Ostrava a všechny posluchače. Tady k tu písničku posílám narození na Emilce Donitku. Paní Emilko, my vám s Petrem přejeme všecko nejlepší, hodně zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání. To vám ze srdce přejí Věrka s Petrem z Frýdku. A ještě bych chtěla pozdravit celou ostravskou rodinku a taky přeju všem hodně zdraví, zdraví, zdraví. A...
1: Ano. Je to vše, paní Věrko, nebo ještě chcete doplnit?
2: Jo, a je to všecko, jo.
1: Dobře.
2: Děkuju moc krát, paní Vetko, hezkou neděli a naschledanou.
1: Tak, krásnou neděli i vám, písničku Stříbro ve vlasech už posíláme, také se loučím, naslyšenou.
2: Děkuji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje polední hudební pošta, ve které už vítá Magdalénu. Zdravím, hezké odpoledne přeji.
2: Hezké nedělní odpoledne. Prosím o zahrání písničky pro našeho tatíčka a matičku Halamičkovi z prostřední Bečvy k 50. výročí svatby. Do dalších hledin přejeme hodně zdraví, lásky a božího požehnání. To jim přeje Marta, Pavel, Ondra, Věrka a celá rodina. Děkujeme za zahrání.
1: Tak písničku posílám a k tomu nádhernému výročí společného života. Samozřejmě jen to nejlepší a do dalších let, ať se oběma moc daří. Vám přeji krásné odpoledne, nestihli jsme se rozloučit, ale písničku ráda posílám.

Kolik roků od té doby uběhlo? A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v té naší dnešní nedělní polední hudební poště už vítám pana Petra. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ivetko, já vás zdravím.
1: Děkuji.
2: Celou rozhlasovou rodinku, všechny v jedné posluchače Radia Ostrava. Jelikož jsem se včera nedovolal, tak dneska bych chtěl poblahopřát paní Hance místku včerejšímu svátku. Milá paní Janko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví k vašemu svátku, vám přeje Petr a Anička z Ostravy. A mé slaví narozeniny také paní Emilka z Nitku. Milá paní Emilko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdravíčka a hlavně zdravíčka vám přeje Petr a Anička z Ostravy. A vám, paní Vetko, děkuji za vyhledání písničky a někdy zase nasledanou.
1: Písničku Jerešova dědinu už posílám a oběma přeji krásné nedělní odpoledne. Naslyšenou.
2: Vám taky.
1: Děkuji.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A přidáme další písničku narozeninovou, kterou vybírá pan Roman. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Roman Komenský, Nošovic, a já bych chtěl nehrát vlastně Komenské, Nošovic, se 76. narozeninám.
1: Ano.
2: Od Romana Komenského, od přítelkyně Pavlíny Kahankové a od vlastníka Komenského a Zdeňu s rodinou.
1: Dobře.
2: A ještě od vnuček, od Petry a Taničky a Danilky. a Dana Varži.
1: Tak, pane Romane, a co popřejete?
2: Já bych jsem jí chtěl hlavně, ať žije do dalších let, ale to nechám zahrát narozeninám.
1: Dobře, tak hodně zdraví, k tomu písnička s příznačným názvem Narozeniny. Přeji všechno jen to nejlepší a vám hezké odpoledne.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A ještě chvíli s vaší polední hudební poštou, ve které vítám paní Věrku. Teď už se slyšíme ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady je Věra z Nitku. Dnešní přání je pro vaši věrnou posluchačku a naši sousedku paní Emilku Turijovou z Nitku k jejím dnešním krásným půlkulatým narozeninám. Paní Emilko, přejeme vám hodně zdraví, hromadu štěstí, oblaček naděje a každý den, ať se vše dobré uděje. Přejeme vám, ať se splní všechny sny a trvají jen krásné dny. Všechno nejlepší vám z celého srdce přeje celá vaše rodina, Jan, Danka a Věra Kajfošovi, Nogovi, Anička Vantulokova s Věrkou a všichni přátelé a známi. Děkuji pěkně, naslyšenou.
1: Tak šumaře Bártu už posílám a vám přeji krásné odpoledne, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: V polední hudební poště přivítám ještě paní Broňku. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne vám všem. Přeji je dobrý den všem. Děkujeme. A všem posluchačům. Chtěla bych tento hudební dárek poslat paní inženýrce Hance Křenkové z Laskovce. Paní Hance z Vítku a paní Hance Gligarové z Kijovic, pardon. Všem přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, Božího požehnání a ochranu Panny Marie. Přeje Broňka s rodinou a připojují se ostatní příbuzní přátelé a známí.
3: Dobře.
4: A chtěla bych tímto

0: Karlem Gottem uzavíráme tu dnešní nedělní polední hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za 3 minuty přidáme aktuální zprávy. Co se ve 13 hodin dovíte? Třeba i to, jestli kraje příští rok dostanou od státu peníze na opravy silnic 2. a 3. třídy. Více ve 13 hodin s Lenkou Blažejovou, která připravuje celé dnešní odpoledne zprávy. Po 13. hodině už zámecké léto, víkendové zámecké léto, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů samozřejmě přidáme další z nich mezi 13. a 14. hodinou. Tak pěkné odpoledne.
1: Český

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Žádanky u lékaře mají být povinné v elektronické podobě. Město Jablunkov vybralo zhotovitele pro nové parkoviště. Zítra bude v regionu Severní Moravy a Slezska zataženo s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Andreje Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
4: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
3: Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho hlavně ti z opozičních stran. Ministerstvo zdravotnictví počítá s povinnými elektronickými žádankami na zobrazovací vyšetření nebo rehabilitace do července 2027. O půl roku později na všechna laboratorní vyšetření. Povinné vedení zdravotnické dokumentace elektronicky chce zavést od roku 2029. Vyplývá to z materiálu pro pondělní jednání vlády. Hospodářská, lékařská a stomatologická komora žádají přechodné období bez pokut. Jablunkov vybral firmu, která postaví nové parkoviště u tamního hřbitova. Záchytná plocha vznikne v blízkosti cyklostezky a pěší trasy a bude sloužit především turistům. Stavební práce by mohly začít už v září, říká lidovecký starosta Jablunkova Jiří Hamrozy.
5: Vyřizujeme nějaké požadavky od inženýrské sítě. Nad tímto parkovištěm vede velmi vysoké napětí, takže vím, že se tam nějaké úpravy dělaly. Mělo by tam vzniknout nějakých 39 parkovacích míst, takže věřím, že to bude jako sloužit jako záchytné parkoviště nejenom pro návštěvníky města.
3: V Rožnově pod Radhoštěm pokračuje druhým dnem starodávný jarmark. Lidé můžou v dřevěném městečku Valašského muzea ochutnávat místní speciality a získávat informace o tradičních řemeslech, dodává mluvčí Pavlína Polášková.
6: Starodávný jarmark ukazuje, jak pestré bývalo jarmareční veselí, patřila k němu řemesla, hudba i divadlo a samozřejmě nejrůznější atrakce. U nás teď zazní středověká hudba, návštěvníci si vyzkoušejí zapomenuté hry a děti si užijí program v dětském koutku.
2: Počasí.
3: Noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a teploty od 18 do 14 stupňů. Přes den bude velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V průběhu večera od západu ubývání srážek. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách do 20 a vítr bude slabý, proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Aktuálně z dopravy z Rudné ulice v Ostravě za Plzeňskou ve směru na Porubu je hromadná nehoda 3 osobních aut. Jsou tam zranění, probíhají záchranné práce. Provoz je teď omezený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let Tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické. Zámecké léto. Příběhy zámecké.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem tak zkouší Bůh?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo v Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: My dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa věvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuch si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou, anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první, jako podlaží dole, bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova. Tak domov, vzpomínky

0: to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
0: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
0: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
0: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
0: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat, než střílet?
0: Jenom střílet. Ty chudáky. No jo.
2: Chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
0: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
0: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
0: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
0: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se to vždycky zahrabala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
0: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
0: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
0: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě.

0: že to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
1: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
0: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
1: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
0: No, ona si vždycky říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
1: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
0: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
1: Co byste si pro něj přála?
0: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
1: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
0: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Při tragické nehodě polského autobusu na maďarské dálnici zemřelo dnes 12 lidí. Všichni cestující byli Poláci. Kopřivnice hledá mladé lidi, kteří ukážou ostatním svůj talent. Baník Ostrava se už za hodinu ve fotbalové lize utká s Artisem Brno. Zítra bude v regionu zataženo s přeháňkami a teploty od 21 do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. 12 lidí nepřežilo nehodu polského autobusu na severovýchodě Maďarska. Dalších 7 je těžce zraněných. Všichni lidé v autobusu byli Poláci. Podle Varšavy se vraceli z pouti v Bosně. Maďarské úřady uvedly, že podle předběžných informací řidič při jízdě usnul. Policie ho zatkla.
2: Na fotkách z místa je vidět těžce poškozený autobus převrácený na stranu. Kolem něj leží rozházené kufry. Maďarská tisková agentura MTI napsala, že na palubě bylo 57 cestujících a 2 řidiči. Několik z nich zůstalo po převrácení vozidla uvězněno pod ním. Autobus sjel do příkopu kolem 1 hodiny ráno na maďarské dálnici M3, která spojuje severovýchod země s Budapeští. Soustrast rodinám obětí na sociálních sítích vyjádřili polský premiér Donald Tusk, prezident Karol Navrocky i maďarský premiér Péter Maďar. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Mladí lidé v Kopřivnici budou mít možnost předvést svůj talent na akci Zapoj se. Bude 21. srpna na tamním Novém náměstí. Skončí tak letošní série akcí s názvem Někdo ven, které Kopřivnice organizovala pro mladé lidi. Smyslem je, aby aktivně trávili léto a seznámili se mezi sebou. Na poslední akci může vystoupit kdokoliv, dodává mluvčí Kopřivnice Karolína Talajková.
3: Budou se sami ti účastníci i moci zapojit, předvést, co umí, jestli hrají na kytaru, nebo jestli budou chtít zaspívat. A vlastně večer budou probíhat koncerty několika interpretů.
0: Dětmarovická knihovna láká na originální piknik, nabídne i japonské papírové divadlo. Návštěvníci si mají přinést deku a něco dobrého k zakousnutí. Součástí programu bude také Kamishibai, tradiční japonské papírové divadlo, při kterém vypravěč pomocí obrázkových karet představuje příběh. Piknik začne zítra ve 14 hodin u Dětmarovické knihovny. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v 15 hodin ve čtvrtém kole šance ligy na domácím stadionu proti Artisu Brno. Domácí potřebují proti nováčkovi naplno bodovat, protože poslední dva zápasy se Slavií a v Hradci Králové prohráli. Navíc inkasovali 6 gólů. A právě ke hře obrany se vyjadřuje trenér Baníku Roman Skuhravý.
4: Bejt sebevědomý obránce, prostě potřebujete bejt silný v těch osobních soubojích a v předvídavosti. A největší problém ze Slavií bylo, že jsme měli dlouhý hřiště. A ještě tam jsou věci, které nám prostě takový hráči, když jim dáte prostor jakoby pod linií v boxu, prostě vyřeší. A to jsou takové věci, které nás teď jakoby potkávají.
0: Utkání Baník Ostrava Artis Brno odvysílá v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, místy přehánky ojedinělé bouřky a teploty 18 až 14 stupňů. Zítra přes den bude velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V průběhu večera ubývání srážek, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 a vítr slabý proměnlivý, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: U obce Bruzovice ve směru na Horní Bludovice na Frýdecko-Místecku se srazila dvě osobní auta a provoz je zatím omezený. Zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné nedělní odpoledne po 14. hodině posloucháte Český rozhlas Ostrava a můžu slíbit, že už za malou chvíli se vydáme do Kopřivnice a pozvu vás na prohlídku parku v sadu Edvarda Beneše. Podrobnosti za malou chvíli opravdu a v polovině hodiny si dáme historky z historie, víkendová rubrika. Dnes nabídneme příběh takzvaných vybranců. kteří chránili hranice na opevněných šancích. No a chybět nebudou informace o počasí z meteorologie, vše důležité, co se týká ochlazení v následujících hodinách a třeba i v těch následujících dnech, jestli to potvrdí, probereme ve 14.45. Z muziky Ilona Čáková, Hana Zagorová a nebo třeba Babi Daněk. Bude toho více, přání krásného odpoledne, to je od nás všech a od mikrofonu vás za všechny zdraví a hezkou neděli přeje Iveta Dadamová.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Hanu Zagorovou jste poslouchali v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, teď už ale míříme na Novojičínsko. Zelenou oázu klidu tu najdete třeba také v Kopřivnici, a to v těsném sousedství centra města. Dnes je to sad Edvarda Beneše. Dříve to byly zahrady dvou bratrů rozdělené plotem, kteří si vedle sebe postavili vily. Šlo o syny zakladatele kopřivnické továrny na výrobu kočárů. Na prohlídku parku se s Miroslavou Motlíčkovou z Kopřivnického informačního centra proto vydala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková, aby zjistila víc.
1: Projdeme si sady doktora Edvarda Beneše s Miroslavou Motlíčkovou z turistického informačního centra v Kopřivnici. Tak tady je asi hezká procházka, i když sad není úplně moc velký.
2: Je to víceméně centrum města Kopřivnice a je to park, i když s názvem sad. A spousta lidí se ptá, proč zrovna sad, když tady nerostou ovocné stromy, ale je to víceméně v minulosti se běžně označovaly parky jako sady. A je to od slova sázet, takže tam, kde člověk vysadil stromy za nějakým účelem relaxace, odpočinku, procházek, tak se tomu říkalo sad nebo park. Ve Štramberku je například národní sad, takže taky to není sad s ovocnými stromy.
1: No, jdeme tady ve stínu, takže doufám, že to bude příjemná procházka. Co je tady v sadu Edvarda Beneše to nejkrásnější?
2: Tak nejkrásnější jsou určitě místní vzrostlé stromy. Některé jsou památné, například je tady strom věnovaný Emilu Hanzelkovi, zakladateli Lašského muzea, a je to platan javorolistý, který je vysoký 30 metrů a obvod kmene má 340 cm. A potom jsou to zajímavé druhy stromů, například liliovník tulipánokvětý nebo dřezovec trojtrný a jinan dvoulaločník, který určitě mnozí posluchači budou znát.
1: Liliovník, ten krásně kvete, to vím, ale to je asi už pozdě na liliovník.
2: Ten kvete na začátku léta a tulipánokvětý proto, protože ty květy připomínají tulipány.
1: A my jdeme zrovna kolem památného stromu, platan Emila Hanzelky, tak to už je majestátní strom. Jaká je vlastně historie tohoto sadu, paní Motlíčková?
2: Tak když přijdete do parku, do sadu, tak narazíte na dvě dominantní stavby. Jsou to vily. Jedna nese název Ringhoferova vila, to je ta po naší levici v levé části parku. Druhá nese název Šustalova vila. Dnes je to sídlo Lašského muzea. A obě vily byly postaveny v 19. století, na konci 19. století, a nechali si je postavit synové Ignáce Šustaly, zakladatele kopřivnické kočárovky. Tu vlevo, Ringhoferovu vilu, nechal postavit Adolf Šustala a tu vpravo Josef Šustala. Obě stavěl vlastně novojičínský architekt a stavitel Heinrich Čajke starší, který je známý jako autor například v současné době diskutovaných hyklových vil v Novém Jičíně.
1: Vily jsou to krásné, honosné. Tady v té Ringhoferově vile, tam je co uvnitř, jak se využívá?
2: Obě vily jsou v majetku města, stará se o ně město Kopřivnice a ta Ringhoferova vila je využívána jako obřadní síň na různé reprezentační účely, akce, a ta vpravo, Šustalova vila, je sídlem Lašského muzea, takže je přístupná veřejnosti.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Miroslava Motlíčková z informačního centra v Kopřivnici. A dovíte se toho určitě mnohem víc, ještě i po písničce. Tak hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na Novojičínsko přímo do Kopřivnice se v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava vracíme. Najdete tam upravené chodníky, záhony s letničkami i památné stromy. Architektonickými dominantami sadu Edvarda Beneše jsou pak dvě velké vily, které nechali v 19. století postavit Adolf a Josef Šustalovi. Takzvaná Ringhoferova vila, ta dnes slouží městu k reprezentačním účelům. V té sousední zase sídlí Lašské muzeum. Honosné vily obklopené zelení si s Miroslavou Motlíčkovou z informačního centra prohlédla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Tak se pojďme podívat blíž na tu Ringhoferovu vilu. Krásně zdobená ta čelní fasáda.
2: Obě vily byly zrekonstruovány vlastně v prvním desetiletí, druhém desetiletí 21. století, takže prošly náročnou rekonstrukcí a jsou ve velice dobrém stavu. Jsou to stavby staré přes 130 let, takže mají už něco za sebou.
1: Jsou postaveny v nějakém stylu?
2: Jsou to historizující stavby, ta vlevo vlastně Ringhoferova vila je v takovém tom klasicizujícím stylu, je to vidět podle toho frontonu, vlastně té atiky sloupový a ta vpravo je v takzvaném francouzském stylu.
1: Takže když si vlastně tady synové Šustali žili svůj rodinný život, tady měli asi zahrady a dnes tady má veřejnost park.
2: Přesně tak, obě vily byly obklopeny zahradami, každá měla svoji vlastní zahradu, byly částečně okrasné, ale také užitkové. No a po druhé světové válce, když byli oba majitelé vil odsunuti, tak majetek byl zkonfiskován a to území těch zahrad bylo spojeno do jednoho sadu, který byl po válce pojmenován jako sad doktora Edvarda Beneše.
1: Nějaké změny se udály zásadní v parku v posledních desetiletích?
2: Tak původní jsou tady ty dvě vily, ale v zadní části parku směrem k vlakovému nádraží, možná mnozí pamatují, stával prosklený pavilon, kde byla umístěna auta, automobilky Tatra a byla veřejně přístupná, bylo to víceméně jako součást muzea, který se potom v prvním desetiletí 21. století se vlastně zřítil strop ponad nosem sněhu, takže byl pavilon demontován a následně bylo vybudováno muzeum v centru města a poté nové muzeum nákladních automobilů Tatra v blízkosti zimního stadionu.
1: S Miroslavou Motlíčkovou z Turistického informačního centra v Kopřivnici pokračujeme tady v procházce. Co bychom tady ještě mohli si prohlédnout, kam se podívat?
2: Určitě bych vás ráda pozvala do Lašského muzea, kde máme v současné době expozici věnovanou kopřivnickému rodákovi Emilu Zátopkovi a jeho manželce Daně Zátopkové, jejich sportovním úspěchům a vlastně jejich životu.
1: Co je tady třeba za prvky pro děti? Tady se dívám, že jsou nějaké houpačky například.
2: Park je ideální i pro návštěvu s dětmi. Je tady vlastně menší dětské hřiště, jsou tady pochozí plochy, takže je tady možné jezdit i na odrážedlech, na koloběžce a v létě se tady konají různé kulturní akce, nejenom pro děti, ale pro vlastně širokou veřejnost.
1: Dodává Miroslava Motlíčková z Kopřivnice, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Je to žena, která žije nejen svou profesí, ale intenzivně se věnuje i řadě dalších věcí, které jí ohromně baví. Zkrátka, žije život naplno. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dodnes můžete na Jablunkovsku navštívit šance, tedy obranný systém pevností a valů, které střežily obchodní cestu z Uher až do Slezska. Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začíná 14. díl Historek z historie. Tak příjemný poslech.
1: Historky z historie.
2: Píše se rok 1474 a uherský král Matyáš Korvín nechává se souhlasem těšínských piastovců vybudovat cestu Jablunkovským průsmykem, spojující dnešní Slovensko se Slezskem. Od roku 1794 pak význam této cesty výrazně stoupne, když tudy začnou jezdit formanské vozy přepravující měď z horno-uherských dolů do Slezské Vratislavy a dále k Baltskému moři. Jablunkovský průsmyk se tak sice stane hospodářsky významným dopravním koridorem, ovšem po roce 1529, kdy hrozí turecké nájezdy, také slabinou v obraně těšínského knížectví. A tak v těchto místech začnou vyrůstat opevněné šance. Jejichž obrana je svěřena takzvaným vybrancům, tedy místním gorolům, kteří za ochranu hranic těšínského knížectví mohli užívat vybraných výsad. Zásadní úlohu Jablunkovské šance sehrají v období 30leté války. V roce 1626, kdy Jablunkovský průsmyk dočasně obsadí, vojáci nechá těšínská kněžna Alžběta Lukrécie ochranu průsmyku posílit a v souvislém hraničním pásmu v okolí Gírové vyroste opevnění z 19 000 silných kmenů stromů. Obranné šance jsou pak vybudovány i u Hrčavy a Javořiny. V roce 1638 sice uherští nájezdníci šance poboří, ovšem když za pár let opět hrozí nájezdy švédské, tak je nechá těšínská kněžna opět obnovit a zesílit. A mimo to vyroste i zcela nové opevnění Velká šance, které později vytvoří základ celého obraného systému knížectví. Od roku 1678 zde pak působila stálá vojenská posádka, která o 10 let později zcela odrazí útoky uherských stoupenců sedmihradského knížete Ištvána Tékeliho. Hlavní část opevnění byla v letech 1724 až 1729 přestavěna na pevnost. Měla pětipaprskový půdorys a byly zde také vystavěny kasárny, skladiště a další budovy. Valy a zákopy byly zpevněny kamenným zdivem. Významnější strategicko-vojenskou úlohu však šance již nesehrály. Naposledy byly opraveny a rozšířeny v roce 1808, ale pak už jen chátraly. V roce 1848 byla pouze 12členná posádka šancí zahnána stoupenci maďarského revolucionáře Lajoše Kossutha, ale narychlo ozbrojení obyvatele Jablunkova zamezili uherským revolucionářům v dalším postupu dále do Slezska. Od téhož roku byly šance opuštěny a kameny z jejich staveb postupně rozebrány pro stavby a opravy domů v okolí. A tak kdo ví, která z chalup na Jablunkovsku má dodnes ve svých základech kameny z šancí? A kdo ví, který z dnešních gorolů je potomkem dávných vybraniců, kteří bránili Slezskou zemi před nájezdy tureckými, uherskými i švédskými? Každopádně na výlet na Velké šance v Mostech u Jablunkova se dnes můžete vypravit zcela bez obav.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát Petr Vitula ze Včelařského spolku pro Frýdek a Dobrou. Řeč bude o medu, letošní snůžce i o tom, co mají teď včelaři aktuálně na práci. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: Halo, halo, veselice v Kobeřicích.
3: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic v sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
2: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a veselice Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezkou neděli vám všem, i když prožíváme další den s tropickými teplotami. Věřím, že si užíváte nebo že se vám podařilo udělat si pohodu toho dnešního dne. Jak to bude s počasím ale vypadat v dalších hodinách a dnech? To vše prozradí Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Pěkné odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Petře, tak kam se nám až dostali dnes teploty? Kam se vyšplhali a jak to vůbec vypadá v kraji?
1: Tak při jasné a skoro jasné obloze se ty teploty dostaly na 31 až 35 stupňů. Teď nám už začíná přibývat oblačnosti od západu. A zatím je to tedy bez srážek, i když v Jeseníkách už se slabší přeháňka může postupně od západu i vyskytnout v těch nejbližších hodinách. No a vítr foukal jeho západní mírný s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a na Opavsku, Krnovsku, tam už se začíná stáčet na severozápadní.
0: Jak to bude vypadat dále? Něco málo už jste naznačil, jaká je tedy předpověď pro noc a zítřek?
1: Tak v noci bude oblačno a přechodně může být i zataženo. I teď v odpoledních hodinách se ojediněle mohou vyskytnout přeháňky a potom další várku očekáváme spíš v těch ranních hodinách. Mohou být doprovázeny i bouřkami, teploty v průběhu noci klesnou na 18 až 14 stupňů a vítr povane slabý severozápadní postupně a v noci i proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude převažovat velká oblačnost, hlavně ráno může pršet, potom v průběhu dopoledne pravděpodobně bude pauza od srážek, možná se i částečně protrhá oblačnost, ale zase ji bude postupně k těm poledním hodinám přibývat a odpoledne očekáváme na většině území, že se vyskytnou přeháňky nebo déšť. Lokálně se mohou objevit i bouřky, které mohou být i silné, to znamená, že mohou být doprovázené silnějšími nárazy větru kolem.

0: výšky teplot, jak to bude vypadat dále? Úterý a středa budou podobné?
1: No vlastně v úterý bude nejchladněji, tam očekáváme, že v noci bude teplota klesat na 14 až 10 stupňů a ty denní maxima budou od 19 do 23 stupňů, jinak bude oblačno, přechodně i polojasno a místy se může vyskytovat občasný déšť, který ale bude v těch odpoledních hodinách postupně ustávat a vítr povane mírný severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a v těch dalších dnech už se zase postupně začne oteplovat, takže ve středu bude oblačno, ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, ranní teploty ještě kolem 10-11 stupňů a přes den vystoupí teplota na 23 až 27 stupňů. Vítr povane ráno slabý a v průběhu dne potom mírný jižní až jeho západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Ve čtvrtek bude ráno a dopoledne ještě polojasno, ale postupně bude oblačnosti přibývat a odpoledne očekáváme od západu déšť, přehánky a lokálně také bouřky, které mohou být i silné. Ranní teploty budou od 18 do 14 stupňů a ty maxima denní vystoupí na 25 až 29 stupňů. Vítr bude foukat stále mírný jižní až jeho západní 2 až 6 metrů za sekundu, ale bouřka bude přechodně zesilovat.
0: S jakým počasím můžeme počítat v dalších hodinách i dnech, to vše už víme. Proto za předpověď dnes děkuji Petru Drobkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezkou neděli.
1: Pěknou neděli, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vaše.

0: Kapela Činasky před 15. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Za 5 minut nabídneme také aktuální zprávy a co se dovíte. Například i to, že návštěvníci třineckých dřevěnek na Borku mohou využít jednu novinku. O co jde? Řekneme za chvíli. Podrobnosti v 15 hodin ve zprávách, které pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová. No a do 15. hodiny pojďme si připomenout, na jakých frekvencích si Český rozhlas Ostrava můžete poslechnout.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návštěvníci třineckých dřevěnek na Borku nově mohou využívat audioprůvodce. Ještě do konce srpna se lidé můžou přihlásit do akce Uklidíme svět. V pondělí se ochladí, bude oblačno, místy přehánky i bouřky, teploty do 25 stupňů. Hezké odpoledne přeje Lenka Blažejová, jsou tady aktuální zprávy. České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost financí z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Dřevěnky na Borku v Třinci mají nově audioprůvodce. Netradiční skanzen tvoří dvě roubené stavby z roku 1878. Jsou pozůstatkem z původních 20 dřevěných domů dělnické kolonie Třineckých železáren. Podle průvodkyně Kariny Sikorové si mohou návštěvníci vybrat, jestli expozici projdou sami s aplikací v mobilu.
2: A potom svým vlastním tempem pouštět si na jednotlivých zastaveních, která jsou označena takovou ikonkou sluchátek a poslouchat vlastně ten výklad k jednotlivým expozicím a předmětům. Máme kromě češtiny, tady máme i polštinu a angličtinu.
0: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion a 150 tisíc žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 tisíc žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat víc než 493 tisíc žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste o zhruba 1800. Do akce Uklidíme svět se lidé můžou přihlásit do konce srpna. Na webových stránkách akce si vyberou místo, kde chtějí uklízet. Pak dostanou zdarma pracovní rukavice a odpadkové pytle. Cílem je vyčistit lesy anebo městské parky, říká koordinátorka akce Uklidíme svět Veronika Andrlová-Zítková.
3: Odpadky se rozkládají a ty nebezpečné látky jdou do půdy, nebo zvířata se do nich můžou zamotat nebo je sníst, takže určitě je to nebezpečná věc a nepatří do přírody.
0: Akce Uklidíme svět bude od 18. do 20. září.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, nejnižší teploty od 18 do 14 stupňů. Přes den bude stále velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť, lokálně se mohou objevit i bouřky. V průběhu večera od západu ubývání srážek, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 a vítr bude slabý, proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/11 u obce Horní Životice v okrese Bruntál vyšetřuje teď dopravní policie nehodu dvou osobních aut. Projíždí se zatím kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji vám příjemné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a už za malou chvíli vám můžu slíbit zajímavé povídání. Prostějovská rodačka Nikola Kočí má za sebou hvězdnou hokejovou kariéru, ale čemu se věnuje v současnosti, dovíte se už za malou chvíli. A protože je neděle, nemůže chybět rozhlasové listování. Dnes můžu slíbit dvě kratší povídky Jaromíra Šlosara. Obě jsou o lásce i o horách. V druhé půlce hodin určitě více. Helena Vondráčková s Jiřím Kornem už za chvíli, nebo třeba také Marie Rotrová, případně Petr Habka. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jak už víte, prostějovská rodačka Nikola Kočí, která má za sebou hvězdnou hokejovou kariéru, včetně historicky prvního mistrovství světa v Kanadě, jak už jsem prozradila před chvílí. Ovšem letos se stala ostravským podnikatelským objevem roku. Uspěla s projektem ruční výroby pralinek. Detaily ty zjišťovala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, Dagmar Misařová.
1: Jsem v Ostravě, v Vyškovicích. Tady jsou mříže. Dobrý den, Nikol, pěkně zdravím. Tady je kladka.
2: Jo, když tady nejsme, aby všichni věděli, že tu nejsme. A že tady nemůžou. Tak vás vítáme u nás v pralinkárně.
1: Svět zůstal venku. Nikolo, jste tady dneska s pomocníkem.
3: Ahoj.
1: Jak se jmenuješ?
3: Balčík.
1: Ty seš ten starší. Tobě kolik roku, Bertiku?
3: 5.
1: A tvoje sestřička, ta se jmenuje Lara. A ta je mladší?
3: Jo.
1: Nikol, kde jste dneska spali? Jaká byla noc?
2: My jsme měli výlet, my jsme spali ve stanu na zahrádce, aby jsme si to léto trošku věc užili.
1: Ale když já jsem s váma včera mluvila, tak vy jste byli vlakem v Bohumíně. Co jste tam dělali?
2: My jsme jeli na hřiště na Mauglího stezku, aby jsme se schovali právě do stínu a tam je hrozně krásné prostředí pro děti. Průlisky, voda, pískoviště. Takže samozřejmě, jako každá maminka na mateřském, na rodičáku, se snažím s dětskama aktivně trávit ten čas. Celý den být venku a doma padnout.
1: Kdo tam všechno byl s váma včera na tom výletě?
2: Bertík s Larinkou, protože tatínek byl v práci, takže jsme byli my tři, jako vždy.
1: A zatroubit umí taky to dinosauří auto?
2: Ne. Když pracuju, tak děti jsou tady většinu času se mnou, tak aby se nenudili, aby se mě úplně ne vždy pletli pod nohy, pod ruce. Takže si tady i hrajeme spolu a občas nějaká pohádka je, nebo Lego stavíme, karty, pucle, deskovky.
1: A když děláte kurzy?
2: Zatím je to pro dospělí, časem třeba přibydou i děti. Už dlouho to zvažujeme, že bychom rádi udělali nějaké kratší workshopy pro děti, protože samozřejmě kdo má rád čokoládu, hlavně děti, tak si myslím, že by si to s náma tady taky užili ten den.
3: Ještě toto.
1: Kdo se tam vejde? Koho svezeš?
3: Asi jenom dva lidi.
1: Tak by si sedl na korbu. Nikol, ale vy jste se narodila blízko Prostějova.
2: Ano, já jsem z takové vesničky kousek od Prostějova. Vyrůstala jsem tam do nějakých střídavě 18 roku, kdy potom jsem se dostala díky hokeji na studium do Ameriky na 3 roky.
1: Já vím, že vy jste byla slavná hokejistka. Kolik vás bylo doma?
2: My jsme 4 sourozenci, z toho 3 jsme hráli hokej. Moji bráchové hráli hokej a ségra byla tak hodná, že vždycky jezdila a fandila nám a pomáhala a nosila občerstvení a ta se o nás vždycky starala, ona je nejstarší.
1: To byla jakási samozřejmost, že ten hokej si prosadíte. Proč?
2: Je fakt, že máme to v genech. Můj tatínek hrál, strejdové děda, když bráchové začali, tak mě ten sport pohltil taky. A i když jsem byla jako první holka, prostě nechtěli mi to naši dovolit, tak to mojí paličatosti museli přijmout moje podmínky, takže mě pak nechali a zjistili, že to mám ráda, co vždycky bude v mém srdci.
1: Takže za koho jste hrála?
2: Původně za Prostějov, tam jsem začala a potom jsem to střídala hodně u Ničov, Olomouc, Brno a potom ta Amerika, chvilinku Švédsko a nakonec jsem skončila v Karviné, protože jsem šla už studovat do Ostravy vysokou školu, takže jsem začala hrát v Karviné s holkama.
1: Nikol, jak to, že jste se dostala do té Ameriky? To vám bylo kolik?
2: 18. To jsem chodila ještě na střední na Gimpl, Prostějově a v Olomouci a potom jsem jela na mistrovství světa a tam se mě nějaká střední škola vyhlídla z Pensylvánie a nabídla mi takové fajn podmínky, takže jsem se rozhodla, že odletím do Ameriky, i když jsem neměla ani slovo anglicky. A bylo to těžké, bylo to náročné, bylo super. Já jsem prostě počítala i s tím, že třeba hokej hrát nebudu, ale že se chci naučit anglicky. Že to vzdělání je základ, to bylo pro mě důležité, to mi naši vštěpovali od mala, takže jsem se rozhodla jet tam. A nakonec se z toho vyvrbili 3 roky. V 2 měsíců byly 3 roky a 3 stipendia, takže to bylo moc fajn.
1: Kde jste potkala svého manžela Jana, grafika?
2: Paradoxně tady v Ostravě. Můj muž je Ostravák.
1: A vy jste tady studovala,
2: jo,
1: na lékařské fakultě?
2: Přesně, tak po těch všech cestování a potom, co mi můj taťka vždycky říkal, hlavně nechoď do Ostravy, tam ne, tak jsem nakonec tady skončila, ale já jsem tu moc šťastná. Já jsem zjistila, že tady je mi nejlíp, kde mám tu svoji rodinu a tady jsem se seznámila s Honzíkem na nějaké party samozřejmě. A tím, že on miluje sladké, A já od malá ráda peču, tak jsem si říkala, něčím ho potěším. A tak vlastně začal ten náš společný příběh, asi tou láskou k tomu sladkému.
1: A kdy se tak stalo?
2: Letos to bude 10 let, co jsme spolu.
1: Máte výročí. A potom první na svět přišel.
2: Potom jsme se vzali a chviličku po svatbě jsme zjistili, že bude Bertík v roce 21, takže po nějakých 5 letech. A pak Larinka k nám přibyla, aby doplnila tu naší bandu suprovou.
0: Prozradila zatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Nikola Kočí. No a řekne to určitě víc i po písničce. Tak pěkné odpoledne.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Život Nikoly Kočí, bývalé hokejistky, se dnes točí kolem pětiletého Alberta a dvouleté Larry a také celé rodiny. Proč to u ní ale vyhrála Ostrava? S prostějovskou rodačkou i jejím synem se setkala v pralinkárně v Ostravě redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, Dagmar Misařová.
1: Nikolo, jaká je Ostrava dneska pro vás?
2: No, já musím říct, že za těch 13 let, co jsem tady, já mám strašně Ostravu ráda. I když mentalita je trochu jiná lidí, tak musím říct, že to prostředí a co se tady změnilo za těch 13 let, co tu jsem, tak to je úplně k nepoznání. A když tu přijdou moji kamarádi, tak nevěří, že jsou v Ostravě.
1: Tady máte blízko les, Bělský les.
2: Ten Bělák. A díky tomu, že jsme zjistili, že budou nejprve Bertík, pak Larinka, tak jsem si tu přistěhovala moji mámku i moji ségru a jsem hrozně ráda, že tu jsou, protože my jsme doma tam, kde jsou oni dvě.
1: Když jsme spolu telefonovali, tak vy jste mi říkala, musím si najít čas podle toho, jak budou mít čas hlídačky. Že tady bydlíte teď v nějakém bermudském trojúhelníku.
2: Ano, my tomu tak říkám bermudský trojúhelník. Můj muž si zvykl, že když je se mnou, tak je i se ségrou, i s mamkou. Samozřejmě jsme hrozně vděční, že je máme a ten čas strávený spolu není z donucení. Oni jsou rádi, že jsou s dětskama, ale samozřejmě je to hrozně veliká pomoc, protože vím, že bez nich bychom nic z toho nemohli tady uskutečnit.
1: Bertiku, já jsem slyšela, že ty mámě velmi pomáháš. Co umíš?
3: Bertikovi lízatka.
2: My totiž letos byli v takovém ostravském projektu. My jsme tam měli gala večer a Bertíkovi jsem už dlouho slibovala, že si něco sám vyrobí, prodá. Takže dostal možnost si to vymyslet a tak vznikly Bertíkovi lízátka. Takže on je zdobí ručně, dělá tam smajlíky, duhy a dělá to s tím praskacím cukrem.
1: Máš tady nějaké? Asi bude v ledničce, v těch vedrech. Tady máte ten stříkací stroj.
2: Ten airbrush, kterým se to zdobí, aby ty pralinky byly lesklé.
1: A Bertíku našel si?
2: To tady nahoře, že? Pojď. Akorát to nemá tu tyčinku.
1: Tam je takový smajlík. A jaké barvy tam jsou?
3: Červená, zelená.
2: Bertíkovo lízátko, on si to všechno popsal, vymyslel, vyrobil, takže tohle jsme nechali už v jeho režii.
1: Ty vaše pralinky, prosím vás, jak jste na to přišla?
2: Začalo to s tím mojím mužem, když jsme spolu začali randit a on má rád to sladké a mě už odmala hrozně zajímalo, jak se dostane náplň do pralinky. To mě vždycky fascinovalo. A tak jsem si řekla, že není lepší způsob, než pralinky zkusím vyrobit. A takové to začátečnické štěstí, kdy se vám to podaří, tak se to podařilo. Mě to úplně uchvátilo. Tak jak jsem měla ráda hokej, tak jsem se snažila na nějaký koníček, co mě bude stejně tak bavit. A díky hokeji jsem zjistila, že pralinky je to, co mě baví a co chci dělat, co je asi moje poslání tady.
1: Proto si vás také všimlo město Ostrava a vyhrála jste tu soutěž.
2: To bylo moc hezké ocenění od Ostravy. Jsem strašně ráda, že tady ty řemeslníky podporuji, protože na začátku ta cesta je fakt těžká. A i ten řemeslný akcelerátor je skvělý projekt, který Ostrava financuje a je to pod záštitou a moc jsme za to vděční. Moc nám to pomohlo. No.
1: Bertiku, ty hraješ hokej?
3: Ne.
1: A kde má mamka ty hokejky? A výzbroj, výstroj? Viděl jste?
3: U babičky v garáži.
2: My máme v garáži sportovní vybavení a my hrajeme před garáží hokej, tak jako kdysi my jako děti jsme hráli. Takže my hrajeme zatím hlavně venku a hrajeme všechno. Hrajeme hokejbal, hrajeme florbal, hrajeme baseball, fotbal, lítající talíř, všechny sporty.
1: A hokej, sem tam si jdete zahrát.
2: K tomu už se úplně nedostanu, abych si mohla jít zahrát. Už mám za svou pár operací rameno, koleno, každé dvakrát operované, tak už prostě musím taky dávat pozor, vím, že by se mohlo něco stát, ale děláme všechno možné, furt něco podnikáme, hlavně s dětma. Ten život, když máte ty děti, se stejně točí jenom kolem nich a my jsme za to rádi. Máme aktivní děti, což je úplně skvělý, ani jeden nespí. Takže vlastně od rána do večera furt něco vymýšlíme, ale je to super, abych to nevyměnila. A hokej sleduju, sledoval jsem olympiádu, mistrovství světa a chlapi i holky, protože tam mám ještě nějaké spoluhráčky a moc jim fandím.
1: Jste spolu ve spojení stále?
2: S některýma jo, ale už jsou to mladší ročníky.
1: Kolik je vám let?
2: Já jsem ročník 91, já jsem měla teď 35.
1: A váš manžel Honza?
2: Ten bude mít 42.
1: Bertík má?
2: Jed.
1: A Lara?
2: Má dva. Já myslím, že dobrý. To není špatný skoro.
1: O kterých zápasech, které jste zažila, budete dětem vyprávět? Laře a Bertíkovi.
2: Jeden z těch nejlepších zápasů bylo mistrovství světa do 18 let, to už je opravdu hodně dlouho. Bylo to v Kanadě, v Calgary. To bylo historicky první mistrovství světa a my jsme tam skončili třetí. Mně se podařilo dát ten rozhodující gól. Bylo to první mistrovství světa, měli jsme tam jak největší outsideri a skončili třetí na světě.
1: Bronzové medaile.
2: Přesně.
1: Kde ji máte?
2: Já mám pár medailí, které mám schované pro děti, které jim předám, až budou trošku větší.
1: Tak na co se těšíte, jaké máte teď plány?
2: Půjdeme na nějakého nanuka ještě. Půjdeme určitě za babičkou, za tetou klasicky, tak jak je u nás zvykem všechny pozdravit. A možná si zajdeme tady do Běláku na Pryznicovy lázně. Tam je fakt studená voda, je to hrozně příjemné.
1: Tak přeju vám pěkné prázdniny. Naschledanou, ahoj.
2: Naschledanou, mějte se, hezký den.
1: Z Ostravy Výškovic, od Nikoly Kočí, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
0: A já ještě připomenu, že právě Nikola Kočí je nositelkou titulu Ostravský podnikatelský objev.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

V nedělním odpoledním čase na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava dospíval Petr Habka, ale ten následující čas je vyhrazen pro setkání s literaturou. Dnes uslyšíte rozhlasové zpracování dvou povídek básníka a prozaika rozhlasového i televizního publicisty Jaromíra Šlosara. Povídky dostaly název Z hor, protože právě tam se oba příběhy odehrávají. Texty vybrala a upravila Eva Lenartová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík, a hudebně Antonín Schindler, účinkuje Václav Bahník. Tak příjemný poslech.

Tenkrát na Muráni. Občas mě nějaký klub důchodců nebo klub žen či školní mládež zve na besedu o televizní práci. Lichotí mi to. A tak proč se trochu nepředvést? Po chvilce zdráhání slíbím. Nejraději vzpomínám na natáčení Návratu k divočině. Dokumentárního cyklu o národních parcích českých zemí a Slovenska. Často televizní dokument, který ve vybledlých barvách za denního světla běží v posluchárně na plátně, komentuju svými vzpomínkami. Vyprávím o setkáních s medvědy, vlky, orly skalními a kamzíky tatranskými a vůbec pestrou faunou i florou středoevropské přírody. Když už k tématu nemám co dodat, řeknu, tak se ptejte na to, co vás ještě zajímá. Tehdy se mě jedna dáma zeptala, jestli jsem při natáčení v divočině měl někdy strach. Jestli mi hrozilo nějaké nebezpečí. Otázka mě překvapila. Asi proto, že mě medvědi i vlci nechávali na pokoji, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Tehdy jsem po chvilce váhání zvídavé dámě s úsměvem odpověděl, že ne. Že k tomu nikdy naštěstí nedošlo. Ale pak jsem si vzpomněl na jednu událost z doby, kdy příroda ve mně vítězila nad civilizací. Jeli jsme natáčet na Muráňskou planinu, která je už od dob Marie Terezie známá polodivokým chovem koní. Muráňský hrad je nejvýše položeným hradem na Slovensku. V 19. století ho vlastnil Ferdinand Maximilián Coburg, pozdější bulharský car, a váže se k němu pověst o dávném zločinu z žárlivosti. Jeden z hradních kapitánů se zamiloval do krásné cikánky z tábora pod hradem. Jen co odjel na výpravu, podvedla ho. Když se to po návratu stažení znectěný kapitán dozvěděl, vyhodil cikánku z hradního okna. Dnes tento příběh připomínají verše v hradním zdivu. Na Muráňskom zámku zabili cigánku. Hej, nebola cigánka, ale kapitánka. Muráň a cikáni. Po prvním natáčecím dnu jsme hledali hospůdku, v níž budeme u piva a povídání trávit večery. Na náměstí stojí hned tři krčmy. Pěkně pořadě jsme je otevírali. Jednu, druhou a do třetí jsme jen nahlédli a hned zase vycouvali. Cikánská putika. Takoví jsme konformisté. Pravdou je, že tam bychom klid k bilancování dne nenašli. Po natáčení v Muráňském pralese nás ředitel Národního parku nejprve zavedl do pravé valašské koliby. Přivítalo nás přítmí, vůně ohniště a ovčích produktů. Kam se jen podívám, visí šišky sýra, nad živým ohněm v kotli probublává žinčica. Když hladinu nadzvedne třemi velkými bublinami, může se podávat. Zhora se sebrala ta nejlahodnější sametová vrstva a rozlila se do čerpáků. Za hodinu jsme už ale seděli v kolibě z Bojská, což byla ovšem stylová restaurace. A tam slovenské klobásy, slovenská slanina, rezeň a slovenská borovička. Jak ta v těle umí rozpouštět napětí a ostych. Když jsme se za tmy vraceli do Muráně, zavelel jsem. Tak a teď jdeme do cikánské hospody. Nakonec jsme šli jen dva.
Já a kameraman Péťa. Z hrací bedny stále dokola zněly cikánské a maďarské melodie. Kdeže bych tu našel tehdejší slovenské hvězdy Elány? Hudba se začala rozlévat v celém těle, v hlavě, v krvi, v nohách, v srdci. Unášela mě. Opájela. To už jsem ale nebyl já, ale muzika, která řídila mé skoky, kroky, kroutila mým tělem. Tak to mám vždycky, když mě rozum nechá rytmům na pospas. Před půlnocí byla hospoda zamčená. Zůstali jen dva chlapy a dva tucty černovlasých a snědých dívek. Žádné parfémy, jen vlasy vonavé po šampónu. Najednou jsme i my dva patřili k té vybrané společnosti. Připíjeli jsme si a tančili a připíjeli. V jedné chvilce, nevím, co mě to napadlo, naklonil jsem se k tanečnicím a řekl: moje babička byla jako vy. Moje babička na fotografii v těšínském kroji s černými vlasy a snědou pletí působí poněkud exoticky. Když už byla stará, vracel jsem se s rodiči z Hub na Kotárech k našemu MBčku, kde nás čekala. Škaredila se a ukazovala košík hřibů, který jen tak dostala od cikánů z dřevěnice u potoka. Utrousila: co si o mě mysleli? Že jsem jako oni? Teď se dívčiny podívali na mě a unisono řekli: my to z tebe cítíme. No, tedy vy máte ale čuch. Zas skáčeme a vlníme se a najednou je na parketu cikánský kluk. Tak už jsme tři chlapy. Partnerka však ke mně zvedne oči a špitne: můžeš být klidný, on je gej. Mně je to úplně jedno, gej, negej, já jsem naprosto klidný. Po troškách jsme pili, tančili a potili se. Za prosklenými dveřmi hustá tma. Měsíc se nakláněl k Muráňskému hradu, když zábava skončila. Černovlasá barmanka nás vypustila bočním vchodem do ztracené uličky. Muráň byl najednou tichý a tajuplný. Chvíli trvalo, než jsem vstřebal ten kouzelný večer a noc. Když opojení pominulo a divokým tancem jsem se už jen chlubil, vracela se mi na mysl věta: můžeš být klidný, on je gej. Proč mi to říkala? Co o nich vím? Vždyť je vůbec neznám. Jejich kulturu, morálku, pravidla. Tohle moje tanečnice netušila. Proto ta uklidňující slova. Můžu se jen tak, jako by o nic nešlo, veselit s cikánkami? Já? Gadžo? Vzpomněl jsem si na film o cikánské lásce a zradě vykoupený prolitou krví. Můžeš být klidný. On je gej. A najednou mi to docházelo. Vždyť já tam také mohl ležet pobytý. Pro nic a za nic. Ano. Tenkrát na Muráni jsem se měl bát.

Prstýnek s achátem. Malá dřevěná krabička. Akorát pro dva prstýnky. S černými siluetami zamilovaného páru na víku. Děda ji měl sebou na vojně. Na knoflíky, jehly a nitě, na náprstek. Teď tají moje poklady. Pěkně dohněda zbarvené grandle, jen je vsadit do zlata. Přívěšek malý Buddha a bledě modrý oválný kamínek. Že se ten kousek achátu, tenký málem jako nehet, za celé století nestratil, je skoro zázrak. Moje babička ho s příběhem zdědila po své mamince. Tehdy ještě zdobil zlatý pánský prsten.

Hostinec Duda, Staré Hamry. 21.4.1909, po 10. večer. Ráno se louka u řeky bude bělat jinovatkou. Měsíc dorůstá. Už teď je veliký jako syreček. V jeho světle noční rynek vypadá jako kulisa. Teď si to klávce přes řeku šněruje černá kočka. V noci ani nemůže být jiná, Aneško. Usmála se své představě. Z balkonku nad nárožím hostince má přehled. Jen se více přitiskla k ohýbanému opěradlu židle a těsněji si k tělu přitáhla vlněný kabátek. V kapse nahmatala prstýnek. Sevře ten kousek studeného kovu a zarazí se. Pak napětí pomine a prstýnek z kapsy vytáhne. Mhouří oči a parádu obrací v prstech. Tak je tomu, když tě něco pálí v dlaních. Měla mu ho vrátit. Co by jí řekla maminka? Nikdy nic neukradla. Našla ho sice, to je pravda, ale věděla, že je jeho. Nešlo si ho nevšimnout, když svíral půl litr, když si naléval ze žejdlíku. Ale ne. Za to všechno, co si dovolil, jaký od úterka znepříjemňoval každý večer, mu ho nevrátí. Ne. Voják. Lejtnant. Co si o sobě myslí? Že mu každá ženská hned padne do náruče pro jeho modrý kabátec a zlaté hvězdy na stojáčku? Prý štičí šeť? Že se ho vůbec ptala? Neměli sem jezdit. Všechno to byl bratrův nápad. Myslel si, že na konci světa zbohatneme. Co hostinec? Hotel je to, říkal. Bráško, bráško, kdyby v loni nezačal jezdit vlak, tak tu nebyli. Aneška se nadechla. Zdá se jí to? Od říčky až sem zavanula opojná vůně líkovce. Keříčky s růžovými a fialkovými květy na břehu viděla. Když se zaposlouchá, slyší, jak řeka šumí. Trochu se vyklonila z balkonku, ale hned se zase stála do stínu veřejí. Nezdálo se jí to? Jakoby u zdi protějšího nároží někdo stál. Štíhlá postava. Že je to zas ten otrava? Neměli sem jezdit. Lidé jsou tu divní. Goroli. K tomu ještě fanfaroni. To dělají ty grunty a murované chalupy. Ona sem nepatří. Koho tu má? Bratra Pepíka. Tomu si ani nemůže postěžovat. Odbil by jí, o čem to mluví, že si něco namlouvá. Ještě, že je tu Adélka. Tak pěkně se jmenuje. Adélka. Adélka Rotrová. Je z úplně jiného těsta než všichni ostatní. Hned se začervená, když jí Pepík osloví. Mluví jako slečny ve městě. A jak krásně píše. Včera jí dala recept na karlovarský guláš a pražský mechový dort. Do sněhu ze 4 bílků vmíchej 1/4 kilogramu cukru, 12 žloutků a tluč to, až to zhoustne. Takové dobroty. Má na starosti jejich kuchyni. Břicha výletníků i jejich vlastní. Aneška se ještě více schoulila. Chlad se vkrádá i pod kabátek. V dálce se klokotavě směje Kuvík. Ale už zítra. Večerním vlakem z Ratimova přijede František. Ta slastná představa.
skočí mu kolem krku, přivine se k němu dlouze a odplaví všechna ta trápení. Prstýnek už je zase v kapse vlněného kabátku. Ne, ten nevrátí. Lejtnant. Proč se ho vůbec ptala? Co znamenají zlaté hvězdy na límečku a jestli je tu na dovolené? Jenom proto, že byl jiný než ostatní chlapy? Hladké tváře mužů se jí vždycky líbily. Ta jeho byla oholená do modra. Pamatuje si první večer, když přišel a posadil se tak, aby viděl na výčep. Černou čepici opatrně odložil vpravo na stůl. Pak už byl stůl jen jeho. Nikdo si k němu nikdy nepřisedl. Objednal si žejdlík režné. Když mu ho s půlkou přinesla, hned se jí zeptal, jak vám říkají. Co by se nepředstavila? Anda. Tak se jí to samotné líbí. Anda. Ohlédl se, jestli nikdo neposlouchá, jako by se před chlapy styděl, a když se naklonila nad stůl a z žejdlíku mu nalévala, potichu dodal: moc vám to sluší, Ando. Ještě než pozdě večer odešel, už věděl, že je jí 21. Akorát pro mě, usmál se. A když si nasazoval čepici, utrousil: už jste byla na Gruni? Jestli chcete, nabízím se jako průvodce. Zasmála se a řekla mu rozverně: mně

Vysmekla se mu, ale když odcházela, usmála se na něj. Tím úsměvem mu chtěla jen říct, nic se nestalo. Jak si mohl myslet, že jí to nevadí? Druhý den to zkusil znovu. A zas, když si každý hleděl svého. Cítila, jak si to vychutnává. Vadilo jí to, ale mlčela. Mlčela před ním i před Pepíkem. Když odcházel, schválně nahlas řekl. Tak jak to bude s tím výletem? Pár hostů se ohlédlo, nejprve na vojáka, pak na ní. Zrudla. Co si to dovoluje? Co si vůbec myslí? Ještě teď se jí dělá špatně, když si vzpomene na včerejšek. Vypil první žejdlík a že chce vidět kuželnu. No ne, tam s ní nepůjde. Pepíku, volala na bratra přes půl lokálu. Neukázal bys pánovi kuželnu? Pepík zvedl hlavu od pípy a diví se. Nešo, nevidíš? Zas ji tak nepěkně oslovil. Nešo. Bradou pokynul k čepovaným sklenicím. Však víš, kde je kuželna? Vešli do prázdného studeného sálu. Lejtnant se k ní zezadu přitočil a chytil ji za prsa, druhou rukou hmatá mezi nohy. Jak se k ní tiskne, cítí, jak je vzrušený. Pusť! Pusť! Vysmekne se mu. Za sebou ještě slyší. Počkej, počkej, neutíkej, neutíkej! Hoří ji tváře. Protáhne se kolem výčepu a udiveného Pepíka. Vběhne do kuchyně. I Adélka na ní překvapeně pohlédne, ale na nic se nezeptá. Aneška roztržitě přerovnává kameninové nádobí a železné příbory. Adélka otevřela dvířka kamen a na oheň přiložila pár bukových polínek. Ještě ten večer, když na záchodech uklízela, vymetla z podstojanu plechového umývadla prstýnek s blankitně modrým kamenem. Tak, to ti patří. Zlatý kroužek sevřela v dlani, jako by ho chtěla rozdrtit. Už měli zamčeno. Zrovna strápeně usedla na pelest postele, když někdo neodbytně zabušil na vchodové dveře. Pepík odemknul. Nahoru je slyšet jen zvuk řeči, bratr se s někým dohaduje. Neško, volá na ní. Když jsi uklízela, nenašla jsi zlatý prstýnek? Aneška zrudne. Ne, nic jsem nenašla. Odsekne prudčej, než by sama chtěla. Měsíc se vykulil nad rynek. Najednou je menší, než když vycházel za kopcem. Aneška celá prokřehlá si dýchla na ruce. Hostinec Duda, Staré Hamry. 22.4.1909. Čtvrt na 12 v noci. Aneška nemůže usnout. Z pruhu měsíčního světla na polštáři vystupuje bezstarostná mužská tvář. František leží na zádech a klidně oddechuje. Víčka se mu pohybují, jak se pod nimi odvíjejí sny. Koutky úst se zachvívají. Teď se maličko usmál a dlouze vydechl. Zlehonka se dotkla jeho ramene. Tak je jí dobře. Na krku, na hrudi vnímala, jak jí tepe srdce, když slyšela houkat a supět večerní vlak. Přivezl k ním Františka a pár hostů z Ostravy s brocáky na zádech. Když od ní František odstoupil, s

Tál ji držel kolem ramen na délku paží, si ji prohlížel a řekl. Tebe něco trápí? Uhnula očima a odmítavě zavrtěla hlavou. Jenom si mi chyběl. Znovu ji objal. Před slzami pevně sem klavíčka. Leitnant. Dneska přišel už popolední na Adelčin štrůdl a kávu. Zas se posadil ke svému stolu a všechno jako jindy. Čelem k výčepu, čepice napravo. Jen jeho žádostivost byla pryč. Mračil se a prsty bubnoval do desky stolu tak, až jí to vadilo. Nejraději by mu řekla, ať toho nechá. Pak zaplatil a rychle odešel. Za ní se ani neohlédl. Vydechla tak hlasitě, že se sama sebe polekala. Hned se podívala na Františka. Už je to za námi. Přisunula se blíž ke svému milému a konečně se usmála. Až se nám narodí děvčátko, bude se jmenovat Adélka. František o tom ještě neví, ale z toho prstenu, co našla, nechají udělat Adélce náušničky. Dva malé zlaté kroužky.

0: Václav Bahník četl na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava dvě povídky básníka a prozaika Jaromíra Šlosara. Rozhlasové listování to připravila Eva Lenartová. Režii měl Tomáš Soldán a technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík a hudbu tu vybral Antonín Schindler. Pořad byl natočen v roce 2021.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Moravskoslezský i Zlínský kraj i nadále trápí sucho. Podle předpovědi by měly na začátku týdne dorazit dešťové přehánky. Nejvíc inovativní zemí Evropské unie je Švédsko. Česko si v hodnocení Evropské komise meziročně pohoršilo. Do oprav škol v Karviné letos míří přes 40 milionů korun. Zítra se v našem regionu ochladí a bude pršet. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Výraznější ochlazení a dešťové přehánky by měly na začátku týdne dorazit na území Moravskoslezského a Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci se suchem na východní Moravě, to pro Český rozhlas okomentoval Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
1: Výkon české vědy se meziročně zhoršil, vyplývá to z hodnocení Evropské komise, která analyzuje výkonnost výzkumu a inovací. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie skončilo Česko na 19. místě. To je stejně jako loni. V jednotlivých hodnotách ale vychází hůř. Podobně jako například Itálie, Portugalsko, Řecko nebo Maďarsko, se tak Česko řadí do druhé nejnižší skupiny zemí, označované jako mírní inovátoři. Nejvíce inovativní unijní zemí je podle hodnocení Švédsko. Na posledních místech naopak skončily Bulharsko a Rumunsko. V karvinských školách vrcholí prázdninové opravy. Část prací ale bude pokračovat i po začátku školního roku. Město letos počítá s investicemi a opravami za více než 40 milionů korun. Oprav se například dočkala také základní škola Dělnická, kde prošla obnovou víceúčelová sportovní hala, včetně povrchu kurtu a nové vzduchotechniky, potvrzuje ředitel školy Petr Juras.
3: Jsem velmi rád, že došlo i opravě fasády, která byla před 20 lety jenom jemně přetřena a vlastně první velká generální oprava od roku 1961, to znamená po 25 letech. Sport.
1: Na mistrovství Evropy v atletice v anglickém Birminghamu se dnes objevily problémy. V závěru maratonu byla nařízena evakuace stadionu, odkud závod v centru města komentovala i například Česká televize. Co bylo důvodem, policie zatím oficiálně neřekla. Soutěžní program bude dnes na stadionu až večer a jako poslední česká atletka bude ve hře Kristýna Sasínek-Meky ve finále závodu na 1500 metrů. Počasí. V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů. Zítra přes den bude velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V průběhu večera od západu ubývání srážek. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na horách, v Jeseníkách, v Beskydech 16 až 20. Vítr bude slabý, proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Michalkovická v Ostravě pozor, došlo tam k nehodě dvou osobních aut, místo je průjezdné Kyvadlově, dejte na to pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
4: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda. Dokonce i v noci, jak sama říká. A nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: Já jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasliněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka pa, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Ne, borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí při chystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám vzhor šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to porota?
7: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: No to jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík, 6.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano,
4: ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou Báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má drahá.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má drahá.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě, to jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas. Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano,
2: to buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten jí pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku. Plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili. No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatej s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom... Potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo?
7: Paž Jirku,
6: ne, že vypadne, že tam zůstaneš.
8: Tak jo? Na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo?
8: Já myslím,
6: no,
8: že se
6: no,
8: nechám
6: jako... se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do novýho bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, a to znání.
7: No. Tak je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je... Těch je.
8: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky to moje žena o tom taky ví. No, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala.
9: Mm-hmm. Je to aha, pravda? To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásky nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Už vás nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No nevšiml.
2: To přece není možné, jste kolem mě běhal a kroužil nabídky.
3: No, myslíte tenkrát, no, to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy.
2: No.
3: O tom nebude mluvit.
2: Vykládejte, vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu.
2: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi, prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny

0: stojí 400 korun.
1: Ha, ha, vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo? No, no, no dále, teď vidím další. Jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo? Teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to jsou? 2000? No co pak, jsem blázen, já mu dám auto. Oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000. A takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo? Ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila, tak prosím vás, mějte na paměti.
2: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a ne Prumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout? Já jsem dědil.
4: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
4: No já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že?
4: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
4: Ne. Kolik nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
4: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
4: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
4: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
4: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
4: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
4: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
4: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
4: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
4: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
4: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
4: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
4: Ale až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
4: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
4: Podívejme, to je náhoda. Já mám 2.
5: A podívejte, tam jde farář,
6: ale
5: otče.
6: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Jistě.
4: Nějak se mu nechce dolů.
3: Ale já počkám. Takže šupi to.
6: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polipkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
4: Tak on už opravdu dědil, strejček už na tak bačkory.
6: Dědil. Tebe jsem oddával už 5krát. A tebe, Blažková, jenom letos 3krát. Pokaždé, když se

0: vám požehnal. Musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných? Ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
1: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
0: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
2: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
0: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
2: No, Marto?
1: No, Karle?
2: To je podvod!
0: Žádný podvod. Ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
3: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
4: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Chvíli se nic nedělo a zase och, och, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. Pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
3: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V pondělí do Česka dorazí bouřky, doprovázet je můžou i kroupy, hrozí hlavně na severní Moravě. Chorvatsko zadrželo 4 podezřelé ze založení lesních požárů. Slezské divadlo v Opavě chystá 8 premiér v nové sezóně. Zítra bude velká oblačnost, místy přehánky a bouřky, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová, vítejte. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou Moravskoslezský a Jihočeský kraj.
2: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Meteorologové zároveň varují i před vysokými teplotami, které dnes můžou na východě země vyšplhat až na 37 stupňů Celsia. Po celé republice zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Chorvatská policie dnes zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a v sobotu hořily křovinaté oblasti, borové lesy a olivové háje. Čtveřici podezřelých policisté zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení. Chorvaté dál vyšetřují, jestli byl úmyslně založený taky požár ve známé turistické oblasti nedaleko Omiše. Celkem 8 premiér chystá pro novou sezónu Slezské divadlo v Opavě. Polovina premiér připadá na činohru. Mezi hlavní lákadla patří adaptace válečného příběhu Žlary, který se dočkal i úspěšného filmového zpracování.
3: Novinky připravuje také opavská opera. Po 60 letech se na jeviště vrátí Verdiho Aida. V programu diváci najdou například i Smetanovo tajemství. Chystá se také muzikál Šíleně smutná princezna. Bude to v pořadí už 221. divadelní sezóna. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Restaurovaný obraz Panny Marie, který věřící uctívají už 300 let, se dnes po téměř 3 měsících vrátil do kostela ve Zlatých horách na Jesenicku. Do hlavního oltáře ho ale restaurátoři vsadí až po dokončení všech prací na jeho obnově. Uvedl to mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbl.
4: Obraz Panny Marie pomocné si restaurátoři odvezli v polovině května a již po 3 měsících je zpátky v kostele. Náklady na restaurování obrazu a baldachínu nad ním dosáhly 165 tisíc korun.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty v noci 18 až 14 stupňů. Přes den bude velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, v průběhu večera od západu ubývání srážek. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 56 u obce Staré Hamry v Beskydech je rozlitý olej. Hasiči budou teď místo uklízet. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám hezké nedělní odpoledne, 4 minuty po 17. hodině. Po aktuálních zprávách na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava je čas, jako vždy o víkendu v tomto čase na podvečerní hudební poštu. Připomenu, kdo slaví svátek, má Jáchym, tak Jáchymu vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 16. srpna a máte dnes důvod k oslavám narozenin. Úvodní písnička s kapelou Elán, ty další pak hlavně na vaše písemná přání. Tak krásné odpoledne a příjemný poslech.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hned první přání naší dnešní nedělní podvečerní hudební pošty je pro více oslavenců. Dobrý den, prosíme o hudební gratulaci k narozeninám našim členům klubu důchodců z bývalé koksovny Nové Huti. 16. srpna slaví, chceme písničku právě v tento den. A kdo v těchto dnech slaví? 11.8. oslavil krásné 90. narozeniny pan Petr Paudyš. Včera slavil pan Radek Čibera a 27. srpna oslaví narozeniny pan Leopold Laskovský. Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a radosti ze života. Za všechny přání poslal pan Zdeněk Hudeček.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také další blahopřání a opět pro více oslavenců, tentokrát oslavenkyň. Dobrý den, prosíme o hudební gratulaci 16.8. A kdo slaví, popřejte prosím paní Růžině Kreplové. V srpnu slaví také paní Marie Lokajová, tou další oslavenkyní. Přejeme vše nejlepší paní Drahoslavě Petrovičové a ještě jedna oslavenkyně srpnová, členka tohoto klubu, tou oslavenkyní je paní Jarmila Vodová. Všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti od výboru důchodců z Ludgeřovic.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A teď také s vaší víkendovou podvečerní hudební poštou a přidávám další přání. Moc vás zdravím do studia a prosím o písničku pro Jarušku Polesnou k 11. narozeninám. K tvým narozeninám ti přeji spoustu krásných zážitků, radosti a skvělých kamarádů. Ať se ti daří ve škole a rozvíjíš své talenty a užíváš si naplno. Ať si stále věříš, jdeš za svými sny a děláš to, co tě baví. Přeji ti hodně štěstí, úsměvů i dobré nálady. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Je to žena, která žije nejen svou profesí, ale intenzivně se věnuje i řadě dalších věcí, které jí ohromně baví. Zkrátka, žije život naplno. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Vážení a milí, v Českém rozhlase Ostrava prosíme o hudební dárek. 14. srpna totiž měla krásné kulaté narozeniny naše milá sestřička Liduška Kuchtová, rozená Žítková z Palkovic. Přejeme jí v životě jen to nejlepší, mnoho štěstí, zdraví, pohody a boží pomoci. Ať je pořád čiperka jako doposud. Děkujeme za perfektní oslavu, kterou pro nás uspořádala a kterou jsme si všichni krásně užili. Srdečné pozdravy posílají sourozenci Jaroslav, Maruška, Anička a celá rodina ze Severní Moravy.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, milá redakce, zdravím vás a také všechny posluchače. Prosím o písničku v neděli 16.8. Včera oslavila krásné jmeniny naše babička Hanička Malá. Přejeme jí všechno, jen to nejlepší. Hlavně hodně radosti, štěstí, ale především zdraví. Ať jí zůstává optimismus, kterým nás všechny vždycky potěší i rozesměje. Milá babičko, všechno jen to nejlepší ti přeje celá rodina a posíláme veselou písničku o Gaří Idu, kterou máš tak moc ráda. Všechno jen to nejnejnej přejeme všichni.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A teď už je příležitost v naší víkendové podvečerní hudební poště vybírat si písničky na telefonická přání. Potřebujete k tomu telefon. Linka je 59 611 22 66.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Posloucháte podvečerní hudební poštu, k dispozici už máte naší telefonní linku a vybíráte si písničky. Dovolala se paní Hanka. Vítám vás, hezké odpoledne přeji.
2: Dobré pozdní odpoledne, paní Ivetko. Srdečně zdravím vás. Děkuji. A všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek je k svátku pro spolužačky. Dodatečně pro paní Alenku Šmerdovou z Brna a včera měli svátek paní Hana Kršková z Prace, paní Hana Keclíková z Egldorfu a Hana Šidlová z Brna. Milé oslavenkyně, přeji vám vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku od celé rodiny, radost dětí a vnoučat, pohodu. Dále vám přeji dobré přátelé, co nejméně starostí, dobrou úrodu, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se vám ve všem daří, splní se vaše přání a uvidíme se na třídním srazu v říjnu. Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří mě přáli k svátku. Byla to paní Věrka, paní Jarmilka Mašteová, Eliška, paní Zdenička, neznámá paní Libuška, doktorka Godhardová volala telefonicky, stejně tak Ilonka a nemohla se dovolat Maruška, tak mě přála prostřednictvím paní Věrky. Dále děkuji za přání paní Aničce, paní Jarmile Střince a paní Dotkové. Paní Ivetko, písnička bude taky pro vás, paní Ivetko. Děkuji. Pro všechny posluchače rozhlasové rodinky a děkuji vám za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám krásný zbytek dne a víkendu.
1: Moc děkuji, paní Hanko. Písničku holky z naší školky už posílám a vám přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuji.

0: Veselice v Kobeřicích.
1: Český rozhlas Ostrava míří za vámi do Kobeřic. V sobotu 22. srpna od 14 hodin na hřišti místního Sokola. Čeká vás spousta zábavy, atrakcí pro děti i koncerty. Vystoupí písničkářka Kači a také kapela Na Fest Band. O občerstvení se postarají místní spolky. Zapište si do kalendáře.
0: Sobota 22. srpna od 14 hodin Kobeřice a Veselice Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: A také další písnička na telefonické přání ve víkendové podvečerní hudební poště. Proto už vítám paní Elišku. Dobrý den, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne, paní Vatko. Zdravíme vás s Argoštěm z Fulneku. Zdravím, prosím. Zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku. Nebudu jmenovat, bude pro všechny, které vždycky jmenuju, protože je málo času. Poděkovat bych chtěla paní Aleně, která mě pomyslili minulý dne poslala písničku a dnes paní Broňce za písničku. A teď to nejdůležitější. Paní Emilka z Nitku má dneska krásné narozeniny. Paní Emilko, i když se neznáme, ale na takovou dálku se známe po rozhlase Ostrava, tak bych vám chtěla od srdce popřát s Argoštěm hlavně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, pohodu, hodně božího požehnání, hodně ochrany Panny Marie a ještě dlouhá léta, abychom si mohli takhle posílat s vámi písničku. A kdyby to nebylo tak daleko, tak za vámi přijedu s Argoškem, ale protože to nejde, tak Argošek jako kanisterapeutický pejsek vám posílá energii a mává na dálku pacičkou. Dále bych chtěla tuto písničku poslat mé šéfové, paní Heleně Fejkusové, která řídí organizaci Podané ruce Frýdek Místek. Řídí skvěle již 25 let, což zažívám i na vlastní kůži a je to opravdu skvělá žena, která se tomu naplno věnuje. Takže Heleno, my tě s Argoškem zdravíme a přejeme hlavně zdraví, štěstí, pohodu, všechny pejsky, aby byli hodní a aby zas dále takhle pracovali, jak stále pracují a zdravím celý kolektiv ve Frýdku Místku. Dále písničku posílám pečovatelce paní Petře, je to pečovatelka z Charity Odry. Taky Petro, zdravíme, přejeme zdraví, štěstí, pohodu, hodné pejsky a hodně božího požehnání a hodně sil při vaší náročné práci. A dále ještě zdravím paní Petru Šlosarovou, veterinární sestřičku. Petro, vám taky s Argoškem přejeme zdravíčko, štěstíčko, hodně uzdravených pejsku, i vaše pejsky zdravím a i od paní Petry zdravím pejsky a dále ještě bych chtěla pozdravit touto cestou našeho veterináře pana doktora Miroslava Dvořáka se svou rodinou a s jeho maminkou v Čechách a písnička je samozřejmě paní Vetko za odměnu i pro vás a moc krát vám děkujeme.
5: Já také děkuji. Posíláte boršickou polku všem i s Moravankou. Už je připravena. Vám krásný podvečer, paní Eliško. Naslyšenou.
6: Děkujeme, naslyšenou.

A jsme ve finále naší podvečerní hudební pošty. Přivítám ještě paní Jiřku. Krásný podvečer přeji. Paní Jiřka se mi ztratila. Přála si písničku pro mámu. Komu ji chtěla poslat, netuším, asi někomu ze svých blízkých, tak věřím, že udělá radost. Písnička je připravena, je tady. Tak, paní Jiřko, je mi to líto, stačí vydržet chvilinku na lince, protože to bylo opravdu pouhých 15 vteřin, kdy jsme se loučili mimo vysílání. Tak písnička je tady, ať udělá radost všem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Hasiči dnes likvidovali požár lesního porostu na kopci Skalka na Frýdecko-Místecku. Do některých vlaků budou České dráhy dávat kamery. Barbora Sémanová poplave na mistrovství Evropy. Další finále. Start jejího závodu bude po 19. hodině. Zítra bude v našem kraji zataženo s přeháňkami a s teplotami do 25 stupňů. Začínají další aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezký podvečer. Hasiči dnes likvidovali požár lesního porostu na kopci Skalka v obci Košařiska na Frýdecko-Místecku. Vzhledem k silnému větru bylo na místo vysláno větší množství jednotek požární ochrany a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Řekl to mluvčí hasičů Petr Andráško. Hasiči budou ještě místo hlídat a likvidovat případná skrytá ohniska. Škodu odhadli na 50 tisíc korun a proč hořelo je teď předmětem vyšetřování. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant budou hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí zatím Středočeský kraj a taky Praha. Dají za ně dohromady 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
2: Horní Bečva na Vsetínsku se v září pustí do celoplošné opravy místních komunikací. Nové asfaltové povrchy dostanou silnice po celé obci. Přípravy na akci ale zkomplikovalo zdražení ropných produktů, vysvětluje nezávislý starosta Rudolf Bernat.
5: Bohužel trošku čaru přes rozpočet nám udělala cena ropných derivátů a produktů, proto jsme samotné výběrové řízení na zhotovitele odkládali. Nicméně přesto jsme v červenci toto výběrové řízení vypsali a v září začnou celoplošné opravy obalovanou směsí v celé obci. Rozsah těch oprav je cca 6,5 milionu bez DPH.
2: Na středověkém hradě Helvštíně na Přerovsku začne na konci příštího týdne tradiční kovářské fórum. Plastiku pro hradní sbírku tentokrát vytvoří tým uměleckého kováře Václava Nohy. Pokračuje za organizátory Pavlína Jindrová.
6: Autoři si nepřejí přímo zmiňovat, o jakou tematiku se bude jednat. Já mohu prozradit, že se bude jednat o figurální plastiku monumentálnějšího rázu. Oficiální představení proběhne 22. srpna od 16 hodin, kdy bude tedy představen jak samotný kovářský tým, tak samotné téma. Sport.
2: Evropská šampionka na 200 metrů volný způsob Barbora Sémanová postoupila na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do finále i na dvojnásobné trati. V dopoledních rozplavbách obsadila časem 4:12:05 osmé postupové místo. O medaile se poplave v 19 hodin a 12 minut. Počasí. V našem kraji v noci zataženo, místy přehánky, teploty od 18 do 14 stupňů. I zítra přes den velká oblačnost, na většině území přehánky nebo déšť, lokálně se mohou objevit i bouřky. A nejvyšší teploty zítra od 21 do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Mariánské náměstí v Jablunkově je teď omezený provoz po nehodě osobního auta a motorkáře. Projíždějte tudy velmi opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pro vás máme další srpnovou hudební hlídku. Kdo se stane osobností týdne? Už teď můžu prozradit, že Michal Prokop. Chybět nebudou ani exkluzivní novinky od popové královny Madony a bude se i vzpomínat. Připomeneme si například 30 let od odchodu krále rock'n'rollu Mickeyho Volka. Přidáme další zajímavé silné příběhy i informace o tom, kdo v tomto období slaví. Tak příjemný poslech, více už s Milanem Bátorem. Krásný podvečer.

hlídka. Příjemný podvečer, milí posluchači. Vítejte u dalšího letního setkání nad vlnami naší společné hudební hlídky. Doufám, že si užíváte srpnové dny s klidem a dobrou náladou. Dnes pro vás máme připravenou hodinu doslova nabitou silnými příběhy a velkými melodiemi. Podíváme se na zoubek pěti světovým a pěti domácím legendám, které v tomto týdnu, tedy od 10. do 16. srpna, slaví své narozeniny, nebo na ně budeme s láskou vzpomínat. Čekají nás velké návraty, nečekané osudy slavných hitů a jako vždy dojde i na žhavé novinky, které právě teď hýbou hudebním světem. Pohodlně se usaďte, začínáme jako vždy v zahraničí. Charismatický skotský zpěvák, skladatel a především nepřehlédnutelný frontman hardrockové legendy Jethro Tull slaví narozeniny. Ian Anderson proslul jako hudební samorost, který dokázal do rockového světa prosadit nečekaný nástroj, příčnou flétnu, na kterou navíc na pódiu hraje v ikonickém postoji na jedné jediné noze. A přitom má dvě. My si dnes pustíme stěžejní, riffy nabitou skladbu Aqualung z roku 1971. Zajímavostí je, že Anderson flétnu původně vůbec neovládal a vyměnil ji za svou elektrickou kytaru jen proto, že Eric Clapton hrál na kytaru mnohem lépe než on sám. Samotný text o bezdomovci Aqualungovi navíc vznikl na základě fotografií, které pořídila Andersonova tehdejší manželka v ulicích Londýna. No, trochu jsme rozbili jeden mýtus, což ale nic nemění na tom, že píseň Aqualung se Andersonovi opravdu povedla. Tak mu k jeho 79. narozeninám pěkně zahrajeme.

Geniální kytarista s naprosto jedinečným stylem prstové hry a hlubokým vypravičským hlasem slaví své 77. narozeniny 12. srpna. Jako mozek britských Dire Straits napsal Mark Knopfler řadu rockových hymen, které definovaly zvuk 80. let. Dnes si připomeneme jeho mistrovské dílo s nezaměnitelným úvodním kytarovým motivem, píseň Sultans of Swing. Tuto píseň Knopfler složil poté, co v deštivém večeru navštívil poloprázdný klub a sledoval mizernou jazzovou kapelu, která se na závěr ironicky prohlásila za sultány swingu. Píseň původně napsal na akustickou kytaru, ale ožila až ve chvíli, kdy si koupil svůj první ikonický Fender Stratocaster.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A máme tady dalšího famózního kytaristu, kterého jsem letos v červnu zažil v pražském divadle Hibernia. Pat Metheny je jedním z nejvlivnějších, nejvšestranějších a nejvíce oceňovaných jazzových kytaristů všech dob a v tomto týdnu slaví své 72. Rodák z americké Missouri je znám svým neotřelým přístupem k technologiím, unikátním kytarovým syntezátorům a schopností propojovat jazz s latinskoamerickou hudbou i popem. My si jeho narozeniny dnes ozdobíme ukázkou z jeho slavné polské spolupráce. Na začátku tisíciletí totiž Metheny spojil síly se zpěvačkou Annou Marií Jopek a výsledkem bylo fantastické platinové album Upojenie. Z něj si poslechneme píseň My jedině nebo, která je polskou verzí Metheneho starší skladby Another Life. Metheneho kytara zde hraje ústřední roli, dýchá v dokonalé symbióze s podmanivým vokálem a tvoří jedinečnou hudební poezii.

Dan Fogelberg byl výjimečný americký písničkář, skladatel a multiinstrumentalista. Jehož tvorba v 70. a 80. letech zásadně formovala softrockovou a folkrockovou scénu. Jeho hluboké melodické písně vynikaly upřímnými texty a precizními aranžemi, v nichž se mísil pop, folk, country i klasické hudební vzdělání. 13. srpna si připomeneme výročí jeho narození a nejlepším způsobem, jak uctít památku tohoto citlivého vypravěče, je zaposlouchat se do jeho nejčistší milostné balady. Píseň Longer z roku 1979 s nádherným soulem na křídlovku dodnes patří k vrcholům jeho tvorby a dojímá svou nadčasovou něhou. Poslechněte si, je to čistá a ryzí krása, která nezestárla ani o minutu.

srpnu, konkrétně 16., slaví narozeniny i nekorunovaná a absolutní královna světového popu, vizionářka a nejprodávanější zpěvačka všech dob. Madonna dokázala během 4 dekád diktovat hudební i módní trendy a neustále šokovat veřejnost svou odvahou redefinovat popovou kulturu. My si dnes pustíme její přelomovou baladu Live to Tell z roku 1986. Tuto hlubokou píseň Madonna původně napsala pro film Tváří v tvář, ve kterém hrál její tehdejší manžel Sean Penn. Song je dodnes hudebními kritiky považován za její možná vůbec nejlepší vokální výkon, ve kterém poprvé ukázala svou zralou a temnější uměleckou tvář.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Michal Prokop je jednou z nejvýraznějších postav české rockové scény. Zpěvák s nezaměnitelným soulovým hlasem je osobností s obrovským kulturním přehledem. Jako frontman kapely Framus 5 dokázal geniálně propojit rock, blues a soul s prvotřídní českou poezií. Kdo jiný by se měl stát osobností týdne v naší hudební hlídce? O jeho neutuchající kreativitě ostatně svědčí výsledky cen Anděl, na kterých právě Prokop získal za své nové album dvě andělské sošky. K narozeninám rockového doajéna pustíme nejprve jeho vlajkový song Kolej Yesterday. Sám Michal Prokop kdysi poznamenal, generační výpověď se nedá naplánovat. Když jsme natáčeli Kolej Yesterday, vůbec jsme netušili, že děláme písničku, která s námi půjde dalších 40 let. Kultovní hymnu se silným textem Pavla Šruta pak vystřídá ukázka scénami ověnčeného alba Ostraka. Příjemný poslech a Michalu Prokopovi všechno nejlepší.

0: fraku.
1: Miki Volek byl nekorunovaným králem československého rock'n'rollu, divokým živlem a naším prvním skutečným rockerem v americkém střihu. Se svými pověstnými černými brýlemi, nespoutaným chraplákem a frenetickým projevem dokázal v 60. letech pobláznit davy a přenést do tehdejšího šedivého Československa autentickou energii Elvise Presleyho či Little Richarda. Letos, 14. srpna, si připomínáme přesně 30 let od chvíle, kdy v roce 1996 tento nadaný i tragický umělec opustil tento svět. Jeho obrovský talent a slibnou kariéru bohužel postupně zničila těžká závislost na alkoholu a drogách, bez nichž by to nepochybně dotáhl mnohem dál. Zůstala však legenda a nahrávky, které dodnes nestratily nic ze své syrové a elektrizující síly. Jednou takovou byla i píseň Já ti píšu, Sally, v níž Mikyho doprovázela Labyrint Pavla Fořta.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hanka Křížková je nepřehlédnutelná zpěvačka a muzikálová stálice s obrovským komediálním talentem, podmanivým altem a nezdolným životním optimismem. Její hudební doménou jsou především šanzony, swingové melodie a blues, v nichž dokáže naplno prodat svůj emotivní projev a schopnost vyprávět příběhy. Širší veřejnost ji zná z desítek výrazných rolí v legendárních tuzemských muzikálech jako Drákula, Monte Cristo nebo Mamma Mia. V tomto týdnu slaví Hanka Křížková své narozeniny a my jí z hudební hlídky posíláme přání pevného zdraví a neutuchajícího elánu. Její písně jsou totiž spolehlivým receptem na dobrou náladu nebo na něžnou melancholii, o čemž se přesvědčíte už za malou chvíli. Tady je písnička Spíš a já ti říkám v podání Hanky Křížkové.

Na závěr dnešní hudební hlídky jsme si nechali ty nejčerstvější hudební novinky. A začneme tou možná největší popovou senzací. Královna popu Madonna totiž nedávno vydala nové album a společně s ním posílá do světa i úvodní singl s názvem Dansteria. Tato písnička je přímou a hlubokou osobní poctou stejnojmennému kultovnímu newyorskému klubu, kde Madonna na začátku 80. let doslova započala svou hvězdnou kariéru. Právě tam totiž tehdejší DJ Mark Cummins vůbec poprvé pustil do lidí její demonahrávku Everybody, což jí v zápětí otevřelo dveře k první nahrávací smlouvě. Novinkový single Dansteria tak dokonale propojuje minulost s novou érou. Míchá v sobě syrovou a nekompromisní energii tehdejšího manhattanského undergroundu s moderním pulzujícím pophouseovým rytmem. Tohle je aktuální vzkaz hudební ikony. Poslouchejte sami. Talk about.

slaví 15 let na scéně a místo klasického best-ofka vydává tištěný zpěvník a speciální akustickou desku. Dominik Zezula a Tomáš Havlen vzali své starší městské fláky a kompletně je přepsali od základu. Bez elektroniky, jen s kytarou, jakoby k táboráku. Jako ochutnávku pro vás vybírám píseň s názvem Polana, která původně vyšla v roce 2019 jako pokus o elektronickou baladu, ale až teď v akustickém kabátě našla svou pravou obnaženou tvář. A to už je z dnešní nedělní a příběhy nabité hudební hlídky úplně vše. Mějte se krásně, prožívejte léto obklopení tou nejlepší muzikou a sluncem, ale i stínem. Nezapomeňte, že tento pořad tvoříme společně s vámi. Pokud máte i vy v hlavě nějaké kulaté výročí, oblíbeného alba, písničky nebo zapomenuté hudební osobnosti, kterou bychom neměli minout, určitě mi napište na můj e-mail milan.bátor@rozhlas.cz. Moc rád se vašimi tipy nechám inspirovat. Za týden se na vás opět budu těšit. Naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Fotbalisté Baníku Ostrava porazili Artis Brno 1-0. V pondělí bude oblačno, čekáme přehánky, teploty do 25 stupňů. Hezký večer vám přeje u aktuálních zpráv Lenka Blažejová. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
2: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, ale zasáhnou i jižní Čechy. Ve východní části země dnes do večera platí výstraha před vysokými teplotami. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Mladí lidé v Kopřivnici budou mít možnost předvést svůj talent na akci Zapoj se. Bude 21. srpna na tamním Novém náměstí. Skončí tak letošní série akcí s názvem Někdo ven, které Kopřivnice organizovala pro mladé lidi. Smyslem je, aby aktivně trávili léto a seznámili se mezi sebou. Na poslední akci může vystoupit každý, dodává mluvčí Kopřivnice Karolína Talajková.
3: Budou se sami ti účastníci i moci zapojit, předvést, co umí, jestli hrají na kytaru, nebo jestli budou chtít zaspívat. A vlastně večer budou probíhat koncerty několika interpretů.
0: Hasiči už druhým dnem zasahují proti velkému lesnímu požáru na řeckém ostrově Skyros v Egejském moři. Hořet začalo v sobotu a podle tamních úřadů bude možné oheň v průběhu dneška uhasit. Ustál totiž silný vítr, díky tomu mohla vyletět hasící letadla. Podle agentury AFP při dvou nových požárech na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén zemřeli dva lidé a další čtyři jsou zranění. Úřady nařídily evakuaci stovek obyvatel i turistů. Řecko od konce července sužují rozsáhlé lesní požáry, které přiživuje neobvykle silný vítr. Sport. Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole první ligy udolali Artis Brno 1-0. Jedinou branku dal v 8. minutě Michal Kohout. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasie Siňavského. Náskok ale udržel a naplno bodoval po dvou porážkách. Brněnský nováček nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství mezi elitou.
1: Počasí.
0: Zítra bude v regionu velká oblačnost, místy přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky a nejvyšší teploty do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Školní v obci Branka u Opavy havaroval cyklista, je zraněný, jeďte velmi opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, je to otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: No, určitě.
1: Jak je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvím. Víme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit, tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolníte nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostávají až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém a ani v té druhé fázi, kdy jsem byl jako řekněme plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekt té léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové a myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. You got it!

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Brně brzy začne Štetlfest. Filmová Odysea vyvolává zájem i v židovském světě. A jakou roli sehrála po 21. srpnu 1968 Gertruda Sekaninová-Čakrtová? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Na největší kulturní akci letošního roku se připravuje město Brno. Poslední srpnový týden se v něm už po páté bude konat mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Jeho tématem jsou návraty. Znovu také ožije velká synagoga a my už jsme ve spojení s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Dobrý večer. Letošní téma Štetlfestu jsou návraty. Proč? Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme to téma návraty zvolili proto, že se dají chápat mnoha různými způsoby. Jsou to v první řadě samozřejmě návraty lidí, potomků židovských rodin, kteří museli Brno nebo Československo opustit z nejrůznějších důvodů dějinných okolností, ať už to byl nacismus nebo později třeba komunistický režim. Ale jsou to taky návraty příběhů, které byly hodně dlouho zapomenuté. A v našem případě se to letos týká i míst, protože takovým velkým motivem letošního ročníku Štetlfestu je návrat zaniklé brněnské velké synagogy, kde připravujeme spoustu festivalových programů od koncertů přes divadlo po různé videoprojekce, které tu synagogu aspoň symbolicky nějakým způsobem vrátí do dnešní podoby města Brna. No a potom jsou to samozřejmě taky návraty návštěvníků, protože z předchozích let máme zkušenost a máme velkou radost, že se k nám řada lidí vrací každý rok.
1: Vy už jste to trošku naťukla. Jedním návratem letošního roku bude to, že přivítáte potomky hned pěti významných židovských rodin spjatých s Brnem. O koho se jedná?
2: My jsme tuto dramaturgickou linii návraty do Brna měli v každém festivalovém ročníku, ale teď při tom pátém se nám opravdu povedlo, že se do Brna přijedou podívat potomci opravdu pěti významných zásadních rodin židovského původu. Přijedou potomci rodiny Plaček, rodiny Levber, Šťastný, Kohn a taky Furmanovi. Jsou to všechno rodiny, které výrazně ovlivnily podobu Brna, ať už jako podnikatelé, především v textilním průmyslu, nebo mecenáši, vědci, nebo třeba i rabíni. Jejich potomci žijí v dnešní době roztroušení po všech možných kontinentech a po celém světě a někteří z nich se do Brna vrací úplně poprvé. A je pro nás hrozně důležité, že nepřijíždějí jenom jako hosté festivalu, ale že se nám podařilo s nimi navázat blízkou spolupráci a že se třeba aktivně zapojí do programu, sdílejí s námi nejrůznější rodinné vzpomínky a taky, že se potkají s veřejností. A myslím si, že právě tyhle ty osobní setkání patří k takovým hodně silným emotivním momentům festivalu.
1: Vy v rámci Štetlfestu také vyhlásíte výsledky soutěže pro děti a mládež. Byl o ní zájem?
2: Ano, o tu soutěž byl veliký zájem a máme z toho obrovskou radost. Soutěž se jmenuje Stroj času místa paměti. Letos poprvé měli za úkol ti mladí tvůrci vytvořit film, vytvořit video. A šlo o to, že jsme se nějakým způsobem vztáhli k příběhu té brněnské velké synagogy zaniklé. Ale chtěli jsme upozornit na to, že vlastně podobná místa, která kdysi byla významná a byla místem setkávání, ať už třeba duchovního nebo nějakého společenského a podobně, tak jsou po celé České republice. Právě jsme vyzvali ty mladé tvůrce, aby o tom natočili krátký film. A přišlo nám do soutěže 46 krátkých filmů z více než 30 různých škol, základních, středních, základních, uměleckých a podobně z celé České republiky, ale i třeba od jednotlivců. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, každý ten film je jiný. Přihlásili se nám filmy třeba animované, dokumentární, experimentální, hrané. A je to opravdu fascinující, jak je každý z nich jiný a jakým způsobem k tomu ti mladí lidé přistoupili. A naším cílem bylo ukázat, že paměť není jenom něco, nebo historie není něco, co leží v učebnicích, ale že ji může každý z nás aktivně najít a vyprávět vlastním způsobem a interpretovat.
1: Říká vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Vám taky děkuju.
1: Izrael věří Bohu, svému pomocníku a štítu. Na text 115. žalmu zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: Nejúspěšnějším filmem posledních týdnů je nepochybně Odyssea režiséra Christophera Nolana. Skutečnost, že takovou pozornost vyvolává starověký literární text, zaujala i mnoho židovských autorů, hovoří Jan Fingerland.
1: Homer se ve Středomoří četl už od starověku a s jeho vlivem i s myšlenkami, na kterých byl postaven, se museli vyrovnat i židovští myslitelé a vzdělanci. Včetně mnoha

0: hlavního hrdiny, otázku domova, identity a samozřejmě i různá morální dilemata a roli božského působení v lidském světě. Jiný proud zdůrazňuje odlišnost řeckého myšlenkového světa nebo i jeho nebezpečnost pro židovské myšlení. V Talmudu lze najít debatu o tom, zda je správné číst řecké texty nebo se vůbec jen učit řecky. I novodobí židovští myslitelé jako Leo Strauss uvažovali o Jeruzalému a Aténách jako dvou klíčových způsobech uvažování v západní myšlení, které se někdy doplňují, jindy jsou v konfliktu. Literární historik Erich Auerbach použil srovnání Odysseji a biblické Abrahamovo obětování Izáka jako příklad dvou základních typů západní literatury. Homerovský svět kyklopů, sirén a svárlivých bohů se od toho biblického, který se bez fantastických bytostí většinou obešel, velmi lišil. Přece jen ale čtenáře Bible nemůže nenapadnout například srovnání lstivého Odyssea s postavem jako byl Jákob, také příležitostně lstivý člověk. Nebo také David, energický král a postava také morálně nejednoznačná. Proti Odysseovi se v židovské reflexi často staví Abraham. Ten se vydává na cestu do neznáma, zatímco řecký hrdina se vrací domů. Jiné je srovnání s Mojžíšem, který se také vrací domů, a to velmi dlouho. Mojžíš je pokorný člověk, který podřizuje svou vůli vyššímu příkazu a snaží se doprovodit na cestě do zaslíbené země co nejvíce lidí. Odysseus je dobrodruh, který rád riskuje a jedná hlavně sám za sebe. Z Troji vyrazí s 12 loděmi, do Ithaky dorazí sám. Jak ale někteří židovští recenzenti s překvapením konstatují, Nolanův filmový Odysseus se od toho homerovského liší. Je to pochybující a zranitelný hrdina, vlastně tak trochu biblický.
1: Požehnej nám, náš Otče, světlem své tváře. Také tento verš z ranní modlitby zpívá rabín Šlomo Karle.

0: Chátralá vila na kraji Havlíčkova Brodu připomíná židovskou historii města. Bydlela v ní rodina Šťastných. Teď v areálu vyrábějí z železničních vagónů montované domky. Významnou členku rodiny Šťastných Gertrudu Sekaninovou Čakrtovou připomene ve svém příspěvku Kateřina Havránková.
1: Dojeli jsme na kraj Havlíčkova Brodu do průmyslového areálu. Kdysi dávno se tady usadila židovská rodina Šťastných a poví mi o tom historička z místního muzea, ředitelka Alena Jindrová.
2: Rodina Šťastných sem přišla z Humpolce na konci 19. století a v tomto místě zakoupila papírny, které přebudovala na továrnu na výrobu sukna.
1: Ta vila je vidět, že už neslouží svému účelu, rozhodně v ní asi nikdo nebydlí. Jak ta rodina byla významná?
2: Rodina byla významná nejen kvůli zapojení se do industrializace města, ale především poslední potomci té rodiny nebývalým způsobem zasáhli i do dějin naší země. Především bych zde zmínila jednu velmi výraznou osobnost, již byla Gertruda Sekaninová Čakrtová. Ostatně výročí jejího úmrtí si letos připomínáme, zemřela v roce 1986.
1: To jméno může někomu připadat povědomé. Byla to známá právnička, chartistka.
2: Gertruda Sekaninová Čakrtová, teda tehdy Šťastná, se už ve 30. letech přiklonila ke komunismu. Vzala si tehdy významného komunistického právníka Ivana Sekaninu. Ivan Sekanina byl zatčen při březnové okupaci roku 1939, odvezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl umučen k smrti. Gertruda a celá rodina Šťastných

0: byla deportována do koncentračních táborů. Gertruda byla jediná, která z celé rodiny přežila.
1: Bydlela tady třeba po návratu z koncentračního tábora?
0: Gertruda jsem zajížděla na prázdniny vlastně před válkou, nebo měla tady k tomu místu vřelý vztah, ale po válce bydlela v Praze a působila na ministerstvu zahraničních věcí. Události 50. a 60. let rozhodně měly však velký vliv na postoje Gertrudy Sekaninové Čakrtové a v 68. se zařadila mezi významné postavy reformního komunismu.
1: Ona tehdy byla i členkou parlamentu?
0: Ano, byla zvolena jako poslankyně, byla členkou právního výboru a z této pozice napadla po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy smlouvu o dočasném pobytu vojsk na našem území.
1: Když tuto smlouvu schvaloval československý parlament, tak ona tedy byla jednou z těch, která s ní nesouhlasila?
0: Ano, byla jednou ze čtyř, která dokonce zvedla ruku proti této smlouvě.
1: Tak to asi s ní nedopadlo úplně dobře.
0: Byla odsunuta samozřejmě z politického života, ale jenom toho oficiálního. Pak se zapojila spolu s dalšími do disidentského hnutí a byla jednou ze zakládajících členek výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Pohnuté osudy této ženy jsou určitě výrazným odkazem židovské komunity zde v Havlíčkově Brodě a proto se jí i na jména snažíme neustále připomínat.
2: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Holokaust. Co Němci věděli? Tak se jmenuje výstava v berlínském dokumentačním centru Topografie teroru. Ukazuje, jak se v nacistickém Německu šířily přímé i nepřímé informace o vraždění evropských Židů a Romů mimo okruh jejich pachatelů. V zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je možno navštívit výstavu Magen David třebičské židovské rodiny v paměti potomků. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a osobních předmětů připomíná osudy sedmi rodin, jejich někdejší význam pro město i tragické důsledky nacistické persekuce. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš řekl, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Na mnoha místech Moravy dnes opět padaly teplotní rekordy a počasí v České republice zítra postupně od západu velká oblačnost, k tomu déšť i bouřky mohou být silné, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kraje v Česku příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to dnes potvrdil ve videu na sociálních sítích.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V České republice také dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je téměř čtvrtina všech stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo dnes odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37 stupňů a 6 desetin. Více než 35 stupňů Celsia bylo například v Kroměříži nebo také ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se už mělo v celé republice výrazně ochladit. Horská služba v Česku má letos v létě zatím více práce než loni. Nejčastěji záchranáři řešili úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horských záchranářů Marka Friše mírně přibylo výjezdu také v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakého cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový. Sport.
2: Barbora Semanová skončila dnes večer na evropském šampionátu v Paříži v plavání v závodě na 400 metrů kraul 6. Jan Čejka před chvílí obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově 7. místo.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme od západu přibývání oblačnosti. Mělo by být oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přeháňky nebo bouřky. Ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den většinou oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy ještě polojasno. Na většině území déšť nebo přeháňky místy bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha, pozor za sjezdem na chodce rady, pomalu tam jeďte, na 27 kilometrů se dojíždí do kolony, provoz kromě omezení nově zpomalila také nehoda na kilometru 22. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrand panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už. Jo. takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký obytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám přidělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic, takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to byla takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař?
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, Maďarsku velmi málo, Slovensko vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo na vše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo v Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli své zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afganistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, a říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsme říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak toto musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A, jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo.
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měnila jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dál.

0: to vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváte, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
1: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
0: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak já jsem vždycky jela na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
1: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
0: No, ona si vždycky říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
1: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
0: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
1: Co byste si pro něj přála?
0: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
1: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
0: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky, aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Lidského rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Jinský.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do Česka zítra zamíří silné bouřky. Výstraha platí hlavně pro jihovýchod republiky. V Děčíně dokončili výstavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě republiky až 27. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se velké části České republiky. Upřesní meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: A v celé republice navíc až do odvolání nadále platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V Děčíně už velmi brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu téměř 20 klientů. Město za výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v Erbenově ulici ještě před začátkem nového školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Radnice do oprav investovala 16 milionů korun.
5: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilař, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sara Bejlek uspěla také ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole turnaje 7-6 a 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové z úvodu turnaje. Počasí. V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den převážně oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky, odpoledne hlavně na jihovýchodě republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je od sjezdu na Poděbrady z kilometru 38 dlouhá kolona, na 35. kilometru je omezení a zdržení je aktuálně přes 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste, protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu mís na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to 100%, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, již recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí. Proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papali ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu překrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam i dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? To tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát. Zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě nějaká meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám tam něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívej, to je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětové, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečné zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak? Nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš. Jo. Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo. A on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No a já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to teda jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste si jedla takovou práskací kuličku, trochu.
1: Ano. Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta představa je hroznou.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No, no,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: Je to, co neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Mm-hmm. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšků, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou od teď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste

a možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit a taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí a taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak...

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zlínský kraj stále trápí velké sucho. Situaci by měly výrazně vylepšit přeháňky na začátku nového týdne. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném Přívozu. Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže remizovali s Pražskou Slávií. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě až 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výraznější ochlazení a také dešťové přeháňky by měly na začátku nového týdne dorazit také na území Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci právě v tomto regionu, upřesnil Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Motoristé od zítřejšího rána neprojedou Kamenným Přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který je už ve velmi špatném stavu, a také stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce ovlivní i provoz autobusů, upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi Kamenným Přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: V Děčíně nadále budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a opravami popraskané dlažby. Řemeslníci se budou v tomto místě pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je ale potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grand na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili dnes odpoledne ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže brněnský Artis 1-0. Ve večerním souboji pak Liberec hostil Slávii. Utkání na severu Čech nakonec skončilo nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přeháňky nebo bouřky, ranní minima většinou mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku i polojasno. Na většině území postupně déšť nebo přeháňky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra na severozápadě Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na silnici číslo 11 z Havířova do Českého Těšína u Těrlické přehrady. Omezují tam průjezd, následky nehody, projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono?
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr má...
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, veme druhého, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Vidíš, duporák, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš, tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod goslavě milá společnosti. Páč, Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během mé služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře, já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano,
2: protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že svět to ví. Společenský standard má a tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sita, vzorný personál, herny bar a tak dadadadadadadad, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý. Což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím.
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu kdekomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ne, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: To je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě, Holický, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
3: Pane prezidente,
2: to je falešné.
3: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holický, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat. Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holický. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají.
2: Ano.
3: Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holický, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holický, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. Kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo. Loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione,
3: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, protože on se narodil císařským řezem, víte. No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobnej. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu? No. Že ona je spíš víc podobná na vás? No. A který fakt vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No. A co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takovýho?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že jo?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novém roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne,
0: ne.
2: No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva, týden, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám, už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze. No tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.

0: Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
1: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
2: Možná už několik měsíců taky.
1: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
2: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
1: Ježiš.
2: To je strašný, přátelé! Neberte si z něj příklad! Tvrdne mu už hlava! To není možný, takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka! Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
3: No dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
2: Je přítulná.
3: K vám tedy nikdy, musím říct, že jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
2: A strašně milá.
3: Vy strašně slintáte, pane Srstko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia nebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařilo se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia, z Línského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5:23 a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, pan Louhy, doby jsem se dovolal, jednak a to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov k němu. Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistoval maminka v neděli, musel být zákusek nějaký, jestli to byl i ovocný dort, nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, to bylo pravidlem.
0: Uh-huh.
1: A zase, když jsem podvěžil, byl ženatý a syně, když jsme byli na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no tak na vojně jsem říkal, ne, já jsem znovu na vojně ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k obědu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase vše bylo zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme a už mohli se taky podívat, tak jsem si zjel ráno v neděli do Bavorska, ticho. A jsem tam byl nějak po 7 hodině, 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kapče nebo na pivo do hospody. A teprve se začínal pomalinku nedělní život, nějakou u nás, že i moje druhá žena musela pro ní se pracovat sobotě, neže absolut ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn.
0: To
1: kam
0: určitě
1: jste se dovolal? Jenom do kterého studia, do kterého města?
0: Do Zlína, Zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem byl, teď vám padnu, tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje, no, byl jsem doma, nikam jsem nevyrazil, uvažoval jsem, jestli si půjdu zaplavat, máme tady přehradu 3 kilometry od baráku s kalkou, no ale začal poprchávat a takže jsem si dělal trochu, nebo zítra, co mě malinko čeká a odpočíval jsem, koukal jsem na televizi, miluji rádio, mám jich X, takže poslouchám hodně moje nejmilější lásku rádio a v pohodě jsem si neděli užíval.
0: Tak to zní dobře, nic nedělat. Neděle má být právě od tohoto slova nic nedělání.
1: No a bohužel my to neznáme už. A říká moje druhá manželka, musela dělat horko těžko, že byla třeba po měsícu bez práce a horko těžko sehnala ve Varech pro Němce, dělala part umělá průmyslovačka, ale a v soboty neděle musela dělat i noční a dělala za 8 000 korun, byla parťačka a to by Němka za přepočtu 8 000 korun by neotevřela ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
0: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
1: No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varů, takže a muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na vtávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost času jsme jezdili za rodinu, za babičkou do Plzence, to jsem měl dobrý rodinný vztahy a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my, oni rádi nás, takže se jezdilo pohodě na vejlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
0: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu, každou neděli, nebo po každé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že byste si
1: můžu ještě dát, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi vlastně nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdí natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
0: Dobře.
1: Ne, užívat ji podle sebe, jo.
0: Tak by to mělo být.
1: Pro mě vaření není problém, nebo starat se, to je to nejmenší. A prej docela dobře chválně, o to ani v neděli nebude smět pracovat.
0: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
1: Tam se podívám. Mějte se fajn, naschledanou.
0: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si na to, jak to bývalo. Zavolejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůně pečeného kuřete, brambor a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou takováto neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet mši svým hlasem. Mm-hmm. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma a spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už stírá,
0: no. No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je na 40 let, takže
0: stále.
1: Ne, stále.
0: Chodíte zpívat na kůr?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no. Už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív říkalo ten, kdo neděle dirigoval. Bylo to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: To hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak. Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, voněvých dobrot, takže
1: ano,
0: ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou, ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo těchto kamen chutnalo jinak. To není jako dneska z elektrické trouby nebo z plynové.
0: No, to úplně prostě souhlasím, asi mnozí posluchači. A řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní. Je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují, já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volný. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už je dopředu začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend byl prostě pravdou.
0: Tak ať pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte. Když to nevyjde, tak je to škoda. Ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře,
1: ano,
0: za vámi.
1: Dobře, jsem na cestách, jsem na Plzni jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: A už míříte
1: jedu,
0: domů teda.
1: Jedu k domovu, ano, teď. Jedu k domovu.
0: Tak to teda brzy, o 11:30 v neděli.
1: No, já už to mám domů 5 minut, takže už to opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to taky.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru, svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě. Hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky, obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s máslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne. Takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku. Nevím, jak to nazvat. No, odjížděli jsme do Prahy. Možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem se jednou učil takovou dětskou říkanku, a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakua ja pulla maiskutta. Tak tím bych to asi zakončil.
0: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané, tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
1: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, abych si to trošku připomněl, no a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat, já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal a zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
0: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídal a doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bije Lichtenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
1: To mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšenou.
0: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia. Vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství? Možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno. A často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům. Takže takový jako venkovský život jednou za čas. Mm-hmm.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mhm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhletom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a... No a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšily na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listí, řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli. Takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme, víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladý vaří spíš jako ty mezinárodní jídla, takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součást té neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student, tak ta jako ta čára, která odděluje ten týden od víkendu, zmizela, řekněme. Teďkon je ta práce rozprostřená všude po tom týdnu a ten relax přijde vlastně v ten moment, co se ho člověk zvolí. Takže dneska jsem třídila dřevo a vozila jsem látky.
0: Látky?
1: Látky. A látky. No, my děláme festival a spoustu práce.
0: Spoustu práce. Tak ano, ten kontrast je velký, ale on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu. Tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1. hodiny. Noční linka.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Šalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A to je tak krásný téma, který mě úplně nakoplo a prostě musím volat. Moje dětství bylo strašně pěkný a já, když si vzpomenu na ty neděle, jak teda, abych se držela toho tématu, tak to prostě byly tak slavnostní dny, na které nikdy nezapomenu. Svým dětem jsem je ani nedovedla snad tak připravit, i když jsem se taky snažila, ale už zase to bylo všecko jiný, ale no nevadí, tak už to tak bylo a já bych teda chtěla o tom trošku povypravovat. Tatínek každou neděli chodil hrát do kostela, do Československého v Červeném kostelci. Byl to zasloužilý varhaník, který tam hrál 35 let a byl úplně proto zapálený a hrozně to miloval. A každou tu neděli ty 3 kilometry pěšky do kostelce, my jsme bydleli jako na straně takhle za Čermákem, za Rybníkem, a takže on pěšky, nikdy jsem neslyšela, že by třeba huboval, že byl to kus cesty, nebo že prostě byla zima, všelijak bylo, když se tenkrát to bylo sněhu a ta zima byla úplně jiná, než třeba je teďka. A on vždycky přišel domů a tak šťastný, že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínko. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda. Uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprv vařit, nudle dělala domácí, toto jen slyštělo pod tím nožem, jak to teda krájela, já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti a teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty dvě, tři hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda, potom teda, když po tom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko, ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravený, bo já se mi pomohla ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už se mi pomáhala a pak teda s tím nádobím, samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila. A pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak se mi nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějak prostě po gauči, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli to si tak pěkně lehla. A ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout. A všechny jsme pěkně poslouchali. A v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka míň viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme, takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudák vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl a taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle a nevím teda, co bych ještě řekla. Prostě nikdy na to nezapomenu a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila, ona to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko a to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama třeba zase nějakého třeba šití nebo tak, takže tohle, ale ty neděle teda, ty jsem chtěla vzpomenout a potom třeba v zimě zase tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali, já to miluju a já musím pračet.
0: Věruško, to se tak krásně poslouchalo, byli jste opravdu spolu, povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde, třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
1: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou močku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
0: Je, a tento pocit znám, vám musím Věruško říct. No, mějte se dobře.
1: Taky všechny zase zdravím. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku, ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila a já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím, já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka, a já to ani neumím jmenovat všecko, i toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý a všecko.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní Noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednou.

0: jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barbosíkovou, 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval jako ministranta. Takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavně byl v náměstí nad Oslavou. A tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za ty 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal a tak dále. Potom, když jsem začal brát rozum a snažil jsem se něčím vyučit, tak jsem si zvolil povolání číšník. A to mě poznamenalo tak, že jsem zase ty neděle mýval dost často narušené tady tím, že jsem musel do práce.
0: Prací. No.
1: Takže to byla další věc. No a když jsem se vyučil, tak jsem byl zaměstnaný samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase narušené, takže mě to vlastně podle nás sledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech. A to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu, přes do lesa a zase potom zpátky, takže to byla takový parádemarš. A to se mě hrozně líbilo, protože oni nás samozřejmě brávali sebou, no a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový bodní mlýn na Potoce. No a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo. No ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě. No a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj, takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával. Že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady toto pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit, takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, že, takže z toho se vařilo, byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, že jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli 3 dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byli ještě malí děti, tak vždycky se sedlo okolo stola a i když samozřejmě neměli žádný hlas, všechno už bylo rozhodnuté, ale my jsme je vzali k tomu, že se jako rozhodujeme a ptáme se jich za jejich názor. A můžu vám říct, že do dneška si to děcka pamatují, i když dneska už jsou ve věku 50 let, tak jim to pořád tkví v paměti, že jsme si považovali toho jejich poradního hlasu.
0: Aha, vidíte to, to zní zajímavě. Hinku, tak vypadá to, že i když vám do toho života, do toho nedělního chodu zasahovala práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
1: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ ty naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše 3 holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
0: A taky jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau, lásku, doufám, že se vám bude líbit.
1: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když si děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
0: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinku, přejeme a loučíme se.
1: I vám hezký večer a zbytek noci.
0: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděle vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No, noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do... Ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám ovšem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot, ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino Čas, to byly nějaké krátké filmy nebo Týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky polévky v tu neděli. Bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké slané palačinky, frigátka, vždycky říkala, udělám frigátka. A frigátka, ta palačinka kulatá, se potom nakrájela na proužky, takové kratší, dalo se to na talířek a každý si potom do té polévky dával tak, jak chtěl. No a po obědě bývalo tehdy něco sladkého. Tehdy se pekly nějaké buchty, když se upekla bábovka, tak to většinou byla mramorová, tu jsme měli velice rádi. A nebo protože bylo hodně jablek, tak jablečný závín. A stařenka ovládala taky tažený jablečný závín. Ten křehoučky z toho křehoučkého těsta, ten byl vynikající. No a potom jsem měla ráda, to jsem pak už jako školní dítě převzala, že jsem dělala ty moučníky já a většinou to bylo něco puding a prokládané kulatými piškotky a někdy nějakým ovocem, nějakým kompotem, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnosti se to ozdobilo třeba nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba na ozdobu se tam dal nějaký rybíz nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zase trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem, s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
0: Noro, to celé neděle bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kéž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
1: ano,
0: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to díval úplně jinak než tehdy.
1: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka. To se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narození nebo nějaká rodina oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
0: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonát i za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Kryštof a taky dalším příběhům. Ano?
1: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude, kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
0: Naslyšenou, i my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravíme vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy už jsem byla na druhém stupni základní školy a vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydlela jinde na Valašsku, a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla, takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát, vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin, takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té 8, abychom tam byli včas. A zpátky jsme se vraceli kolem té druhé půl třetí jako odpoledne. A prostě v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako.
0: Uh-huh.
1: Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už to tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu, ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně 2 neděle za, nebo 2 víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se tak i věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a my jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, více jak 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov, mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáři, nasanou.

0: Taková obyčejná neděle může být po letech docela vzácnou vzpomínkou. Co bylo tou vaší nedělí a co vám z ní zůstalo dodnes? V noční lince Českého rozhlasu se ptám paní Nadě z Brna.
1: No takže ty dětský, jako když jsme byli jako děti, tak to jsme chodili s rodičem a vždycky nás maminka nastrojila a šli jsme ke stařečkům, to byli rodiče tatínkovi. No a tam se šlo tak v jednu hodinu na besedu, ze tři hodinky jsme tam poseděli, protože jsme se tam setkali s víc těma tetičkama a bratrancema. No a jsme povyrostli, no tak to už byli jako jiný, tak jako to už jsme měli trošku jiný zábavy. To jsme chodili do kostela, chodili jsme, já jsem pocházím z Následovic, a přes pole jsme chodili do Klobouk do Brna, u Brna, teda Klobouky u Brna, tam jsme chodili do kostela. Na to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na pečený kuřátka, no všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší, tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnily peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky. Tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tém venkově. Dnes je to nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat, až jsme tam mamince to podělali, no tak zase bývali soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti, měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali a pamatuju se, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry a nebo tatínkovi bratra, sestry a sestřenice a hrávali se buď karty anebo Člověče nezlob se. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno jako.
0: Ano, znělo to tak.
1: Jo, bylo to taková idýlka, vždycky to bylo jako, vím, jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako, bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tém venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
0: A máte
1: moc ráda na to vzpomínám.
0: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
1: No mám teď to přebírám, jenom že já špatně vidím, právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka pře sebe, ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie a když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a byl jich 8, a tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně, hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4, ale každý měl hromadu dětí, takže jsme to tak jako, ta rodina jsme pořád udržovali jako pospolu. Teď už jako se tak stýkáme akorát jedna sestřenice, která měla 90 a druhou sestřenici, která měla asi 80, tak se dali pořád jako si voláme na narozeniny každý den té 90 let, je jako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě letos zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti za mnou chodí, takže taky jako vždycky a babi, a jak to bylo tenkrát a jak to bylo tenkrát, a když se mě zeptají, tak já nic nevím, vždycky říkám, bože, už jsem to všechno zapomněla.
0: Paní Nadě, možná si ani neuvědomujeme, kolik takových obyčejných chvil si jednou budeme chtít vybavit, tak si je zkusme už teď trochu hlídat, všímat si těch vzácných okamžiků, protože i tyto dny nám jednou budou vzácné. Opatrujte se, paní Nadějo.
1: Já jsem se vždycky divila, když ty starý jako babičky vždycky říkali, za našich mladých let to bylo lepší. Já jsem vždycky říkala, bože, když mě bylo těch 15-16 roků, já říkám, no jak mohlo být lepší. Ale teď už to říkám 30 let, že za našich mladých let bylo lepší.
0: Ano, určitě no právě nejste teď, sama, to patří k životu.
1: Sama, ale chodím o hůlkách, dom po baráku, o hůlkách a ven, jenom jako s vozíkem. A tak vždycky musím počkat, mám 13 schodů do baráku. A tak vždycky čekám, až někdo přijde z těch mojich jako dětiček, aby mě vyvezli. Vždycky říkám, děti, musíte mě vyvenčit.
0: Paní
1: člověk si se musí dělat legraci, ale říkám, ráda na to vzpomínám, když nemůžu usnout, tak se mě to tam v té hlavě probírá od dětství a všecko dokola. Jako. No, já vám všem a všem přeju moc hezkou dobrou noc, zbytek teda nosi a hodně všem zdravíčka a už, aby nám konečně tady v Brně napršelo, tady nepršelo, myslím, 2 měsíce.
0: Já myslím, paní že už kapička. To bude brzy. Paní Naďo,
1: no,
0: krásnou
1: bydlíme kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala. Mm-hmm. Všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
0: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu. Modrý

0: My jsme se teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc. Paní Aničko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé. Různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli, anebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony z a donesl, vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pak, až jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina. Aha. První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné a bylo to teda moc pěkné, moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, o pěti, v pět hodin odpoledne a hrálo se, to bylo pro tu mládež a večer se hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a se sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k

0: různé účesy, oni měli většinou všechny drdulky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala a mně se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom už jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit, a taky často, velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou a jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím. Takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili a babička potom, když mi bylo nějakých 7 roků, tak umřela. No ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce. Když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a s tím vařením, no samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my míváme v nedělu buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo míváme nějaké bifteky taky, z hranolky, takže to. A nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho tvého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidly, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku, super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle. A tak to jsme šli, jak se říká, humny, že jo? Tak to bylo taky parádní. No někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma. Teď jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
1: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
0: Ano, ano.
1: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom se měli uchovat.
0: My s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
1: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
0: Jo, vám taky.
1: Děkuji, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dumasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre-Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak, zvolal Gringoire, je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován. Ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličeji zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a Duff jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Duff tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Duff tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla. Byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu.
2: Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
0: A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grév. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru, a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk, všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku, jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignore Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřínu není rozumné.
3: Paní Magloireová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: No ale...
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice, neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám, hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám, můžu zůstat?
3: Paní Magloireová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk, vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magluárová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra, ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magluárová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane, pane. Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se? Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku u mladnic. Táta spad z lešení na fleku bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Tak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno Boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
5: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
4: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne, to se teda povedlo.
5: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
5: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku, dal jsem mu je.
2: Monsignore.
5: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
4: To jako můžu jít? Opravdu?
5: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
4: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
4: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
4: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
4: Já nevím.
6: Plakal Jean Valjean upřímně? Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
4: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši. Odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Echt vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
7: Bonsoir, monsieur, klaním se vám, podnik jak klíč.

kradli vás. Já mám plnej safe,

akcent, že jsem to bral, v očích bych rád ten materiál. Jen si račte přát,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil setřást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říct, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, abys práskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Cosetta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnuv Žána Valžána za kravatu, košili i límec, dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte, a řekl, zabil jste ji. Tak dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.